Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ale my jsme s tebou vlezli do hospody, jak to trvalo dlouho, než nám přišla čížnice vynadat, že jsme hluční a že řveme na celý lokál.
2: Ty, ta byla trapná, norma. Už tam nikdy nepůjdu do hospody.
1: Že jo, člověk, byla taková ostrá na tebe.
2: Až no. Zlá byla.
1: No. No. Pánové, co to říkala, že si stěžují hosté, že jsme hluční.
2: Že jsme hluční.
1: My jsme v životě nezvali u stolu.
2: Krásy, ty nejsi skoro ani vidět.
1: Tak. A ty nejsi skoro ani slyšet. Poslouchej, to, že jsi sem dorazil přes tu sněhovou kalamitu a tohle, mělo to nějaký vliv na tvý stávání, že jsi musel, jako věděl jsi, že budeš muset stávat dřív, nebo jak jsi to měl dneska, to tvoje rockerovo ráno?
2: Já s tím nemám nějak problém, s tím stáváním, to se tak říká, jako, že jo, to je hrozně, já nebudu stávat. A já jsem si prostě nešel lehnout a bylo to víc. To vyřešilo takhle.
1: Ne, ty jsi měl docela jako strastiplnou noc, ne?
2: Já jsem si šel lehnout.
1: No klidně to řekni.
2: Ve tři.
1: No. Ve tři, jo.
2: Ve tři a v podstatě ve čtvrt na šest už jsem byl tak jako trošku vzhůru. Pak si mi ty psal, takže už jsem byl úplně vzhůru. No, jak jsem říkal. No.
1: Takže jsem tě probudil v podstatě tou zprávou.
2: Ne, já už jsem bděl. Já už jsem se na tebe tak těšil, jsem koukal do stropu.
1: Ale ne, vážně. Tři hodiny spát, jako to není
2: úplně. Ani ne, tři hodiny, já jsem dneska nespal.
1: A to není ale moc. A přitom ale vypadáš jako normálně, že jo? To není to. Jestli ty nebudeš jako ten prezident Tomáš Garrigue Masaryk, to taky říkali, že hodinu, no. A jaký to byl člověk, že jo? Ty musíš to ještě zkrátit, podle mě dvě hodiny je moc.
2: Buď klidu, já to dneska doženu.
1: Jo, ne, ale obecně, když teda nemáš problém s tím ráno vstávat, ať už je všední den, anebo třeba víkend, kdy jste třeba po koncertu, nebo jste někde na šňůře, což turbo, jako je to klasika, že jo?
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia B.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek. 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

Radio Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat. Black in Black. Najdete na adrese klub.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

depozitář Pop muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové oběry, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Pop muzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, za minutu bude 6 a kamiony se houfují před Brnem na D1 od Prahy v pravém pruhu od 187. kilometru. Osobákem v levém pruhu projedete kolem Brna na Olomouc plynule. Nevím, jaký je konkrétní problém v Ostravě na křížení Rudné a Vratimovské ulice v Kunčicích, ale od Havířova je na Rudné kolona na 10 minut. A pozor na výjezdu z Opavy na Hradec nad Moravicí. Hned za městem na tom obchvatu na 57. na kruháku je nehoda. Jinak je čtvrtek 9. července 2026 a před 80 lety se narodil ten, který o sobě tvrdíval, že v logu AC/DC je on tím bleskem uprostřed mezi písmeny. A to je výročí, které nemůžu přehlédnout, tak si to dneska společně užijeme.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přehaňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila ve Wimbledonu poprvé do grandslamového semifinále. Turnajová devítka porazila na trávě v londýnském All England klubu Alice Mertensovou z Belgie 6-3 a následovala mezi čtyřmi nejlepšími Karolínu Muchovou. V boji o finále narazí Linda dnes na Ukrajinku Martu Kostukovou, která zdolala Italku Jasmine Paoliniovou 6-3 a 6-2. A Karolína Muchová bude mít dnes příležitost probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Nasazenou desítku čeká v semifinále o tři příčky výše postavená Američanka Gauffová. S ní má Karolína nepříznivou bilanci 1-6. Věří ale, že jí psychicky pomůže výhra z posledního vzájemného utkání ve Stuttgartu a také fakt, že na travnatém povrchu spolu obě hráčky ještě nehrály. Zprávy začneme problémem, který trápí hodně lidí. Alergie má totiž zhruba 1/3 Čechů. Přestože lidí s těmito nemocemi přibývá, specializovaní lékaři dlouhodobě chybí. V Praze pak síť alergologů přetěžují lidé ze vzdálenějších částí republiky. Čekací lhuty na vyšetření v Praze kvůli tomu trvají i několik měsíců. Turisté, kteří se letos chystají na dovolenou k chorvatské části Jadranu, by měli být na pozoru. Podle mořských biologů tam bývá stále častěji pozorován nebezpečný mořský živočich perutín. Ten představuje hrozbu nejen pro mořský ekosystém, ale kvůli svým jedovatým ostnům i pro plavce. Po kontaktu můžou způsobit velmi bolestivá poranění. Odborníci proto doporučují držet si od této ryby dostatečný odstup a ulovené jedince brát rukou pouze s maximální opatrností. No a na Vinici se teď vydáme s Lubošem.
2: Oblast pod Krkonoší není asi krajem, který by se dal spojit s vinařstvím. Přesto nedaleko Lázní Bělohrad vzniká projekt, který chce dokázat opak. Pod vrchem Byšičky roste nová vinice s 10 000 hlavami révy a spolu s ní postupně ožívá i historický nový dvůr. První panenskou sklizeň očekává vinař v roce 29. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je další roková pecka.
0: Classic Rock.

Tak dneska jsem opravdu nemohla začít a ani nechtěla. Jinak je totiž 9. července 2026 a dneska je to 80 let, co se do rodiny majitelů malé pekárničky ve městě Kirimiu v srdci Skotska narodil Bon Scott. Nejprve řidič dodávky a bedňák AC/DC a následně jejich zpěvák. Když bylo Bonovi 6, jeho rodiče přijali výzvu k posílení populace v Austrálii a s vyhlídkou lepších ekonomických podmínek si nechali koupit lodní lístky a všichni se přestěhovali na nový kontinent. Nejprve živořili v Melbourne, než se potom usadili na západě Austrálie. No a tam ho tatínek začal učit hrát na bicí a to pak už byl jenom krůček k založení prvních kapel Bon Scotta. Jedna byla docela úspěšná, říkali si Valentines a jejich promotér pak Bona propojil s bratry Youngovými.

Dneska je to 80 let, co se narodil Bon Scott a na šumavských plání v tento den sváteční mají jenom teď plus 2 stupně. V Liberci je 11 a v některých částech Prahy nebo v Ústí nad Labem je 17. Je před námi čtvrtek převážně pod slunou oblohou, ale na severovýchodě republiky bude místy oblačnosti více a tam i ty teploty budou o něco nižší, 20 až 23, jinak máme slíbeno až 27 stupňů. Krásný nový den, býťáci.

Tam kočky z rána mívají hlad, tak tady kocouři třeba ke společné kávě býťáků, co bude za 9 minut něco zakousnete. Večer pak na Beatu si můžete užít celé album kabátů El Presidento. Zatím poslední titul Tepličáku vyšel v roce 2022. Překvapil úsporným, na první pohled úsporným, ale moc hezkým bílým obalem, na které je vyveden plastickou ražbou motiv mexické lebky. A asi největším hitem z téhleté dvanáctky kabátů je Rumcajs miloval Manku. K němuž vznikl doposud nejdrahší videoklip v historii kapely a objevila se v něm řada známých osobností, například Jan Saudek, Kamil Střihavka anebo Tomáš Řepka. Teď rokový krysař na Beatu.

0: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Ano, já jsem tady taky a koukám na hodiny. Je 6:30, Horis už kafe měl, tak hlásí z ryb, že si s námi dá aspoň okurku. Ano, někdo má pohodičku u vody a jiní na silnicích. Provoz je teď o 6:30 téměř bezproblémový. Jenom se pořád na výjezdu z Opavy na Hradec nad Moravicí řeší na tom kruháku za městem nehoda a už se taky seká trošku jízda po velkém pražském okruhu směrem na D1 u Lohkova, kde je od večera nové omezení. Na 14. kilometru zavřeli levý pruh. A na Slánské dálnici před omezením u letiště se zpomaluje na 4. kilometru směrem na Prahu a ztratíte tam teď asi 10 minut. Stejně tak na Novopatské z konce Mladoboleslavské dálnice směrem na Kbelskou. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být. Jeden moudrý člověk kdysi řekl: nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
2: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
0: Trika, půl litry, hrnky, cyklodesy a další býťácké kousky najdete v klubu Rádia Být. I bez front.
2: klub.radiobeat.cz
3: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky, 4 exkluzivní plakáty formátu A2, 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
4: El Presidento, tak nazvali kabáti svou 12. studiovku, která vyšla na podzim 2022. S mírným předstihem byl do světa vypuštěn videoklip písni Rumcajs Miloval Manku. V něm kromě kapely účinkují například i Kamil Střihavka, Jan Saudek nebo Tomáš Řepka. Tohle video je prý nejdražším v historii kapely a vy si ho můžete třeba hned pustit na YouTube. Na desce je 13 songů, všechny otextoval Milan Špalek. Ke třem složil hudbu Ota Váňa a ostatní jsou z pera Tomáše Krulicha. Kabát s albem El Presidento. Dnes hodinu před půlnocí.
0: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
5: Zatím to vypadá, že bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Teploty dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: V rychlosti do zákulisí fotbalu. Honza Kovařík bude i v příští sezóně hrát za Bohemku. 38-letý krajní hráč prodloužil smlouvu o další rok. Vláda slibuje, že příští rok navýší rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a splní tak závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Luxusní značka Bentley, která je součástí německého koncernu Volkswagen, už oznámila jméno svého prvního elektrického modelu. Ponese označení Torqal. Nejen zbraně a vojáky posílá Kim Jong-un Rusům. Severokorejský diktátorský režim posiluje vývozem piva do Ruska a na tamním trhu prosazuje své pivovary. To byly zprávy v půl a Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
0: Radio B. Klasik rock.

Dobré ráno, 9. červencové v roce 2026. Víťáci, dneska je to 80 let, co se narodil zpěvák AC/DC Bon Scott. Dožil se jen 33, když zemřel po divoké pitce. A to bylo v době, kdy dalšímu dnešnímu oslavenci bylo jenom 5 roků. Dneska má 51 Jack White. Málem se stal knězem. Když byl ale přijat do semináře a zjistil, že si tam nemůže vzít svůj nový kytarový zesilovač, tak změnil plány. A kus životní cesty ušel i se svojí manželkou v kapele White Stripes.

Ke kávě býťáků jsme servírovali sušenku a míč, ball and biscuit, tak se přezdívalo, nebo taky jablko a sušenka, tak se přezdívalo legendárnímu mikrofonu britské výroby, který se proslavil v BBC a opravdu měl tvar koule, u které byla porenzní čelní síťka, taková ta protiprskací clona ve tvaru kulaté sušenky. Tak prý podle toho Jack White pojmenoval bluzovku White Stripes, kterou jsme si hráli v den jeho 51. narozenin. Mimochodem, zítra mu vychází nová deska, 7. solovka Frozen Charlotte. Drahuška, ta má dneska svátek a z Beatu hrajeme brněnské Synkopy 61.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrádejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

0: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a na velkém pražském okruhu směrem z letiště na D1 je nově před Lochkovským tunelem zavřený pravý pruh. Opravují tam čidlo pro detekci nadměrných vozidel a kvůli tomuto zúžení na 14. kilometru se poskakuje už kousek za plzeňskou dálnicí. Pokud z D1 mezi Olomoucí a Ostravou sjíždíte na 336. kilometru, tak pak na silnici 464 na příjezdu do Studénky na úrovni Čerpačky v Butovicích vás přibrzdí nehoda se zraněním. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Zatím to vypadá, že bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Teploty dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra reprezentace. Podle jeho slov národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu s opcí na další 2 roky. Začneme tématem bydlení. Lidé, kteří hledají pronájem bytu, dostali naději, že se letos nemusí obávat prudkého zdražování nájmu. Zatímco ještě loni se nájemci o byty přetahovali a tím šponovali ceny vzhůru, letos růst cen zpomalil. Pomohlo i to, že nabídka bytů je v porovnání s loňskem o něco vyšší. Léto podle nejnovější sezónní předpovědi jen tak neskončí. Meteorologové očekávají nadprůměrně teplé počasí nejen během prázdnin, ale také na podzim. Pokud se výhled naplní, říjen i listopad nabídnou vyšší teploty, než bývá obvykle. Také na vodě nás může kontrolovat policie.
4: Policisté a státní plavební správa z Přerova se společně zaměřili na kontrolu dodržování předpisů osob pohybujících se na nejrůznějších plavidlech po hladině Dalešické přehrady. Kontroly se obešly bez závažných porušení. Policisté museli řešit 6 porušení plavebního řádu a 2 přestupky se zákazem rozdělávání ohňů. Luboš Dvořák, Dalešice.
2: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rock.
0: Classic Rock.

Dobré ráno, býťáci, čtvrteční s datem 9. července 2026. Projeli jsme se na zemědělské technice. Skladba Traktor byla uvedena do býtové síně slávy v roce 2020. Tak, tohle hlasování už máme za sebou. Na našem webu na stránce radiobeat.cz máte nové rozhodování, a to o tom, které dvě desky z roku 2023 si příští týden v našem vysílání pustíme celé. V nabídce je Doropeš, Uriah Heep, Metallica, Alice Cooper, Greta Van Fleet anebo Hackney Diamonds kapely Rolling Stones. Od Stonesů teď vytáhnu jednu z počátku 80. let.

Britští sportovní fanoušci mají nového malého krále. Arthur Ferry měří jenom 163 cm, ale už dokázal velké věci. Jako 114. hráč světové tabulky dostal od pořadatelů Wimbledonu divokou kartu a včera vybojoval semifinálovou účast. Což se předtím s divokou kartou podařilo v historii nejslavnějšího turnaje světa jenom Goranovi Ivanišovičovi, který v roce 2001 dotáhl svůj pohár v Londýně do absolutního happy endu, protože on tenkrát ten Wimbledon vyhrál. K tomu by Brit potřeboval ještě zítra přehrát Němce Zvereva a pak případně na své narozeniny v neděli lepšího z dvojice Sinner Djokovic. Možná mu kromě domácích fanoušků pomůže i fakt, že hraje skoro doma. Arthur Ferry totiž vyrůstal jenom míly od All England Clubu, kde se Wimbledon hraje. A kde dneska dvě krajanky, nejprve Karolína Muchová od 14:30 a pak Linda Nosková, zabojují o dámské finále. I o tom si dneska po ránu na Beatu ještě povíme více. Za chviličku donese sportovní informace Tomáš. Ale první poskočíme.

0: Martinové sporty na Rádiu B.
1: Nejdřív do světa Formule 1. Frustrace dvojnásobného mistra světa Formule 1 Fernanda Alonza se dál prohlubuje. Současný pilot Aston Martinu zažil ve Velké ceně Británie další obtížný víkend bez šance na bodové zisky. Podle Alonza zatím z velké části stojí nové technické předpisy, ve kterých hraje mnohem větší roli elektrická část pohonné jednotky. Právě kvůli nim podle něj závodění přichází o svého ducha. Sám tvrdí, že dnes není potřeba mít talent. Na předjíždění prý stačí zmáčknout tlačítko. Thousand Miles Adventure, to je extrémní závod, který odstartoval už v neděli. Tady jsou aktuální informace z trati.
2: Čau býťáci, tuto neděli tradičně odstartoval extrémní závod napříč Československem Thousand Miles Adventure. Závod, který letos vede z nejvýchodnější obce Slovenska, Nové Sedlice, do Třebeně u Chebu, se rozhodlo zdolat 284 odvážlivců. Z toho je 17 chodců, 12 koloběžkářů a 255 bikerů. Závodníci si mohli vybrat ze dvou tras. Obě jsou dlouhé přesně 1000 mil, tedy 1635 kilometrů. Pokud chcete vědět víc, sledujte naše sociální sítě nebo poslouchejte Rádio Beat. My se vám zase brzy ozveme. Ahoj!

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je přesně 7:30.
2: Alkačko, Míra, kamion. Jenom info kolem Brna, takže od Prahy, co koukám, tak to stojí až nahoru nad Ostrovačice a nejsou tak velký mezery, tak jak bývají obvyklí mezi kolonama. A Vídeňská od Mikulova směrem nájezd na D1 směr Ostrava je asi 500 metrů kolona.
1: Z Brna se přesuneme do Prahy na D0 z letiště na D1 před Lochkovským tunelem od 14,5 kilometru. Od večera se jezdí jenom jedním pruhem, pravý zavřeli. Kvůli tomuto zeštíhlení je kolona na D0 od plzeňské dálnice, kde už před nájezdem na okruh je husto otrudné. Opačně z Prahy na Plzeň na D5C se postává před Berounem na 13,5 kilometru, konkrétně ve stoupacím pruhu tam zůstal stát porouchaný osobák, tak opatrně, abyste ho nepřehlédli. Další problém v Praze je na Jarově, na křížení Českobrodské se spojovací, tam nahoře na kopci je nehoda a kolona už je z údolí Dutých Hlav už od Lidlu v Hrdlořezích. A pořád se řeší bouračka na příjezdu do Studénky od D1 na úrobní čerpačky v Butovicích. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
4: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
5: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
6: Včera neděle bylo. Za týden bude zas.
7: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase Hard and Heavy. Klasika, novinky, rozhovor.
6: Každou neděli od 8 do půlnoci.
8: Za týden bude zas.
6: Na beatu.
0: Radio Beat. Počasí.
9: Dnes bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přehaňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Radio Beat.
9: Největší šanci na vítězství na letošním mistrovství světa ve fotbale má stále Francie v kurzu zhruba 2,9:1. Následuje Španělsko s kurzem okolo 4,5:1 a Argentina s Itálií. Svými výkony zatím sázkové kanceláře překvapuje Norsko, které bookmakeri považují za černého koně šampionátu. Maroko, Belgie a Švýcarsko se sice na rozdíl od Nizozemců a Brazilců do čtvrtfinálových duelů dostali. V souboji s největšími favority mistrovství jim ale sázkové kanceláře moc nevěří. Přijaté sázky se v současné době blíží 4 miliardám korun a je tak podle sázkových kanceláří jisté, že budou rekordní. Padělky za asi 3,5 milionu korun odhalila kontrola České obchodní inspekce v pražské tržnici Sapa. Jednalo se třeba o padělky oblečení, obuvi nebo kabelek známých módních značek. Celkem inspektoři zadrželi 1270 kusů výrobků. Padělky je možné částečně využít jako dary pro charitativní organizace, zbytek úřady zlikvidují. Oprava na Hlávkově mostě v Praze od soboty do konce letních prázdnin omezí automobilovou i tramvajovou dopravu. Tramvaje přes most nepojedou ani v jednom směru. Auta budou ve směru Holešovice svedena do jednoho pruhu. A ještě dodám, že práce byly naplánovány tak, aby začaly po ukončení výluky metra na lince C, která trvá do pátku. Rostoucí ceny benzínu v Rusku zachránili tisícovku koní před poslední cestou na jatka. Obyvatelé venkova stále častěji kupují raději čtvernožce místo terénních vozidel, protože koně jsou levnější v provozu. Chovatelé tvrdí, že prodeje koní se v poslední době zvýšily několikanásobně. To byly zprávy v půl a Tomáš Adamec. Tady je další rocková klasika.
6: Radio B. Classic Rock.

0: Dovolili vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 12. Automatický bubeník. Rok 1995. Čte Zemánek.
2: Monika sehnala zkušebnu. Ještě neexistovala kapela, ale už jsme měli základnu, což byla důležitá věc, protože hrát na plný koule nebylo doma v Činžáku kvůli sousedům dost dobře možný. Doteď není jednoduchý sehnat v Praze místnost na zkoušení, kde by nikomu nevadil hluk a bylo to chráněné proti vykradení. Tenkrát byla situace stejná a my se octli v malém sklepě na konci temné chodby pod střední uměleckou průmyslovkou na Žižkově, odkud s chorou okolností, kdy se vyhodili Honzu kvůli matematice. Ten sklep byl zaházený bordelem a tak muselo proběhnout pár brigád, než jsme tam nastěhovali první aparáty. Vymetli jsme krysy, vpustili trochu čerstvého vzduchu a plesnivý zdi zakryli stylově platy od vajíček. Na starost nás dostal robustní školník, který se zajímal o starý americký káry a kdysi dávno hrál dle svých slov rock'n'roll. Nosil knír, měl neustálej úsměv ve tváři a z pozice zkušeného muzikanta taky občas tendence s námi zkoušet, abychom pochopili tu správnou cestu. Jinak poslouchal často za dveřma a kolem nohou měl omotanýho malýho synka. A tak jsme zkoušeli. Brnkali jsme ve třech a na místě, kde měl sedět bubeník, bylo prázdno. Měli jsme tam nějaký starý škopky od kámoše pro případný zájemce a vyvěšovali inzeráty. Ale hlásili se pořád hrozný exoti. Se dvěma už to nakonec vypadalo nadějně. Dokonce jsme s nima odehráli několik zkoušek. Oba dva byli fajn kluci a bubnovali dobře. Ale ten první měl časem problémy se starou, která ho pouštěla ven jenom podle nálady. Bohužel svý, takže pak na zkoušky přestal chodit úplně. Druhý zase lítal v heroinu a tak mu často padaly paličky s rukou a navíc do další zkoušky všechno zapomněl. Jestli si dobře pamatuju, byli jsme z toho všeho už dost unavený a pomalu si říkali, že se na to vykašlem. Ani jsme nebyli moc zvědaví na další lidi z inzerátu. Do hry totiž vstoupilo jiný řešení. Automatický bubeník. Malá černá a na svou dobu poměrně drahá hračka, kam si naprogramuješ bicí, jaký chceš. Půjčili jsme si ji, pekelně se zasekli na jejím ovládání a pak s ní natočili dvě věci. Bylo to v malém domácím studiu u Freddyho Bittnera, známého kytaristy, což někde domluvila Monika. Jsou to takový rarity, které nikdy nevyšly. Ta první písnička se jmenovala Joint a tak nějak popisovala naše tehdejší starosti.

Jojo, tohle byly naše první songy a naše první texty. Z dnešního pohledu asi nutný vývojový článek, ale my měli z toho, jak to zní tenkrát docela radost a hlavně jsme konečně mohli slyšet sami sebe na nějaký solidnější nahrávce. Pokládali jsme za definitivní, že jsme s tím automatickým bubeníkem kompletní těleso a můžeme se směle vydat touhle cestou. Tři kluci s krabičkou. To znělo skoro jako název kapely, který jsme mimochodem ještě neměli. Ale všechno se zase změnilo, neboť v těch dnech jsme potkali na ulici kámoše Rudocha a že prý nějaký jeho kolega z práce má podnájemníka bubeníka, který tady v Praze studuje konzervatoř a hledá kapelu, aby se nenudil. Vzkázali jsme, ať nám teda zavolá, že to zkusíme. Ozval se nějaký Zdeněk a domluvili jsme si sraz.

Koukala jsem, že Vohnouti mají momentálně dovolenou, třeba jsou někteří z kapely ve Varech na filmovém festivalu, ten doprovází i akce hudební a na jedné z nich dneska na letní scéně pod Chebským mostem, tedy v Karlových Varech, vystoupí kapela Atomic a jak mi napsali, začínají hrát ve 20 hodin. V Brně v amfiteátru na Kraví hoře od 19 má koncert Progress 2, no a další akce pod širým nebem bude v amfiteátru La Scala na Malé skále a zahraje vám večer Michal Pavlíček se svým Chombebem. A startuje Boskovice Fest, kde si opět kromě filmu můžete užít jako i ve Varech muziku. Dneska tam v zámeckém skleníku bude hrát třeba Jan Spálený z ASP.

Hello, goodbye. Nerozhodní Beatles na rádiu Beat. My už máme jasno, kde proběhne další rocková pumpa. Tak najdete informace na našem webu na stránce radiobeat.cz, ale pokud se vám zrovna teď nechce surfovat, anebo nemůžete, protože držíte volant v ruce a bedlivě sledujete provoz, a propo připomínky k dopravě 210 32 33 34 nebo namluvit jednoduše vzkaz do býťácké aplikace, ale zpátky k té pumpě, ta proběhne za 2 týdny, už vlastně necelé, ve středu 22. na Vysočině, kousek od exitu Osová Bítýška, tedy od sjezdu na 153. kilometru v areálu XT.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 8 a kousíček za Brnem na Bratislavu máme na dálnici nehodu. Na D2 na 10. kilometru kousíček před Blučinou boural osobák, trefil značku varující před omezením. Stále platí a asi celé dopoledne bude, že na velkém pražském okruhu směrem z letiště na D1 před Lochkovským tunelem od nějakého 14.5. kilometru se jezdí jenom jedním pruhem. Praví tam zavřeli. Provoz se zasekává u plzeňské dálnice. Taky máme nějaký problém pravděpodobně na Dobříšské ulici směrem na Smíchov, směrem do centra, protože koukám, že kolona na jižní spojce směrem k Vltavě je v tuto chvíli od krče. Což takhle po ránu nebývá úplně vždycky, tak počítejte i s tímto. Stejně jako se zdržením, teď asi 10-minutovým na příjezdu do Prahy po Slánské dálnici kvůli omezení u letiště, kolona od 4. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
2: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá, a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Radio B. Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přehaňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Sport je o penězích, o velkých penězích. Letošní mistrovství světa ve fotbale přinese do pokladny Mezinárodní fotbalové federace FIFA 8,9 miliardy dolarů. To je asi 188,68 miliardy korun. Jde tak o nárůst o více než 91% od minulého turnaje v roce 2022 v Kataru. FIFA tenkrát utržila 6,3 miliardy dolarů. Zprávy začneme problémem, který trápí hodně lidí. Alergie má totiž zhruba 1/3 Čechů. Přestože lidí s těmito nemocemi přibývá, specializovaní lékaři dlouhodobě chybí. V Praze pak síť alergologů přetěžují lidé ze vzdálenějších částí republiky. Čekací lhuty na vyšetření v Praze kvůli tomu trvají i několik měsíců. Turisté, kteří se letos chystají na dovolenou k chorvatské části Jadranu, by měli být na pozoru. Podle mořských biologů tam bývá stále častěji pozorován nebezpečný mořský živočich perutín. Ten představuje hrozbu nejen pro mořský ekosystém, ale kvůli svým jedovatým ostnům i pro plavce. Po kontaktu můžou způsobit velmi bolestivá poranění. Odborníci proto doporučují držet si od této ryby dostatečný odstup a ulovené jedince brát rukou pouze s maximální opatrností. No a na Vinici se teď vydáme s Lubošem.
5: Oblast pod Krkonoší není asi krajem, který by se dal spojit s vinařstvím. Přesto nedaleko Lázní Bělohrad vzniká projekt, který chce dokázat opak. Pod vrchem Byšičky roste nová vinice s 10 000 hlavami révy a spolu s ní postupně ožívá i historický Nový dvůr. První panenskou sklizeň očekává vinař v roce 29. Luboš Dvořák, Jičínsko.
3: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je další roková pecka.
0: Classic Rock.

Čtvrtek 9. července jsme vylepšili o muziku kapely Creedence Clearwater Revival. Pokračovat budeme se svíty a po 9. hodině se vypravíme na jeden gigantický koncert. To je jenom jediná nápověda, kterou vám dám v rámci našeho speciálu Léto jako živé. Tak Vejvoďák už to chystá. O 14:00 odpoledne vám Standa Rubáš bude pouštět tupláky. Od 19 hodin dorazí s depozitářem Pop Muzea Radek Diesler. Večer u repráků můžete rozprávět s Otou Semanem. No a na závěr dne si dát zatím stále poslední album kapely Kabát El Presidento. Úplně komplet celé. Takže počítejte i s tím.

0: Dobré ráno, Bíťáci, a gratulace taky českým baseballistům, kteří nakonec na domácím pražském baseballovém týdnu získali bronzové medaile, když v boji o třetí místo včera porazili Němce. Jinak finále vyšlo lépe Holanďanům, Tchaj-wan porazili 3-2. Teď už další sportovní informace od Tomáše.
1: Menšinové sporty na rádiu Bíť.
2: Sporty začneme v kleci. Slavná bojová organizace UFC nechce nic ponechat náhodě. Pro očekávaný souboj hvězdného Conora McGregora s Maxem Holloweyem, který se uskuteční už tento víkend v Las Vegas, proto vybrala oficiálního náhradníka pro případ, že by jeden z bijců na poslední chvíli ze zápasu odstoupil. Tím je Brazilec Mauricio Rafi, který se už dokonce vydal do Spojených států. 4 zranění a proražený mantinel. To byl výsledek málo vídané nehody během plochodrážního závodu ve Vratislavi. Do kolize byli zapojeni 4 účastníci jízdy. 2 skončili v nemocnici. Závod byl součástí pohárové extraligy pro nejmladší jezdce. I takový může být někdy motorsport. To byly menšinové sporty, které pro vás připravil Tomáš Adamec.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za necelou minutu bude 9:30. U Rudné na 5. kilometru začíná kolona najíždějících na Prahu po plzeňské dálnici. Důvodem je plnější pražský okruh, kde se směrem z letiště na D1 před Lochkovským tunelem jezdí jenom jedním pruhem. Taky na silnici 37 za Osovou Bytýškou na Křižanov. Jezdí se tam kyvadlově po nehody nákladňáku s osobákem. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec.
4: Sraz fanoušků a majitelů americké legendy.
3: Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
5: No tak co ti řekl?
6: Blbý je to. Heleč ti.
5: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
6: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
5: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
6: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
7: A protože hudba léčí, my vám k tomu, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Počasí.
8: Zatím to vypadá, že bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Teploty dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: V rychlosti do zákulisí fotbalu. Honza Kovařík bude i v příští sezóně hrát za Bohemku. 38-letý krajní hráč prodloužil smlouvu o další rok. Vláda slibuje, že příští rok navýší rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a splní tak závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Luxusní značka Bentley, která je součástí německého koncernu Volkswagen, už oznámila jméno svého prvního elektrického modelu. Ponese označení Torqal. Nejen zbraně a vojáky posílá Kim Jong-un Rusům. Severokorejský diktátorský režim posiluje vývozem piva do Ruska a na tamním trhu prosazuje své pivovary. To byly zprávy v půl a Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.

0: 8:44 posloucháte Rádio Beat, je čtvrtek 9. července. Narozeniny má dneska František Ringo Čech, Jim Kerr ze skupiny Simple Minds, Courtney Love, Jack White nebo slavný metalový basák Frank Bello. A před 80 lety se narodil Roland Belford Scott. Když mu bylo 6, tak se jeho rodina, jako mnoho jiných skotských rodin, přestěhovala za lepším životem do Austrálie, kde mu spolužáci ve škole říkali Bonnie Scotland. A tak ho svět znal jako Bon Scotta. No, a jak jsem říkala, je to dneska 80 let, co se narodil zpěvák AC/DC a oslavnou písničku teď na beatu vybere Martin Kraus z Krausberry, který tady o něm před časem moc hezky hovořil.
1: Bon Scotta byl podle mě nejlepší rockový zpěvák s takovým drsnoteploušským projevem, který nikdo už od té doby nedokázal ani se mu přiblížit, natož napodobit. A ta písnička jmenuje se Night Prowl a to je noční tulák, nebo tak něco by to mohlo znamenat,
2: no,
1: prowler.
2: No, tahoun, no, něco takový.
1: Něco na ten způsob, no, jako noční nějaký lůk, no, takovej, no.

Je to 80 let od narození zpěváka Bon Scotta a v All England Clubu dneska budou korunovat vítěze smíšené čtyřhry. O titul si zahrají Australané Hunterová s Polmancem a Lotyška Ostapenková po boku Salvadorce Arevala. Ale fanoušek českého tenisu ten zasedne k bedně už o půl třetí. Je zaděláno na české dámské finále. Tak teď to jenom pořádně upíct. První bude bojovat Karolína Muchová proti Američance Goffové. Půjde o jejich první střetnutí na trávě. Všech předešlých 6 poměřování na tvrdém povrchu vyhrála Coco. Ale letos na antuce ve Stuttgartu se Karolíně poprvé podařilo Američanku udolat. A sportovní novináři si všimli takové zajímavé tradice. Kdykoliv v minulosti Goffová porazila Muchovou, tak dokázala následně celý ten turnaj vyhrát, včetně US Open před 3 let. A věděli jste, že od roku 2000 se do semifinále Wimbledonské dvouhry dostalo 7 Češek? No a tou poslední je Linda Nosková, která se dnes pokusí oplatit Ukrajince Kostukové dubnovou porážku z madridské Antuky. To byl jediný jejich vzájemný duel. Jinak dneska v Londýně o finále čtyřhry zabojuje Siňaková, teda o semifinále, pardon, s Američankou Townsendovou a mezi juniorkami české duo Kovačkova-Zajíčková a taky Žoldáková s německou spoluhráčkou Wopkerovou. A teď domácí Big Beat na beatu.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Pokud se na další koncert v rámci našeho prázdninového speciálu Léto jako živé těšíte na D1 a jste u Brna a jedete-li dál na Vyškov, tak bacha. Jak je za rohlenkou omezení, tak něm stojí v levém pruhu porouchané auto. Jde o 208. kilometr, tak se spíše držte napravo. A pokud dojíždíte do Prahy po plzeňské dálnici, tak počítejte, že se zaseknete na 5. kilometru u Rudné. A důvodem jsou problémy na velkém pražském okruhu směrem od letiště na D1. Před Lochkovským tunelem se kousek jezdí jenom jedním pruhem. Tak vám přeji dobrou jízdu a vydařený čtvrtek.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bík.

0: Radio Beat. Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přehaňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila ve Wimbledonu poprvé do grandslamového semifinále. Turnajová devítka porazila na trávě v londýnském All England klubu Elis Mertensovou z Belgie 6-3 a následovala mezi čtyřmi nejlepšími Karolínu Muchovou. V boji o finále narazí Linda dnes na Ukrajinku Martu Kostukovou, která zdolala Italku Jasmine Paoliniovou 6-3 a 6-2. Vypadá to, že nás zase čeká peklo, alespoň co se počasí týče. Na přelomu června a července v Evropě padaly teplotní rekordy a podle předpovědí se horka opět vrátí. Spousta obyvatel starého kontinentu tak mění plavky za větrovky a o dovolené míří do chladnějších destinací. Nejčastěji se chystají do Švédska, Švýcarska a Rakouska. Jen pro představu, například Innsbruck v létě vábí na příjemných 24 až 25 stupňů Celsia. O takzvaných grill pointech teď Honza navrátil.
3: Dva nové veřejné grill pointy vznikly na Praze 3. Elektrické grily zájemci naleznou v lokalitách Habrová na Jarově a v parku vedle Rýgrových sadů. Grily se spouští pomocí aktivačního kódu, který přijde SMS zprávou a hodina grilování vyjde na 100 korun. Grily je možné využívat celoročně, v létě od 10 do 19, v zimě pak od 10 do 16 hodin. Honza navrátil, Praha.
1: Operační systém Android 17 od Google přináší zásadní novinku. Nově mají uživatelé při zadávání PIN kódu k odemknutí zařízení pouze 20 neúspěšných pokusů. Pak se telefon nebo tablet zablokuje. Změna míří hlavně na neoprávněná vniknutí do zařízení. Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pecka.

0: Karinky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to. Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: A nebude to jenom jedna roková pecka, bude to spousta rokových pecek. Startuje Léto jako živé, to dnešní čtvrteční. Já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den. Doteďka jste nevěděli, pokud vám to tedy kachna nevyžvanila, jaký živák se dnes dáme. Je to živák No Security, tedy skupina Rolling Stones, živák vydaný v roce 1998, tedy v roce, kdy jsme v japonském Nagánu rozbrečeli Wayna Gretzkyho poté, co Brendan Shanahan vyloženě zhnědnul při zakončení nájezdu proti Dominiku Haškovi. Semifinále jsme tenkrát vyhráli a ve finále pak porazili Rusko 1-0 gólem Petra Svobody a získali zlaté olympijské medaile. Oba zmínění pánové Wayne Gretzky a Brendan Shanahan, ale i třeba Patrick Roy nebo Eric Desjardins, Rod Brendamore, Joe Newendy, Keith Primo, nebo osekávač Theo Fleury, taky Joe Sakic, nebo kapitán Kanaďanů Eric Lindros se tak museli zbalit a z olympiády odletět domů aircraftem do Vancouver, někdo do Calgary a někdo do Quebec. Ale zpět k živáku No Security od Stounů. Pojďme na to, je 6. července 98. To Stouni hráli v Amsterdam aréně, dnes už v Johan Cruyff aréně na domovském stadionu Ajaxu Amsterdam. První skladba z koncertu je původně z desky Voodoo Lounge. Jmenuje se You Got Me Rockin'.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na rádi

Ano, správně, Dave Matthews byl hostem při této skladbě Memory Motel v rámci koncertu Léto jako živé. Včera jsem dával indicie a nápovědy, jaký, že by to měl být dneska živák. Říkal jsem, že to bude živák britské kapely, což Stouni jsou, že to bude album z roku konání olympiády v Nagánu, to víme, že tedy rok 1998, a že na koncertu figuroval jmenovec Charlieho Chaplina. Na to se teprve dostaneme. No Security, tedy 98. skladby na této desce, tak byly nahrány během celosvětového turné Bridges to Babylon během 97. a 98. A i když vlastně v té době byli Stouni na scéně už skoro 40 let, tak to bylo jejich teprve 8. živé album. Nahrávalo se hned na 5 místech v někdejší Amsterdam aréně, jak už ale víme v dnešní tedy Johan Cruyff aréně, taky v Capitol Theater v Port Chesteru v New Yorku, dále potom v Transworld Domu, dnes American Centru v St. Louis, na Estadio River Plate v Buenos Aires a na Zeppelinfeldu v Norimberku. Na tomhle koncertu v Norimberku jsem byl osobně, společně s Lukášem Blaškem, tehdy velkým pumpařem, takovým super Taylorem. Kuriozitou je to, že Rolling Stones v roce 98 vydali tuhle živou desku s názvem No Security a hned na to vyrazili na další turné pojmenované stejně, tedy No Security Tour. Takže nejdřív vydali živou desku, kterou nahráli během jednoho turné a vyrazili ji propagovat dalším turné. Čímž pádem byli členové kapely, ale vlastně i celý doprovodný ansábl doma jenom ve čtvrtek a na podzim, jinak byli furt na rajzu. Pojďme tedy zpátky na koncert. Je 4. dubna 1998. Rolling Stones vystupují na River Plate Stadium v Buenos Aires a hrají skladbu, abych to správně vyslovil, Sign of Me. Nebo tak nějak.

Miło być znów w Polsce.

0: Josh Redman.
1: Yeah. Radio B.
2: Jdeme na tu večeři. Tak si vezmi něco decentního, jo?
3: Co je decentní?
2: No žádný kapely. Košili, nechceš tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
3: A to bych měl, to zas jo.
4: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz.

0: Kelinky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to!
0: Léto jako živé na rádiu Beat.

Dneska posloucháme živák skupiny Rolling Stones, No Security, vydaný v roce 1998. Obal desky, kterou já tady mám před sebou, je víc jak originální, jsou na něm dvě vyfotografované postavy, muž s vlasama vlastně do půl zad a s vyplazeným jazykem na tričku a žena, na první pohled takový ten typ, co se v lese sama nebojí, ta žena se jmenuje Birgit Lodge a je to Tatérka, chlápek je Wolfgang Dusek a pracuje jako optik ve Vídni, to bylo zjištěno. Oba byli vybráni náhodně z davu na výstavě ve Wienerneustadtu v Rakousku a za fotografii, která byla nakonec použita na obal desky No Security od Rolling Stones, dostali každý $500, což je tak směšně málo, až je to snad úplně nejmíň než nejmíň. Za takovou slavnou fotku $500, myslím si, že si mohli říct tak 100x víc, možná 1000x. Jaká byla sestava tehdy na pódiu při turné Bridges to Babylon, na kterém byly tedy nahrávky pořízeny? Je to klasická sestava Stonů, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood a Charlie Watts. Na pódiu byl pochopitelně i basák Daryl Jones, který nesmí chybět, a taktéž klávesák Chuck Leavell. No a mezi doprovodnými zpěváky a taky hráč na perkuse se představil Blondie Chaplin. A tady máme toho jmenovce Charlieho Chaplina, s tím, že ale Blondie Chaplin je to ten Blondie Chaplin, kterého známe.

0: No, už jsem myslel, že to tady mladý neřekne. Tak děkujeme Mikovi Jaggerovi za závěrečná slova dnešního léta jako živého No Security živák Rolling Stones. Pošmákli jsme si, zítra je pátek a čeká nás další živák. Jaký? To vám samozřejmě nevyžvaním, ale budu opět dávat nápovědy, třeba na to přijdete už během dneška.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na Pražském okruhu na 58. kilometru. Je to vlastně sjezd z dálnice D10 na Pražský okruh ve směru na Černý most. Je tam dopravní nehoda. Pozor na D8 na příjezdu do Prahy od Roudnice. Od 3. kilometru se popojíždí až do Libně a zdržení kolem 10 minut. Na výjezdu z Brna po dálnici D1 směrem na Žižkov, na Vyškov, mezi 206. a 213. kilometrem je kolona. Je to kvůli zúžení a to zdržení je kolem 5 minut. Na Pelhřimovsku v obci Hořepník v Panské ulici se jezdí kivadlově pouze jedním pruhem kvůli havárce nákladního auta. V Plzni na Jateční je bouračka Výzvy Honza.
2: Ahoj Vítějáci, v Plzni na Jateční u Kovošrotu je nehoda dvou osobních aut, už je tam policie, je to průjezdní, ale opatrně, díky, čau.
0: Děkujeme, takže spojka mezi Doubravkou a Lochotínem je teď velmi obtížně průjezdná. Pozor, v Praze na Červeném vrchu v Etiopské ulici se srazila dvě osobní auta a nakladně ve Vašíčkově ulici vyšetřují bouračku nákladního auta a autobusu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Zatím to vypadá, že bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra reprezentace. Podle jeho slov národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky. Začneme tématem bydlení. Lidé, kteří hledají pronájem bytu, dostali naději, že se letos nemusí obávat prudkého zdražování nájmu. Zatímco ještě loni se nájemci o byty přetahovali a tím šponovali ceny vzhůru, letos růst cen zpomalil. Pomohlo i to, že nabídka bytů je v porovnání s loňskem o něco vyšší. Léto podle nejnovější sezónní předpovědi jen tak neskončí. Meteorologové očekávají nadprůměrně teplé počasí nejen během prázdnin, ale také na podzim. Pokud se výhled naplní, říjen i listopad nabídnou vyšší teploty, než bývá obvykle. Také na vodě nás může kontrolovat policie.
3: Policisté a státní plavební správa z Přerova se společně zaměřili na kontrolu dodržování předpisů osob pohybujících se na nejrůznějších plavidlech po hladině Dalešické přehrady. Kontroly se obešly bez závažných porušení. Policisté museli řešit 6 porušení plavebního řádu a 2 přestupky se zákazem rozdělávání ohňů. Luboš Dvořák, Dalešice.
2: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rok.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek. 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

Lobel status quo a down, down, tak se prostě ta skladba jmenuje za, nebo ne za, ale 2,5 minuty po 10:45, to je aktuální čas. Docela se tady rozhořela debata, zatím teda ne v éteru, ale jenom tak jakoby po zprávách, jenom reakce na to, že jsem tady říkal, že na obale desky No Security, toho živáku, který jsme si hráli teďko mezi 9. a 10. od Rolling Stones, tak na obale, že jsou vyfoceny dva lidé, muž a žena. Žena se jmenuje Birgit Lodge, tatérka, a chlápek Wolfgang Dusek. Wolfgang je optik z Vídně a oni vlastně vzali fotografové kapely Rolling Stones, nebo vzali prostě fotografie těchto dvou náhodně vybraných osob. Bylo to ve Wien-Neustadtu v Rakousku na jedné z výstav a ty fotografie vzali a umístili je na album, na obal desky skupiny Rolling Stones. No a za to, že ti dva, ten muž a ta ženská, jim ty fotky poskytli, tak dostali každý $500. Já jsem říkal, že to je strašně málo. A představte si, že za váma přijde fotograf od Rolling Stones a řekne, já se vás teď vyfotím a jestli byste byl tak hodnej, my tu fotku použijeme na obal desky Rolling Stones a dáme vám za to $500. Samozřejmě, že by byli tací, kteří by řekli $500, $500,000 chci jenom za to, že se rozmyslím, jestli vám to dovolím anebo ne, a pak se budeme bavit o těch milionech, který mi za to dáte. Ale zase na druhou stranu jsou tady názory, že je to celkem příjemná částka a na druhou stranu, kdyby tihle dva řekli, ne, $500 je málo, tak by si našli jiný, kteří by samozřejmě nepohodli částkou $500. Zdravím Radima ze Sheffieldu, který taky píše, že je to velmi příjemná částka $500 a že možná by se dalo najít daleko víc lidí, kteří by naopak zaplatili $1,000 za to, že by mohli být jako, nebo mohli mít svoji fotografii na obale desky Rolling Stones. Tak děkuju za zprávy, tohle je Sting, ten s tím nemá Lauter vůbec nic společného. A to je právě dobře, jak to má příroda vymyšlený.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: samohláska a hodně dlouhé samohlásky od Freddieho Mercuryho, skupina Queen a Somebody to Love, píseň, která teď půl minuty po půl jedenácté dopoledne dohrává. Za chviličku Cat Stevens, taky malá nevěrná holka, mrcha jedna od kapely Harley, a budeme hrát taky Jet Routal. Připravené jsou menšinové sporty, Fernando Alonso, dvojnásobný mistr světa, peskuje a zároveň špačkuje nad novými technickými předpisy ve formuli, které spíše napomáhají tomu, že Formule 1 dneska může řídit každý, kdo má dvě díry do nosu. On tedy použil a myslel jenom jako jednu díru a jinde, ale i tak tomu rozumíme. Podrobnosti za okamžik v menšinových sportech.
1: Dobrý večer, máte vybráno?
2: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
1: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
3: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
4: Sporty začneme v kleci. Slavná bojová organizace UFC nechce nic ponechat náhodě. Pro očekávaný souboj hvězdného Conora McGregora s Maxem Hollowayem, který se uskuteční už tento víkend v Las Vegas, proto vybrala oficiálního náhradníka pro případ, že by jeden z bijců na poslední chvíli ze zápasu odstoupil. Tím je Brazilec Mauricio Rafi, který se už dokonce vydal do Spojených států. 4 zranění a proražený mantinel. To byl výsledek málo vídané nehody během plochodrážního závodu ve Vratislavi. Do kolize byli zapojeni 4 účastníci jízdy. 2 skončili v nemocnici. Závod byl součástí pohárové extraligy pro nejmladší jezdce. I takový může být někdy motorsport. Frustrace dvojnásobného mistra světa Formule 1 Fernanda Alonza se dál prohlubuje. Současný pilot Aston Martinu zažil ve Velké ceně Británie další obtížný víkend bez šance na bodové zisky. Podle Alonza zatím z velké části stojí nové technické předpisy, ve kterých hraje mnohem větší roli elektrická část pohonné jednotky. Právě kvůli nim podle něj závodění přichází o svého ducha. Sám tvrdí, že dnes není potřeba mít talent. Na předjíždění prý stačí zmáčknout tlačítko. Thousand Miles Adventure, to je extrémní závod, který odstartoval už v neděli. Tady jsou aktuální informace z trati.
5: Čau býťáci, tuto neděli tradičně odstartoval extrémní závod napříč Československem Thousand Miles Adventure. Závod, který letos vede z nejvýchodnější obce Slovenska, Nové Sedlice, do Třebeně u Chebu, se rozhodlo zdolat 284 odvážlivců. Z toho je 17, 12 koloběžkářů a 255 bikerů. Závodníci si mohli vybrat ze 2 tras. Obě jsou dlouhé přesně 1000 mil, tedy 1635 kilometrů. Pokud chcete vědět víc, sledujte naše sociální sítě nebo poslouchejte Rádio Beat. My se vám zase brzy ozveme. Ahoj!

Je to sice malá nevěrná holka, je tam potenciál, že až vyroste, tak se z ní stane velká věrná holka, ale nebývá to pravidlem. Skupina Harley v programu Rádia Beat, u chlapu je to to samý, samozřejmě. Teď je 10:45 dopoledne, jenom v rychlosti, včera jsem tady hovořil o koncertu ZZ Top v Pardubicích, byl tam také kolega Jirka Rogl a nebyl tam sám, byl tam se svým fotoaparátem a fotogalerie z koncertu ZZ Top z Pardubic už visí na našem webu radiobeat.cz. Je tam článek, který se jmenuje ZZ Top přivezli do Pardubic poctivý texaský blues rock. Rozkliknete a můžete se dívat na fotografie. Stojí to za to.

0: Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové oběry, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Sami jste to slyšeli od Joe Cockera, Unchain My Heart, 2 minuty před 11. dopoledne, za chvilečku Tomáš Adamec a zprávy na 11. Po zprávách Lick It Up od Kiss budeme hrát Pumpu, taky Bad Company, Animals nebo Jura Heap.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D8 a také D5 jsou na příjezdu do Prahy ucpané, D8 od 5. kilometru, zdržení kolem 10 minut a D5 ta popojíždí od 11. kilometru a i tady je zdržení 10 minut. A celkem slušně je ucpaný i Pražský okruh od letiště kolem D5 a dál dolů k Vltavě mezi 27. a 14. kilometrem je zácpa, na 13. kilometru navíc pracují silničáři a mají uzavřený levý jízdní pruh, zdržení určitě 15 minut. Pozor na cestě z Pelhřimova na Humpolec, po 34. u Velkého rybníka se srazila 2 osobní auta. V Olomouci na Studentské se řeší havárka nákladňáku a osobáku, na Chebsku ve Františkových Lázních na Americké se srazila 2 osobní auta a podobná dopravní nehoda 2 osobáků se řeší i v Neštěmické ulici v Ústí nad Labem.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Zatím to vypadá, že bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila ve Wimbledonu poprvé do grandslamového semifinále. Turnajová devítka porazila na trávě v londýnském All England klubu Alice Mertensovou z Belgie 6-3 a následovala mezi čtyřmi nejlepšími Karolínu Muchovou. V boji o finále narazí Linda dnes na Ukrajinku Martu Kostukovou, která zdolala Italku Jasmine Paoliniovou 6-3 a 6-2. A Karolína Muchová bude mít dnes příležitost probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Nasazenou desítku čeká v semifinále o tři příčky výše postavená Američanka Gauffová. S ní má Karolína nepříznivou bilanci 1-6. Věří ale, že jí psychicky pomůže výhra z posledního vzájemného utkání ve Stuttgartu a také fakt, že na travnatém povrchu spolu obě hráčky ještě nehrály. Letošní léto potěší milovníky burčáku. Díky vysokým teplotám totiž dozrávají hrozny nezvykle rychle a vinaři na Jižní Moravě očekávají jednu z nejdříve začínajících sezon za poslední roky. Zákon u nás dovoluje prodávat burčák od 1. srpna. Většinou si ale musíme na tento nápoj několik dní počkat. Tentokrát by ale podle jihomoravských vinařů mohl být burčák k dostání hned v první den. Kostka másla za pouhých 5 korun. V Česku byste podobnou cenou alespoň zatím hledali marně, a to na rozdíl od sousedního Polska. Tamní řetězce válčí o zákazníky a výrazně zlevňují nejen máslo, ale také maso nebo oleje. Polští zemědělci a potravináři ale namítají, že se jedná o prodej pod výrobními náklady. Podobné praktiky kritizují i čeští výrobci. U nás se spíš zdražuje. A letiště má novinku. Prozradí nám ji Honza Navrátil.
3: Speciální jednotka cizinecké policie začala fungovat na pražském letišti Václava Havla. Jejím hlavním úkolem je ochrana letiště a také asistence při řešení mimořádných událostí, jako jsou například teroristické útoky nebo únosy letadel. Nová jednotka je v nepřetržité službě. V Česku není ojedinělá, stejná funguje například v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly zprávy na Rádiu Beat a Tomáš Adamec. Za hodinu už Pepa Lábus.
0: Classic rock.

0: No.
1: Je, to je pták.
2: Je, to je pták.

podle textu Slabikář od Pumpy v programu Rádia Beat. Je čtvrt na 12 a asi minuta k tomu, tedy 11:16, aktuální čas. Říkal jsem si, že bych mohl i dneska vám dát nějakou indici a nápovědu, jaký, že to bude zítra živák v rámci léta jako živého, kdy každý všední den během prázdnin až vlastně do konce srpna, tak hrajeme mezi 9. a 10. nějaký koncert, nějaké živé album, ale uvědomil jsem si díky okolnostem v detektivce, že já vám vlastně nemůžu dát žádnou nápovědu a žádnou indici k té zítřejší kapele, protože už teď, jak o tom mluvím, tak už vám to muselo docvaknout, že jo, v souvislosti s detektivkou, a nemusím říkat nic. A víte to.

0: Vlastně u téhle skladby můžeme vést spory o tom, jestli je romantičtější východ slunce, anebo západ slunce. Tohle byly Animals a House of the Rising Sun. Minutu po 11:30 dopoledne téhle skladba na beatu skončila. Za chviličku Krausberry anebo Rainbow.
1: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
5: El Presidento, tak nazvali kabáti svou 12. studiovku, která vyšla na podzim 2022. S mírným předstihem byl do světa vypuštěn videoklip písně Rumcajs miloval Manku. V něm kromě kapely účinkují například i Kamil Střihavka, Jan Saudek nebo Tomáš Řepka. Tohle video je prý nejdražším v historii kapely a vy si ho můžete třeba hned pustit na YouTube. Na desce je 13 songů, všechny otextoval Milan Špalek. Ke třem složil hudbu Ota Váňa a ostatní jsou z pera Tomáše Krulicha. Kabát s albem El Presidento. Dnes hodinu před půlnocí.
1: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na Radio Beat. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tohle byly ACDC a píseň, která se jmenuje Show Business. Je to tak, že ji najdete na EPčku 74 Jailbreak a autoři téhle skladby Show Business je Angus Young, Malcolm Young a Bon Scott. A právě Bon Scott by dneska slavil 80. narozeniny. Bon Scott se narodil 9. července v roce 46 ve Forwardu v Angusu ve Skotsku. S rodinou se potom přestěhovali podle známé historie do Austrálie v roce 1952, když mu bylo 6 let a udělali dobře, protože právě v Austrálii se potom sformovala a dala dohromady skupina AC/DC. My se Bon Scottovi budeme dneska věnovat minimálně jednou v každé hodině, protože Bon Scott slaví dneska 80. narozeniny.

0: sami slyšíte, že i Ozzy dokázal protáhnout dlouhou samohlásku Ozzy Osbourne a Thunder Underground, tak se jmenuje píseň, která teď v podstatě ve 12 hodin dohrává, za dvě minuty bude 12. Pepa Lábus má připravený zpravodajský přehled dne, po zprávách Walter Trout s bluesovou 12, potom Jiří Schillinger, taky Deep Purple anebo Supertramp.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Supertramp, jak by řekl Pepa Lábus právě. Dálnice D8 od Roudnice na Prahu. Nejdříve zastavíte u Nové Vsi, mezi 18. a 13. kilometrem je zhruba 5-minutový zásek a pak na 5. kilometru před Prahou. Odtud až do Libně se jede ve Štrůdlu. Dálnice D1 z Prahy na Brno na 172. kilometru se brzdí kolem sjezdu na Ostrovačice a Kývalku, potom pojedete v koloně, zdržení je kolem 10 minut. V Liberci v Richtářské ulici se srazila dvě osobní auta, na Břeclavsku v Lednici v Mikulovské ulici spadl cyklista, na místě už zasahuje rychlá. A pozor, také v Praze v Koruní, hned nahoře nad náměstím Míru se srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš?
2: Zlato.
1: Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Další brusivo v tahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
4: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
3: Jako co?
4: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
3: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
4: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Rádio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů, ty noční ale klesnou až k 7. Zítra se o 2 stupně oteplí, pršet by nemělo.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Předseda Fajčer David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra reprezentace. Podle jeho slov národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu s opcí na další 2 roky. Jan Kovařík bude i v příští sezóně hrát za Bohemians 1905, prodloužil smlouvu o další rok. Vlada slibuje příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard korun a splnit tak závazek na to dát 2% HDP na obranu. Ve věku 75 let zemřela Bonnie Tyler, známá zpěvačka podlehla těžké nemoci. Na konci dubna byla hospitalizována v portugalském městě Faro a podstoupila akutní operaci, po které se její stav zhoršil. Měsíc byla uvedena do umělého spánku, ale i po probuzení se ale zdravotní stav nezlepšil. Hasiči Zlínského kraje vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. V centru Zlína začala hořet jedna z výškových budov v areálu bývalého Baťova továrního areálu Svit. Na místě zasahuje několik hasičských jednotek a policie. Informace o případných zraněných zatím nebyly hlášeny. Oprava na Hlávkově mostě v Praze od soboty do konce prázdnin omezí automobilovou i tramvajovou dopravu. Tramvaje přes most neprojedou ani v jednom směru. Auta budou ve směru Holešovice svedena do jednoho pruhu. Práce byly naplánovány tak, aby začaly po ukončení výluky metra na lince C, která trvá do zítřka. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

0: 30 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

Myslím si, že tahle muzika i čtvrt hodiny po 12, tedy v první čtvrt hodině samotného odpoledne dnešního dne, tak přímo vybízí a nabádá ke snídani jenom tedy pro ty, co se probudili až teď. Nejenom proto, že v noci měli svoji slabou chvilku, ale protože tak nějak normálně vstávají v tomhle čase. Breakfast in America, Supertramp na beatu, 2, možná už 3 minuty po čtvrt na jednu odpoledne. Co se týče beatové pumpy, máme nové datum. To datum nesedí úplně s tím, že vždycky jezdíme uprostřed měsíce býťácké pumpy. Tentokrát to vychází až na 22. července. Jedeme do Rudy. V Rudě už jsme byli u společnosti XT-Line, která se zabývám profesionálním nářadím. Je to 22. července v Rudě mezi Velkým Meziříčím a Velkou Bíteší. Je to sjezd dálnice D1 na Osovou Bytýšku a jakmile sjedete, odbočíte doleva a hvízdo, jste v Rudě a můžete vyrazit a zúčastnit se býťácké pumpy. Toho 22. července mezi 11. a 17. budeme tam odsud vysílat do celé České republiky, budeme tam mít postavené naše mobilní vysílací studio. Kdo přijede, může si tedy poručit muziku na přání a pochopitelně budeme stříkat loga Rádia Beat na automobily, s kterými přijedete, anebo na která auta ukážete, tak tam nastříkáme naše logo. Máme připravené dárky, pochopitelně občerstvení. Loni si pamatuju, že tam byl ten obří grill a z toho obřího grillu jsme si vytahovali a dostávali jsme obří klobásy. Sekačka byla, pečivo, hořčice, křen, kečup, všechno, na co si vzpomenete. Je to lákavice pro vás 22. července mezi 11. a 17. v Rudě u Osové Bytýšky. Můžete za námi přijít na další býťáckou pumpu. Teď je muzika od Deep Purple. Je to majstrštyk Richieho Blackmora, který tam šmrdlá tu kytaru, ať pravou, ale i levou ruku. To slyšíte hned, jo?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tohle jsou Kenneth Heat a skladba, která se jmenuje On The Road Again. Za okamžik tady na beatu uslyšíte Badfinger, taky jednu věc, kterou si připomeneme, 80. narozeniny Bona Scotta, které by býval dneska Bon Scott oslavil. Zahrajeme si něco málo od AC/DC a připraven je taky Olda, který je přítelem mým od pražského výběru. To vše až po beatoskopu, za chvilku.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně a když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na rádiu Beat. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
5: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Družice Kostka, kterou vyvinul a sestavil studentský tým z Vysokého učení technického v Brně, od úterního rána krouží na oběžné dráze Země. Startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX v aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií přihlíželi desítky studentů i dalších diváků. Co teď tým čeká, nám prozradí jeho vedoucí Šimon Sloboda.
6: Celý nějaký příští měsíc máme alokovaný na to, že opravdu budeme dělat jenom kontrolu té družice po tom startu.
5: Kostka bude Zemi obíhat 3 až 5 let. Její kontrola má být postupně automatizovaná. Na Kostku naváže další projekt. Tento satelit bude 3x větší a jeho cílem bude ověřit možnosti využití mikrořas na oběžné dráze ve vesmíru.
2: Beatoskop.
5: České dráhy úspěšně dokončily roční testování vysokorychlostního satelitního internetu Starlink od společnosti SpaceX Elona Muska. Po zkušenostech z jednotky Interplanetar teď zvažují jeho instalaci také do vlaku Interjet, Railjet nebo Pendolino. O případném rozšíření rozhodne ekonomické vyhodnocení projektu. Mobilní sítě v současné době poskytují vyšší průměrné přenosové rychlosti, ale satelitní přístup k internetu je prý schopný zajistit výrazně konzistentnější pokrytí na území České republiky. Tolik z Beatoskopu. Teď si vychutnejte další rockovou klasiku na Rádiu Beat.
2: Rádio Beat.

Pokračujeme v připomínání nedožitých 80. narozenin Bona Scotta. Skladba od AC/DC If You Want My Blood s podtitulem You've Got It z desky Highway to Hell z roku 1979. Mimochodem v Americe se téhle desky prodalo přes 7 milionů kusů a stala se tak 7x platinovou. Jde zároveň tedy o poslední desku AC/DC, na které se podílel i Bon Scott, který pak na začátku roku 1980 zemřel. Ronald Belford Bon Scott, narozen 9. července v roce 1946, dnes by býval oslavil 80. narozeniny.

Depozitář Pop muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Pop muzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: Je to štěstí slyšet takovou parádu The Who a Baba O'Reilly na beatu. Třináctka se přiblížila, za okamžik se tady do studia a konkrétně dost ke mně přiblíží i Pepa Lábus, přečte zprávy a pak se odblíží zase zpátky do redakce. Poslechněte si tedy zprávy a hned po zprávách Stony, Marcias nebo Judas Priest. Teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Býťáci, dávejte si pozor na D48 na 33. kilometru vesměru na Olomouc. Je tam k řešení bouračka osobního auta. Pozor také na cestě z Tábora na výjezdu na Chýnov na 19.

0: Je dopravní nehoda dvou osobních automobilů. V Praze v Roháčově ulici se srazila dvě osobní auta a podobná bouračka dvou osobáků je i v Rostylské ulici v Praze. Ostrava, Plzeňská ulice je blokovaná havárkou dvou osobních vozů a v Třebíči v Hrotovické se také srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů, ty noční ale klesnou až k 7, zítra se o 2 stupně oteplí, pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Basketbalový reprezentant Ondřej Husták se po roce stráveném v Polsku vrací do Španělska a bude hrát tamní nejvyšší soutěž za Sorne Bilbao. Baskický klub na svém webu uvedl, že s českým pivotem podepsal smlouvu do roku 2028. Husták uplynulou sezónu strávil ve Štětině, který byl druhým nejlepším týmem základní části polské ligy. Prezident Pavel v rozhovoru pro britský deník The Telegraph varoval, že Ukrajina má 2 měsíce na ukončení války, jinak bude čelit masivní eskalaci konfliktu. Ruský prezident Putin by podle jeho názoru mohl po parlamentních volbách, které se konají v Rusku 20. září, nařídit všeobecnou mobilizaci. Po chladnějších a deštivějších dnech k nám znovu dorazí teplejší vzduch. Do konce týdne bude převážně slunečno a teploty budou o víkendu stoupat až k tropickým 30 stupňům. Slunečný charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden, ale mohou se objevit i přeháňky. Estonský ministr zahraničních věcí Cakna prohlásil, že rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru je hanebné a nezodpovědné. MOV v úterý předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Cakna doplnil, že ze strany výboru se nejedná o neutralitu, ale o spoluvinu. Napsal to na síti X. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Rolling Stones na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: To je další Kaďaďan v programu Rádia Beat, tentokrát tady Bryan Adams, 4 minuty necelé před 1:30 odpoledne. Za chviličku na beatu uslyšíte Simona Garfunkla, taky skladbu Lex od ZZ Top, ta přijde jako první za okamžik, no a pochopitelně i v této hodině se budeme věnovat dnešním nedožitým 80. narozeninám Bona Scotta.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než 100 unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Včera neděle bylo. Včera byl hezký čas.
3: Včera neděle bylo.
4: Za týden bude zas.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase klasika, novinky, rozhovory.
6: Každou neděli od 8 do půlnoci.
7: Za týden bude.

0: Klasický rock.
1: Little did he call what a wonderful

Dneska se věnujeme Bonu Scottovi, býval by dneska oslavil 80. narozeniny. Tahle skladba se jmenuje Walk All Over You, je z desky Highway to Hell ze 79. a je to vlastně poslední deska, na které se podílel právě Bon Scott, protože na začátku roku 1980 potom zemřel a je spoluautorem této skladby, kterou jsme slyšeli. Ronald Belford Bon Scott, narozen 9. července v roce 1946. V červenci v roce 2004 tak vyšel v magazínu Classic Rock žebříček 100 největších frontmenů všech dob. No a Bon Scott byl na prvním místě tohoto seznamu. Dnes by tedy největší frontman všech dob oslavil 80. narozeniny.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

0: Nakonec ještě zbylo místo trošku pro Iggyho Popa a pro jeho skladbu The Passenger. Za chvilku tady bude místo pro Pepu Lábuse a taky pro Standu Rubáše. Standa Rubáš, jeho první tuplák, tak bude od skupiny Pink Floyd. No a co se týče Pepy Lábuse, ten má připravené zprávy sám od sebe. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na silnici 37 ze Žďáru nad Sázavou na Velkou Bíteš. U Ostrova nad Oslavou si jezdí kyvadlově jedním pruhem kvůli bouračce osobního auta. Šutrák mi tady píše zprávu. Před Votičákem ve směru na Tábor za Olbramovicema je osobák s károu na střeše v Pangejtu. Na místě integrovaný záchranný systém, kolona je z obou stran. O záchranný uličce ani potuchy. Díky Šutrákovi za zprávu. Pozor v Mělníku. V Dobrovského ulici je po bouračce motorkáře a osobního auta na silnici Olej, i tady zasahuje záchranka, hasiči i policisté. Praha, Hloubětín, Poděbradská ulice, pravý pruh neprůjezdný kvůli havárce dvou osobáků a ještě na Semelsko. Turnov, Palackého ulice je blokovaná bouračkou dvou osobních vozů. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů, ty noční ale klesnou až k 7. Zítra se o 2 stupně oteplí, pršet by nemělo.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a video rozhodčí Miroslav Zelinka mohou dál působit v první fotbalové lize. Oba sudí, které na jaře vyšetřovala etická komise FAČE kvůli podezření z korupce, jsou na nominační listině rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží pro nový soutěžní ročník. FAČE zveřejnila na webu. Provoz vlaku mezi zastávkou Praha Vysočany a Praha Horní Počernice od dopoledne zastaven až na 16 hodin kvůli závadě na trati. Dělníci u trati porušili kabel zabezpečovacího zařízení. Zasaženy jsou hlavně příměstské linky PID S2, S9, S22. Doprava bude do sjednání nápravy podle vyjádření SŽET pro novinky vedena odklonem nebo nouzově bez zabezpečovacího zařízení. Policisté dostanou finanční injekci víc než 500 000 korun na svou výzbroj, výstroj a pořízení techniky, ale i na platy, odměny i peníze za zvýšené pohotovosti a přesčasy příslušníků v rámci bezpečnostních opatření proti terorismu. Platí to také o občanských zaměstnancích. Novinkám to sdělil ministr vnitra Metnar, který podle svých slov peníze ušetřil ze zdrojů svého rezortu. Poslanci Evropského parlamentu dnes ve druhém čtení schválili prodloužení tzv. Chat Control 1.0, nařízení, které umožňuje internetovým firmám dobrovolně skenovat šifrovanou komunikaci uživatelů kvůli dětské pornografii, přitom už jednou zamítl, jeho příznivci ho ale neobvyklým legislativním postupem vrátili do hry. Podle kritiku jde o šmírování lidí. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: První tuplák dnešního odpoledne tady na Beatu je za námi. Jedna z těch dlouhých, krásných věcí od Pink Floyd dozněla. Věc, která u mě tady je ještě vylepšená nějaký ten rok zpátky, od té doby, co jsem od jednoho ze svých kamarádů slyšel nejkratší báseň na světě, která zní Ovce, co chce. Ta se mi vybojí právě vždycky s prvními tóny téhleté skladby o ovcích od kapely Pink Floyd. Sheep a Young Lust máme za sebou na hodinách 14.19 ve studiu Standoru Báše. Přeju vám příjemný čtvrtek, býťáci, drahoslavám a drahuškám všechno nejlepší k svátku s muzikou, která je připravená po dvou kusech, protože jsme v tuplácích. Pojďme si dát něco skočnějšího pro tuhle chvíli oproti těm Pink Floyd. To určitě mohou být třeba i CDC Can I Sit Next to You Girl nebo Overdose.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

0: důvod, proč jsem dneska zařadil do tupláku AC/DC navíc tady ze starých časů, ten musí být úplně jasný všem, kteří pozorně poslouchají už od rána, protože dneska je 9. červenec. A byť bych mnohem raději říkal, že vzkazuji takhle přes éter Bonu Scottovi vše nejlepší, to už se bohužel nestane, tak alespoň připomínáme 9. červenec roku 1946, kdy se právě ve Skotsku narodil Ronald Belford Scott, tedy člověk, který odstartoval, nebo byl jedním z těch, kteří odstartovali takovou tu obrovskou vlnu nadšení okolo téhleté australské skupiny. Za námi Can I Sit Next to Your Girl a taky Overdose, tedy další tuplák, další vzpomínka na Bona Scotta. My se teď na chvilku pojďme věnovat muzice české. Máte-li rádi vzpomínání, vzpomínejte třeba na skvělý koncert v Loktě na Tohří, kde jsme letos právě jako kapelu Vítkovo kvarteto uváděli.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Radio Beat. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat. I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith na rádiu Beatik Angel, předtím samozřejmě slavná filmová meteoritická záležitost nazvaná I Don't Want to Miss a Thing, ta je právě teď za námi. Když nebudu dlouho žvatlat, tak stihneme do konce hodiny ještě jeden tuplák, tak tedy pojďme si slíbit Davida Bowieho, pojďme si slíbit Hang On To Yourself, Love Is Lost a zároveň taky hned potom nějaké ty dopravní informace. Pokud nějaké máte, víťáci, tak budu moc rád, když mi s tím pomůžete a dáte vědět třeba přes aplikaci Rádia Beat nebo po telefonu na čísle 210 32 33 34.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

českých kapel, nové oběry, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera, depozitář Popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Nakonec jsem tam mačknul ještě třetí, ale Pepík začíná být lehce nervózní a tak nějak se mi tady kýve, protože už měl mít zprávy. No nic, bude muset počkat. D5 na 53. kilometru na Prahu, tady počítejte s porouchaným autákem. Když jsme u D5 a směru na Prahu, tak velmi podobná situace je taky na 6. kilometru. Porouchaný auták máte v cestě. V Praze v Letenském tunelu počítejte s neprůjezdným pravým jízdním pruhem a uzavírkou kvůli nehodě dvou osobních aut. To mi tady hlásíte aktuálně. Jako jednu z těch čerstvých zpráv další může být třeba Hradecká dálnice z Prahy pryč na 29. kilometru. Tady je taky, není to auták, je tam nějaký předmět, někomu tam něco upadlo. No a ve Skloněné ulici v Praze je nehoda dvou osobních aut, takže probíhá vyšetřování a i tady se překáží.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
2: Jo, já bych do toho, co to tam máš?
1: Zlato.
2: Jedeš ve zlatě?
1: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
1: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Během dne hlavně na severu a severovýchodě území až oblačno. Maximální teploty dosáhnou 29 stupňů. Ty noční ale klesnou až k 7.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Kosovský fotbalový reprezentant Albion Rahmani přestoupil z pražské Sparty do Benátek, které jsou nováčkem první italské ligy. Na Letné působil 2 roky. Oba kluby o přestupu informovali na svých webech. Prezident Pavel má za sebou pravidelnou preventivní zdravotní prohlídku, ze které zveřejnil výsledný posudek. Podle tohoto dokumentu je stav hlavy státu dobrý a odpovídá jeho věku. Prezident je tak plně způsobilý k výkonu své funkce. Na síti X napsal, že plní svůj slib a znovu zveřejňuje výsledný posudek o svém celkovém zdravotním stavu. Považuje to prý za odpovědnost vůči občanům a funkci, kterou zastává. Ve Zlíně od rána hoří sklad obuvi v 9. patře budovy v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči dopoledne kvůli požáru vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze 4, který platí jen při mimořádných událostech. Okolí hořící budovy je uzavřeno, odpoledne se část budovy zřítila. Nikdo v ní v té době nebyl a nikdo se nezranil. Hasiči ale upozorňují, že hrozí zřícení i dalších částí budovy. Spojené státy schválily prodej řízených střel Tomahawk do Německa, zároveň se obě země dohodly na rozmístění těchto střel středního doletu na německém území. Oznámil to dnes německý kancléř Merz. A je po zprávách, po nich si poslechněte Iron Maiden na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

0: Cestu, že léto jako živé. I s tím letím potleskem tady na Beatu funguje každý všední den po 9. hodině po celé prázdniny. Vždycky si můžete být jistí, že kolega Vejvodka vytáhne nějakou specialitu z beatového archivu z kategorie těch živých a udělá z toho takový best oživáček. No tak přesto všechno si já dovolím takhle odpoledne přihřát polívčičku a dát tu a tam nějakou živou, v tomhletom případě tedy určenou přímo pro kapelu a orchestr. A sice Pictures of Home. Tohle byly Deep Purple na beatu. Krásně to vyšlo, je přesně 3:30. Už vám můžu slibovat muziku další. Budeme vzpomínat na Bona Scotta, za malou chvilku dáme AC/DC ze starých časů, takzvaně. A pak třeba taky nahlédneme do starých časů kapely Vohnout.
1: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
4: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 12. Automatický bubeník. Rok 1995. Čte Zemánek.
2: Monika sehnala zkušebnu. Ještě neexistovala kapela, ale už jsme měli základnu, což byla důležitá věc, protože hrát na plný koule nebylo doma v Činžáku kvůli sousedům dost dobře možný. Doteď není jednoduchý sehnat v Praze místnost na zkoušení, kde by nikomu nevadil hluk a bylo to chráněné proti vykradení. Tenkrát byla situace stejná a my se octli v malém sklepě na konci temné chodby pod střední uměleckou průmyslovkou na Žižkově, odkud chorou okolností, kdy si vyhodili Honzu kvůli matematice. Ten sklep byl zaházený bordelem a tak muselo proběhnout pár brigád, než jsme tam nastěhovali první aparáty. Vymetli jsme krysy, vpustili trochu čerstvého vzduchu a plesniví zdi zakryli stylově platy od vajíček. Na starost nás dostal robustní školník, který se zajímal o starý americký káry a kdysi dávno hrál dle svých slov rock'n'roll. Nosil knír, měl neustálej úsměv ve tváři a z pozice zkušeného muzikanta taky občas tendence s námi zkoušet, abychom pochopili tu správnou cestu. Jinak poslouchal často za dveřma a kolem nohou měl omotanýho malýho synka. A tak jsme zkoušeli. Brnkali jsme ve třech a na místě, kde měl sedět bubeník, bylo prázdno. Měli jsme tam nějaký starý škopky od kámoše pro případný zájemce a vyvěšovali inzeráty. Ale hlásili se pořád hrozný exoti. Se dvěma už to nakonec vypadalo nadějně. Dokonce jsme s nima odehráli několik zkoušek. Oba dva byli fajn kluci a bubnovali dobře. Ale ten první měl časem problémy se starou, která ho pouštěla ven jenom podle nálady. Bohužel svý, takže pak na zkoušky přestal chodit úplně. Druhý zase lítal v heroinu a tak mu často padaly paličky s rukou a navíc do další zkoušky všechno zapomněl. Jestli si dobře pamatuju, byli jsme z toho všeho už dost unavený a pomalu si říkali, že se na to vykašlem. Ani jsme nebyli moc vydaví na další lidi z inzerátu. Do hry totiž vstoupilo jiný řešení. Automatický bubeník. Malá černá a na svou dobu poměrně drahá hračka, kam si naprogramuješ bicí, jaký chceš. Půjčili jsme si ji, pekelně se zasekli na jejím ovládání a pak s ní natočili dvě věci. Bylo to v malém domácím studiu u Freddyho Bittnera, známého kytaristy, což někde domluvila Monika. Jsou to takový rarity, které nikdy nevyšly. Ta první písnička se jmenovala Joint a tak nějak popisovala naše tehdejší starosti.

Jojo, tohle byly naše první songy a naše první texty. Z dnešního pohledu asi nutný vývojový článek, ale my měli z toho, jak to zní, tenkrát docela radost a hlavně jsme konečně mohli slyšet sami sebe na nějaký solidnější nahrávce. Pokládali jsme za definitivní, že jsme s tím automatickým bubeníkem kompletní těleso a můžeme se směle vydat touhle cestou. Tři kluci s krabičkou. To znělo skoro jako název kapely, který jsme mimochodem ještě neměli. Ale všechno se zase změnilo, neboť v těch dnech jsme potkali na ulici kámoše Rudocha a že prý nějaký jeho kolega z práce má podnájemníka bubeníka, který tady v Praze studuje konzervatoř a hledá kapelu, aby se nenudil. Skázali jsme, ať nám teda zavolá, že to zkusíme. Ozval se nějaký Zdeněk a domluvili jsme si sraz.

A tak to bylo ve vohnutí skupině Za starých časů. Postupně se propracujeme až k těm novým, protože postupně spolu s nimi pročítáme tady. Oni pročítají, my posloucháme celých těch 30 svíček na dortu kapely Vohnout. Tak, jak to kluci sepsali, tak, jak to kluci ale zároveň také načetli a natočili a doplnili i ukázkami, abychom tu historii téhleté kapely měli pěkně pohromadě. A každou chvíli můžete očekávat tady na beatu nový další díl, abychom se v té historii posunuli někam dál. Vohnout a jejich vzpomínání máme za sebou, je 15.48, to si myslím, že je nejvyšší čas na to, abychom si pustili taky Dire Straits.

0: je za námi a tady mám jeden takový rychlý signál pro Pepu Labuse.
1: Jaj, už jste tady měli mi 4 minuty, ty magore.
0: Protože za chvíli budou zprávy.
2: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Všimněte si, jak hrajou o čas, aby sem stihnul doběhnout. Mezitím vám totiž řeknu, jak vypadá doprava na D5 do Prahy od Loděnice. Počítejte s kolonou, která se tam tvoří. To je taková tradiční věc. I v pátek nevýjímaje. Stojíme na Pražský okruh a Škořechu. Teprve pak se rozjíždíte směrem třeba na brněnskou dálnici nebo někam dál. D8 na Prahu začíná být zacpaná od zdib. To je něco, co byste určitě měli vědět. Taky, že na brněnské dálnici leží lopata, tím se tedy myslí nářadí. Není to žádný slang. Je mezi jízdními pruhy, je na 259. kilometru ve směru z Brna nahoru na Ostravu, tak s tím počítejte. 35 u Liberce, nehoda dvou osobních aut, probíhá vyšetřování, to samozřejmě ovlivní oba dva směry, s tím bych na vašem místě také počítal. A ještě se ozýváte jednou z dálnice D1. A tady je to 13. kilometr z Prahy pryč, tak tady je hlášena nehoda 3 havarovaných autáků, navíc únikem kapalin, včetně oleje, takže se řeší tahle ta situace na místě. To se může promítnout do odpolední dopravy. Zatím se teda nic divokýho neděje. Ono to 13. kilometr je těsně za sjezdem z okruhu, zatím Modletickým, a když se podívám tak do dopravních map, tak úplně červené pole mi tam nesvítí. V podstatě na úrovni Modletického nájezdu a sjezdu doprava zpomaluje, ale to by dělala podle mě i bez ohledu na tu nehodu. Budeme to sledovat, jezděte opatrně, býťáci.
2: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Během dne hlavně na severu a severovýchodě území až oblačno. Maximální teploty dosáhnou 29 stupňů. Ty noční ale klesnou až k 7.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Kateřina Siňáková dohrála ve Wimbledonské čtyřhře ve čtvrtfinále. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou dnes podlehli čínsko-francouzské dvojici Kuo Shanyu Kristina Mladenovicová 6-7, 5-7. Utkání proti turnajovým desítkám ztratili za necelé 2 hodiny. Prezident Pavel dnes dorazil na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na festivalu promítá v sekci Zvláštní uvedení. Ve Varech se drží i večer, kdy ho čeká briefing. Ve Zlíně se zřítila další západní část hořící budovy v bývalém baťovském továrním areálu. Ani v tuto chvíli neevidují hasiči žádné zranění. Zásah pokračuje v režimu zvláštního stupně poplachu. Požár narušil statiku. Severní část budovy se zřítila okolo 13. hodiny. Ve skladu firmy Vasky zhořelo 75 tisíc párů obuvi, oblečení a doplňky v celkové prodejní hodnotě přes 150 milionů korun. Lodní doprava v Hormuzském průlivu, kudy proudí přibližně pětina světových dodávek ropy a podobná část skapalněného zemního plynu se znovu skoro zastavila. Stalo se tak poté, co Spojené státy druhý den po sobě podnikly údery proti Iránu a začalo se rozpadat křehké příměří mezi oběma zeměmi. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.

0: 30 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrádejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

Koukám do kalendáře a říkám si, co by se dneska tak dalo oslavit v případě, že se nemenujete Drahoslava, tam je to jasný, drahušky mají dneska svátek, ale když by náhodou jste se jmenovali jinak a chtěli jste mít záminku k večírku, musím říct, že dneska v tom výběru mezinárodních dnů je to na můj vkus takový chudý, protože slavit můžete třeba durian, tak se s nejsmradlavějším ovocem na světě, nevím, jestli je to úplně večírek. Slavit můžete pískání v uchu, to taky asi není úplně to, co by člověk dokázal úplně ocenit, je speciální mezinárodní den, kdy pokud si děláte vaječnou omeletu, tak tam nemáte dát všechna vejce, která máte v lednici. To je taky takový divný svátek. Dobře, možná by se dal použít myslivecký kalendář, který na dnešek hlásí Mezinárodní světový den veterinárních lékařů. Tam by asi se něco dalo vymyslet. Případně, když byste chtěli ještě něco, tak je dneska světový den vězňů. To je taky takový zvláštní svátek. A nebo si prostě nevyberte, tak pojďme oslavovat společně Bona Scotta. Toho si připomínáme taky dneska ve čtvrtek s datem 9. července.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: strach od kapely Rolling Stones. 16.35 a já jsem se trošku spletl, když jsem říkal, že ta nehoda na na Pražském okruhu, ale na dálnici D1 z Prahy za Pražským okruhem, takže zatím nepůsobí žádné komplikace. Takhle, pořád to není situace, kdybych vás jako hnal, abyste hledali objízdné trasy, ale říkali jsme, že za Modletickým sjezdem někde na 13. kilometru došlo k dopravní nehodě asi 3 aut a je tam hlášený únik provozních kapalin, olejů a podobně, takže pokud teď pojedete z Prahy ven, počítejte už někde na úrovni Průhonic, Čestlec, že to začíná váznout a vázne to právě sem. Jakmile minete tohleto místo, tak se ten provoz rozjede a v podstatě po celé dálnici D1 jedete bez jakýchkoliv omezení až k Domašovu. Odtud začíná trošku zase housnout provoz před Brnem.
1: Tak co jsi mi chtěl tak nutně říct? Nemůžu se dočkat.
2: Já jsem... Poslouchej. Když vidím tvé oči, jsou hluboké jak vesmír. Mé srdce je z nich, to mé srdce je...
3: Ergo, copak já jsem nějaký básník? Šlo bys na pivo?
4: To je slovo chlapa.
5: Půl litry si vyzvedněte na Beatle. Máme klasiku s cejchem i třetinky.
6: Pro holky.
5: Půl litry Beatle a další radosti najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
7: El Presidento, tak nazvali kabáti svou 12. studiovku, která vyšla na podzim 2022. S mírným předstihem byl do světa vypuštěn videoklip písni Rumcajs miloval Manku. V něm kromě kapely účinkují například i Kamil Střihavka, Jan Saudek nebo Tomáš Řepka. Tohle video je prý nejdražším v historii kapely a vy si ho můžete třeba hned pustit na YouTube. Na desce je 13 songů, všechny otextoval Milan Špalek. Ke třem složil hudbu Ota Váňa a ostatní jsou z pera Tomáše Krulicha. Kabát s albem El Presidento. Dnes hodinu před půlnocí.
8: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na Rádiu Beat. Rádio.

0: Byla. Dáme i toho Bona Scotta v příští hodině.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Ale pojďme to vzít pěkně postupně, tak jak to má být, tak aby se nám to nekomplikovalo ještě víc, že jo, bavili jsme se o dálnici D1, říkali jsme, že na 13. kilometru z Prahy pryč došlo k dopravní nehodě tří autáků, které tam postrácely i něco málo provozních kapalin. Ta kolona na místě, která je, tak není nijak extrémně dlouhá, nic složitého v podstatě. V porovnání s běžnou odpolední špičkou bych řekl, že si toho skoro nevšimnete, teda až k tomu místu, kde jsou tahle ta auta odklizená bokem. Ale teď přišla ještě jedna čerstvá zpráva, ta se týká 9. kilometru z Prahy pryč na D1, tam prý je další jeden ťukanec nákladního s osobním autem. Tak uvidíme, budeme to sledovat. Praha ulice na Třebešíně, tam se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Jedete-li v Podleské v Praze, tak tam teď došlo ke kolizi osobního se skútrem, s tím byste také měli počítat. No a dojezd do Mikulášovic od Děčína, tak ten v podstatě průjezdný moc není, minimálně v tuto chvíli, protože je tam velké stádo skotu na vozovce a je potřeba počkat, až si to skot rozmyslí a odejde někam sám. Protože jak víme, krávu nepřetlačíš, tohle to je velký cíl. Jezděte prosím velmi opatrně, býťáci.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. Chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Během dne hlavně na severu a severovýchodě území až oblačno. Maximální teploty dosáhnou 29 stupňů. Ty noční ale klesnou až k 7.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Na mistrovství světa ve fotbale se dnes večer rozehraje čtvrtfinále. O postup do semifinále se jako první utká Francie s Marokem. Maročané chtějí Francouzům oplatit 4 roky starou semifinálovou porážku ze světového šampionátu v Kataru. Mbappé a spol. Ale zatím na turnaji vyhráli všech 5 dosavadních duelů. Ten dnešní v Bostonu má výkop ve 22 hodin. Po rozhodnutí přesměrovat peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu ministr obrany Zuna za SPD před odletem na summit NATO nevěděl. Uvedl to v rozhovoru pro server Deník N. Je to podle něho jen symbolická částka, ale objem peněz neupřesnil. Právě SPD proti přesunu peněz protestuje a chce tento krok řešit na koaliční radě. Vláda ANO, SPD a motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu, která se brání ruské invazi, odmítala. Pražské Slavii hrozí, že jí ministerstvo vnitra může kvůli desítkám neukázněných fanoušků až na rok zakázat vpouštět na stadion diváky a jednotlivé zápasy doma v Edenu tak bude hrát bez nich. Tento nejpřísnější možný trest ale ministerstvo zatím nikdy neuložilo. Úřad stále řeší s fotbalovým klubem SK Slavia Praha řízení v souvislosti s incidenty během pražského derby 9. května, tedy v zápase se Spartou Praha na stadionu v Edenu. Žádost o náhradu škody za zpožděné lety se urychlí a zjednoduší a rodiče dostanou místa v letadle vedle svých dětí bez příplatku. Aerolinky také nebudou smět cestující nutit, aby si kvůli palobnímu lístku instalovali jejich aplikace do telefonu nebo tabletu. Rozhodl o tom Evropský parlament, který schválil nová pravidla pro vzdušné cestování. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další rockovou klasiku na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Luboš Pospíšil a moře, jeho moře dohrálo v 17.10. My se teď vrátíme zpátky k takovému vlastně neoficiálnímu, nebo možná, že už můžu dneska říkat a v tuhle chvíli, že oficiálnímu tématu dnešního dne, protože jsem si připravil do přehrávače AC/DC. Dneska je 9. července, připomínáme den, kdyby byl býval, slavil své narozeniny Bon Scott, průšvihář, který ten svůj život měl velmi krátký a v těch průšvizích se pohyboval v podstatě od dětství. Díky tomu se vlastně stal ikonou, protože Bon Scott tak, jak chtěl být muzikantem, tak nejprve tedy se vůbec zpěvu nevěnoval, byl to bubeník v několika různých kapelách, zároveň se živil na různých pozicích, dělal pošťáka třeba ku příkladu, takže kde kdo ani netušil, že mu třeba v minulosti dopisy doručovala taková ikona, která se z Bona Scotta stala, ale nebylo to úplně tak, že by Bon Scott si šel tak nějak za tím postem toho frontmana legendární kapely. On toho zkoušel víc a třeba se mohlo stát, že by byl profesionálním vojákem, protože on se k armádě hlásil. Právě protože od dětství to ale byl průšvihář a jeho trestní rejstřík, ten na to pamatoval, tak ho tenkrát do armády nevzali. No a jemu tak nezbývalo nic jiného, než se protloukat životem, zkoušet hrát s různými kapelami, až se to nakonec tenkrát potkalo právě s kapelou AC/DC.

0: Spendaktors na rádiu Beat, u Princess máme za sebou před sebou menšinové sporty a taky rychlý pohled na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Začneme to na dálnici D1, ale obvykle začínám u Prahy, tak teď to pojďme otočit a začít u Brna.
2: Prosím tě, chci nalásit nehodu osobáků na dálnici D1 u Brna z nájezdu na odletiště do Navíškov, směr Brno-Víškov.
0: Tím je to nahlášeno, vy s tím býťáci počítejte. Příjezd do Brna, ten je přicpán sám o sobě i bez téhleté nehody od Domašova, takže tady nám to začíná zpomalovat a nečekejte nic, co by se blížilo maximální povolené rychlosti. Celkem fajn je ta situace na druhém konci D1 u Prahy na cestě z Prahy ven. Tam jsem očekával, že kolona poroste a neděje se. Tak zpomalíte na úrovni Modletického sjezdu, ale tam spíš než nehody jsou příčinou ty připojovací a odpojovací pruhy, tak jako každý den nejen v tom. Čase. Jedete-li po D5 na Prahu, tak od Loděnice nám to dneska vázne k Ořechu. Tam počítejte s nějakým tím zpožděním. Na D8 od Zděb na Prahu nám začíná zpomalovat doprava. Čerstvá dopravní nehoda je také na trojce na úrovni Benešova. Tam jsou sobě dva osobáky. Tam se to přicpávat může obousměrně právě díky tomu, jak se vyšetřuje. A podobně, jedete-li ze Svitav na Staré Město, tak se vyhýbáte místu, kde skončilo osobní auto částečně po nehodě mimo komunikaci. Počítejte tady s tím. Ozýváte se z Poděbradské ulice v Praze, kde je havarovaný osobák, a taky z Hradecké dálnice na 85. kilometru z Prahy pryč. Tady je taky nějaké porouchané vozidlo, o kterém je dobré vědět, pokud tudy vede vaše trasa. Jezděte prosím velmi opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
1: Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty, nemůžu je vystát.
4: Kdo je na tom stejně nakupuje u nás?
1: Trika, politry, hrnky, cyklodresy a další býťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
3: klub.radiobeat.cz
5: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
6: No tak co ti řekl?
7: Blbý je to. Hele, čti.
6: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
7: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
6: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
7: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
1: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
8: Sporty začneme v kleci. Slavná bojová organizace UFC nechce nic ponechat náhodě. Pro očekávaný souboj hvězdného Conora McGregora s Maxem Holloweyem, který se uskuteční už tento víkend v Las Vegas, proto vybrala oficiálního náhradníka pro případ, že by jeden z bijců na poslední chvíli ze zápasu odstoupil. Tím je Brazilec Mauricio Rafi, který se už dokonce vydal do Spojených států. 4 zranění a proražený mantinel. To byl výsledek málo vídané nehody během plochodrážního závodu ve Vratislavi. Do kolize byli zapojeni 4 účastníci jízdy. 2 skončili v nemocnici. Závod byl součástí pohárové extraligy pro nejmladší jezdce. I takový může být někdy motorsport. Frustrace dvojnásobného mistra světa Formule 1 Fernanda Alonza se dál prohlubuje. Současný pilot Aston Martinu zažil ve Velké ceně Británie další obtížný víkend bez šance na bodové zisky. Podle Alonza zatím z velké části stojí nové technické předpisy, ve kterých hraje mnohem větší roli elektrická část pohonné jednotky. Právě kvůli nim podle něj závodění přichází o svého ducha. Sám tvrdí, že dnes není potřeba mít talent. Na předjíždění prý stačí zmáčknout tlačítko. Thousand Miles Adventure, to je extrémní závod, který odstartoval už v neděli. Tady jsou aktuální informace z trati.
9: Čau býťáci, tuto neděli tradičně odstartoval extrémní závod napříč Československem Thousand Miles Adventure. Závod, který letos vede z nejvýchodnější obce Slovenska, Nové Sedlice, do Třebeně u Chebu, se rozhodlo zdolat 284 odvážlivců. Z toho je 17 chodců, 12 koloběžkářů a 255 bikerů. Závodníci si mohli vybrat ze dvou tras. Obě jsou dlouhé přesně 1000 mil, tedy 1635 kilometrů. Pokud chcete vědět víc, sledujte naše sociální sítě nebo poslouchejte Rádio Beat. My se vám zase brzy ozveme. Ahoj!
3: Rádio Beat.

Love and Spoonful na Rádiu Beat, jejich Daydream je za námi, před námi muzika česká, to vám můžu rovnou prozradit, že budou Kabáti a jejich Pohoda. Zároveň taky připomenu to zase úplně na jiné téma, že na webu Rádia Beat vybíráme muziku, která česká není ani trochu, protože všechny ty desky, které tam jsou, tak jsou zahraniční, ale jsou ze stejného roku, to jenom proto, abyste se nedivili, až příští týden to bude obráceně. Rok zůstane stejný, jenom národnost těch nahrávek bude právě naše tuzemská. Z těch zahraničních teď tedy vedou Juraja Heap, Chaos and Color. To je deska, která zatím je favoritem. Ale jestli tam zůstane nebo ne, to máte ve svých rukách vy, protože má nějakých 20 hlasů náskok a to není věru mnoho před Metallicou a album 72 Seasons. A ani ta Metallica nemá žádný velký náskok před album Hackney Diamonds kapely Rolling Stones. Tady se nám to od včerejška trošku proházelo na té vedoucí trojici. Je pravda, a to bychom měli zase jedním dechem dodat, že máme i outsidery, kterým já už takhle při čtvrtku za stolik nevěřím, ale pokud vy to vezmete do svých rukou, tak to klidně můžete přeházet. A to jsou Greta Van Fleet s album Starcatcher, Alice Cooper s album Road nebo Doropesh s album Conquerors Forever Strong and Proud. Tak jak jsem to přečet, teď tak je to seřazeno na webu Rádia Beat. A pokud to tak seřazeno i zůstane v neděli o půlnoci, tak Juraja Heap a Metallica budou půlnočními kapelami s půlnočními deskami příští týden. Máte to, jak říkám, ještě jednou ve svých rukách, Beatáci, a ti z vás zvlášť, kteří ještě neodhlasovali svůj názor na beatovém webu, tak by to neměli zapomenout do té nedělní půlnoci udělat. Na www.radiobeat.cz je všechno potřebné, stačí tam dát jeden jediný klik a je hotovo, práci máte odvedenou, no a hlas přibude právě té kapele z té nabídky, která je vám nejmilejší. Myslete na to.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vodňáci na čtyřech kolech.
1: Tavle Extreme, Modern Words, další muzika, bude o chlup starší, protože se blíží Six O'Clock Rock, tak je Pepa Lábus, ale než tomu dojde, řekněme si, že 23. silnice na úrovni Telče je v tuhle chvíli v podstatě neprůjezdná, nebo minimálně s velkými komplikacemi. Došlo tady ke kolizi osobního auta s motocyklem, na místě teď zasahují všechny složky IZS, to znamená, že ta nehoda je velmi vážná, došlo tady určitě ke zranění a vy pokud tady teď projíždět nemusíte, tak tam tudy neprojíždějte, nechte dělat svou práci. A vydržte, dejte si třeba ještě kafe. To je jedno místo, kde mi hlásíte vážnou kolizi. Další je potom na v ulici 9. května v obci Lužec nad Vltavou na Mělnicku. Tady skončilo osobní auto ve stromě a na místě jsou také všechny složky IZS. V Praze v Nuselské ulici je nehoda dvou osobních aut, vyšetřuje se a odklízí také v náměšti nad Oslavou v Brněnské. I tady v tom figuruje motocykl na 65. u Rychnova u Jablonce nad Nisou, tak počítejte také z vyšetřování. Je tam čerstvá dopravní nehoda dvou osobních aut.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Další brusivo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
4: Tak ber kvalitní příslušenství Festool. A teď ti za to ještě něco přihodí.
3: Jako co?
4: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
3: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
4: Festool. Když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Během dne hlavně na severu a severovýchodě území až oblačno. Maximální teploty dosáhnou 29 stupňů. Ty noční ale klesnou až k 7.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Českočtvrtka školu Des Glory Emanuel v úspěšné sezóně čeká další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude zítra v Monaku útočit na další umístění nastupních vítězů v elitním seriálu. Z českých atletů bude na tomto mítinku závodit ještě výškař Jan Štefla, který tam loni skončil druhý. Hasiči vyhlásili v souvislosti s požárem v centru Zlína zvláštní stupeň poplachu. Ráno tam začala hořet jedna z výškových budov v areálu bývalého Baťova továrního areálu Svit. Odpoledne uvedli, že ke 14. hodině už se zřítily dvě části budovy. Jedna zůstává. Informace o jakékoliv újmě na zdraví zatím nebyly hlášeny. Odpoledne ohně přeskočil i na sousední budovu hlavní pošty. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41,70 a nafta za 38,22 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 41,43 za litr benzínu a 37,45 za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech zvyšují. Země Evropské unie začaly projednávat mírnější verzi zákazu vydávání víz pro ruské vojáky poté, co se proti původnímu návrhu ohradily Francie a Itálie. Omezení se má nově vztahovat jen na krátkodobá víza a má se týkat jen lidí, kteří se prokazatelně přímo účastnili bojů na Ukrajině. Zákaz má být součástí připravovaného 21. balíčku sankcí Evropské unie proti Rusku. Zprávy jsou v závěru. Teď už se vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock na Rádiu Beat.

Flamengo na rádiu Beats. Aby sme do toho Six O'Clock roku taky dostali trochu té české muziky. Proč ne, že jo? Co skrýváš v očích, to je ohlédnutí za 60. lety právě s kapelou Flamengo, předtím to bylo The Who. No a teď si dáme elektrický banán, protože tak se jmenovala jistá kapela, která se tak v 60. letech ve skutečnosti vůbec nejmenovala. Abychom to rozklíčovali, a před mnoha a mnoha lety jsme to skutečně rozklíčovali doslova ve studiu rádia Beat, protože tenkrát tady muzikanti z kapely Pretty Things seděli a na tohleto jejich období jsme taky narazili. Tedy Pretty Things je ten středobod, od kterého se musíme odrazit. To je kapela, kterou dobře známe, která funguje, nebo v podstatě můžeme říkat, že funguje pořád ještě od let 60. od roku 65, kdy vydala svůj debut a začala psát svoji historii. Jenomže tihleti muzikanti v těch 60. a na začátku 70. let udělali ještě takovou odbočku, vlastně dvojí identitu. Na jedné straně to byly Pretty Things, ta kapela, která si budovala nějakou svoji seriózní image a chtěla dosáhnout celosvětového úspěchu, hrát pro své fanoušky, vydávat desky a já nevím co všechno, a k tomu potřebovala samozřejmě finance. No a protože složenky se neptají, tak muzikanti v té samé partě vlastně udělali v roce 67 takovou odbočku a vytvořili druhou kapelu, kterou pojmenovali Electric Banana, a začali se věnovat muzice už přímo určené k tomu, aby byla použita různě. Když si dáte tu práci, tak najdete ty jejich melodie v mnoha šedesátkových, dneska bychom asi řekli hororech, a když půjdete po snímcích erotického typu, tak tam se právě Electric Banana objevovala velmi často. Takže z toho původního názvu alba z roku 67 se vlastně stala oficiálně kapela. Sem vás vezmu teď s tou třetí šedesátkou po šesté a skladbou nazvanou Street Girl.

0: Prostor je nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek. 5 živáků. Bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Kaleidoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Bítoskopu přeje Pepa Lábus, družice Kostka, kterou vyvinul a sestavil studentský tým z Vysokého učení technického v Brně, od úterního rána krouží na oběžné dráze Země. Startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX v aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií přihlíželi desítky studentů i dalších diváků. Co teď tým čeká, nám prozradí jeho vedoucí Šimon Sloboda.
2: Celý nějaký příští měsíc máme alokovaný na to, že opravdu budeme dělat jenom kontrolu té družice po tom startu.
1: Kostka bude Zemi obíhat 3 až 5 let, její kontrola má být postupně automatizovaná. Na Kostku naváže další projekt. Tento satelit bude 3x větší a jeho cílem bude ověřit možnosti využití mikrořas na oběžné dráze ve vesmíru.
0: Bítoskop.
1: České dráhy úspěšně dokončily roční testování vysokorychlostního satelitního internetu Starlink od společnosti SpaceX Elona Muska. Po zkušenostech z jednotky Interplanetary teď zvažují jeho instalaci také do vlaku Interjet, Railjet nebo Pendolino. O případném rozšíření rozhodne ekonomické vyhodnocení projektu. Mobilní sítě v současné době poskytují vyšší průměrné přenosové rychlosti, ale satelitní přístup k internetu je prý schopný zajistit výrazně konzistentnější pokrytí na území České republiky. Tolik z Bítoskopu. Teď si vychutnejte další rokovou klasiku na rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

Rádiu Beat a Petr Kalandra, ten je za námi. Motorhead, aby jsme dali trošku ostřejší muziky, tak ti budou následovat za malou chvilku, ale ještě předtím, než je pustím, tak vás pozvu ke zbytku toho dnešního dne, který bude nabitý muzikou tady u nás na Beatu. První po 19. hodině je na řadě Radek Riesler, protože je čtvrtek a je po 14 dnech a je nejvyšší čas na to dát si depozitář popmuza, tak to je jedna věc, kterou vám můžu slíbit, a pak o tu Semana s Večerem u Repráku. Je čtvrtek, takže je čas si tak jako býťácky normálně mile pokecat a k tomu si zahrát nějakou tu muziku. Máme na to 3 hodiny, takže pokec to bude velkolepý. Abychom to celé potom uzavřeli půlnoční deskou, už jsme se bavili o tom, jak vypadá na webu Rádia Beat aktuální hlasování, to jsou desky na příští týden, protože na ten aktuální už jste vybrali. Že to dneska bude z roku 22 El Presidento kapely Kabát. Celé tohleto bílé album si pustíme od začátku až do konce.

Už včera jsme si s kolegy řekli, že dneska dodržíme pravidlo, že v každé hodině vysílacího dne zmíníme Bona Scotta a taky pustíme nějakou muziku od kapely AC/DC, protože právě dneska 9. července by byl býval Bon Scott slavil svoje narozeniny. Kdyby to nebyl takový průšvihář a takový éro, který vlastně svojí tou povahou a tím životním stylem zkrátilo to svoje putování na tomhletom světě na minimum. Ale příhod za sebou zanechal Bon Scott spoustu, ať už je to jeho nahé ježdění na motorce pro pobavení hostů, nebo celá ta životní cesta napříč všemi možnými profesemi a snahou vstoupit do armády, kde díky trestnímu rejstříku neměl šanci uspět. Dalo by se o něm mluvit hodně dlouho. Důležitější v rádiu je ale samozřejmě muzika a tu já tady mám. Mám tady AC/DC, mám tady Big Balls, mám tady další jednu připomínku tohoto výjimečného muzikanta.

Frank Zappa a jeho výlet do Joeovy garáže, tak ten je právě teď za námi. Vlastně, aniž bych to tak plánoval, ono mi to celkem vyšlo, protože já mám taky v plánu vyrazit do garáže. Zítra se tím pádem Býťáci neuslyšíme. Slíbím vám na odpoledne otěse a budu se na vás těšit neděli večer. To jo, to se vrátím zpátky sem do té naší bítové komůrky s pořadem Hard and Heavy, jinak samozřejmě v pondělí to budu zpátky na značkách, jak jste zvyklí vy i já. Do té doby se mějte krásně. We'll be right back.

0: Rádio Beat. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. Chip-cosmetics.cz.
2: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
3: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná depozitář Pop Muzea.

hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Dnešní depozitář je opět jakousi zvukovou verzí letního čtení, které jsem vám před minulý týden začal servírovat v Rozhledně. Seriál Ti, co za nás vidí být, se vydává po stopách českých novinářů, muzikantů a dalších výtečníků a samozřejmě i výtečnic, seznamujících tuzemské fanoušky se svými zážitky na koncertech rockových hvězd i nosičů vody, ke kterým se před rokem 89 nachomítli na Západě. Jejich referáty v dobovém tisku byly velice důležité. Umožnili těm, kteří neměli to štěstí, udělat si představu, jak takový koncert, případně festival, vypadá. Dnes, když nám koncertní agentury tohle všechno servírují až pod nos, může se nám to zdát trochu komické až nenormální. Mějme ale na paměti, že se náš seriál odehrává v nenormální době, i když po ní různá individua nostalgicky nyní, protože se jim jeví jako oáza normálnosti. Letní čtení je roztažené přes celé prázdniny zhruba do půlky září, tudíž vám v těchto depozitářích vykecám lecos ohledně jeho obsahu. Vy jej pak můžete brát jako takový prequel prázdninových Rozhleden. Minule jsme skončili na začátku 70. let. Všechny tyhle spanilé jízdy skončily jako když utne v roce 1970. Potom se v tuzemských hudebních časopisech několik let o žádném podobném koncertu prakticky nemuklo. Výjimky samozřejmě existovaly a v některých případech byly docela pikantní, ale o tom více v letním čtení. Až na konci 70. let se situace změnila. Jméno autora úplně první reportáže, kterou jsem po letech objevil na stránkách časopisu Melodie, mne, musím říci, dost překvapilo, zvláště v souvislosti s naší vysílačkou. Neboť že to bude doktor Schulz, tehdy klávesista jazzrockové skupiny Hemenex a posléze jeden z pilířů Vítkova kvarteta, to jsem čekal asi jako Karel Gott svého 85. zlatého slavíka. Pan doktor se na podzim 1978 dostal do Anglie a splnil si sen mnoha českých jazzrockerů. V londýnském Hammersmith Odeonu viděl koncert kapely Weather Report a o svém zážitku ruče napsal do Melodie. A protože záznam koncertu existuje, můžeme jeho úvodní kompozici Scarlet Woman, pravda trochu pokosenou, neboť v původním znění má 9 minut, otevřít i dnešní depozitář.

0: Depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Krátce po doktoru Schulzovi se do Londýna podruhé ve svém životě vypravil Jiří Černý. Co tam viděl, už jsem vám líčil v depozitáři číslo 255. Jeho rozsáhlá reportáž vyšla v listopadovém čísle Melodie roku 79. A hned v následujícím čísle se objevuje článek s lákavým názvem Návrat zatoulané vzducholodi. Přinesl svěží reportáž z jedné z nejvýznamnějších událostí roku, k níž došlo na festivalu v britském Knebworthu. O koho tam hlavně šlo, asi nemusím dvakrát povídat.
2: Last week I was a little bit lost for words. I'm sure it's going to end up that way again, but this is nobody's fault but mine.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Návratem zatoulané vzducholodi debitoval na stránkách Melodie Milan J. Opl, který pak několik let poctivě zásoboval časopis recenzemi koncertů a festivalů, na které v rámci svého anglického pobytu docházel. V 79. ještě stihl festival v Readingu. Úplně nejvýš na něm hodnotil skupinu Cheap Trick a my máme tu kliku, že si můžeme zpřítomnit jejich set autentickou ukázkou. Tož do tého!
2: Well, we thank you all again very much. What we're going to do is another new song, or I should say a new song from a new album we have coming out pretty soon. And the name of the song is I Know What I Want. I Know What I Want and I Know How to Get It. All right?

0: depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
1: Na Reading se Milan Opel vypravil i následující rok. Program hodnotil jako slabší, zejména headlinery. Nejlépe z nich v jeho očích obstáli domácí UFO. Jejich set z Readingu sice existuje, ale my můžeme pro připomínku jejich tehdejší koncertní fazóny využít čerstvý materiál z letošní reedice jejich tehdy chystaného alba The Wild, The Willing and The Innocent. Na ní totiž najdeme záznam z Hammersmith Odeonu z ledna 81, tedy jen pár měsíců po Readingu.

0: v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Náš zpravodaj ovšem nevymetal jen festivaly. Jeho hlavní stan se zřejmě nacházel v Lidsu, kde měl řadu příležitostí vidět žhavé novinky těch časů. A tak se v srpnové Melodii roku 80 objevila jeho zpráva z koncertu, který v sále zdejší univerzity, proslaveném klasickým šivákem duhů, dávali v březnu toho roku Pretenders. My si jako srovnávací materiál vezmeme k ruce fragment jejich koncertu v Bostonu, který proběhl pár týdnů poté.

0: depozitář Popmuzea na rádiu B.
1: Dva roky na to měl Milan Opl v Leedsu příležitost stát v davu na zdejší zastávce turné Rolling Stones na dlouhá léta posledního. A my máme to štěstí, že ten koncert vyšel k jeho 30. výročí oficiálně, takže si můžeme vybrat libovolný kus a představovat si, že jsme ve zdejším Roundhay Parku 25. července 82.
2: Some pretty girls down there. I'm gonna do this one for you. And we got one old blues song we do called Black Limousine. You're right, Woods.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Série Anglických listů Milana Opla končí v březnové melodii roku 83. Kromě zmíněného koncertu Rolling Stones v něm popisoval i festival Wakefieldu, jehož headlinery byli Jet Routal. Moje galerie obrázků z koncertů rokových velikánů byla kompletní. Napsal na závěr své zprávy a byla to i symbolická tečka za jeho pozoruhodným působením na poli hudební publicistiky. My si jako pomocný materiál tentokrát vezmeme k ruce loňský box s albem Jet Routal Broads Sword and the Beast. Wakefield na něm není, ale stejně dobře nám poslouží soudobý záznam z Mnichova s asi největší peckou z inkriminovaného alba.
2: Fallen on hard times.

0: Depozitář Popmuzea na Rádio Beat.
1: Vedle oplových článků se na začátku 80. let objevuje v Melodii ještě jedno zajímavé jméno. Pravda, jeho reportáž o koncertu Boba Dylana v Paříži vyšla pod zkratkou Jir, ale pokud víme, že ten pán se jmenoval Jirou, pak není divu. Jeho bratranec Ivan alias Magor toho času zrovna seděl a redakce Melodie nechtěla dráždit rudým hadrem cenzorského díla.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: Nahrávka písně Slow Train není z Paříže, ale časově lícuje. Londýnský koncert, ze kterého pochází, byl totiž necelý týden po tom pařížském. Protože čas kvapí, posuneme se v čase do roku 88 a necháme rokové klasiky spát. V 88. se díky stipendiu British Council vypravil do Anglie Ivan Safourek, stoupající hvězda tehdejší hudební publicistiky a věrozvěst britské indie scény na různých poslechových diskotékách. Safourek svůj pobyt popsal v melodii v třídílném seriálu a klobouk dolů před jeho záběrem. Chodil na velká jména i kandidáty slávy a takhle třeba v klubu Marquee zahlédl kapelu z Minneapolis, v Československu těch časů prakticky neznámou. Jmenovala se Soul Asylum.
2: Thank you so much, very much.
3: Alright.
2: We'd like to play another song for you. It doesn't go quite like that, but it goes a little bit more like the rest of the band sort of joins in. Everyone does the same thing at the same time, basically.

0: See how slick we're getting, man.
1: Depozitář Pop Muzea na Rádio Beat.
2: Jedním z úhelných bodů jeho reportáže byla návštěva festivalu v Milton Keynes. Měl možnost zažít na něm pikantní konfrontaci dvou lídrů tehdy již zaniklých Clash. A zatímco Joe Strummer se tam se skupinou Latino Rockabilly War moc nepředvedl, Mick Jones ho se svými Big Audio Dynamite ke zjevné potěše páně Cafurkově pobil rozdílem třídy.
3: Cotney and Western Classic for you. It's called the Battle of All Saints Row. Bow to your partner.

0: Depozitář Pop muzea na Rádiu Beat.
1: Zvuková verze mého letního čtení se chýlí ke konci a poslední položka dnešního meníčka umožňuje mi dnešní díl depozitáře propojit s jeho hlubokou historií. Neboť nyní nastupuje na scénu můj vzácný přítel Petr Karlíček starší, ašský rokový aficionádo svého času, příležitostný publicista a takový hudby milovník, že mě tím celá ta léta, co se známe, zahanbuje. Petr se v letech 88 a 89 dostal na festival do Readingu. A protože je schopný zvláštních skutků, tak na tom prvním Readingu oddával se i ušlechtilému řemeslu bootleggerskému a jeho nahrávka koncertu Iggyho Popa ozdobila jeden z prvních depozitářů vůbec. O rok později, pokud vím, tam jenom byl. Nahrávka písničky Deliverance od jednoho z headlinerů skupiny Mission sice z Readingu pochází, ale Petr je v tom zcela nevině. V letním čtení vám přiblíží

0: Give me deliverance, brother, sister. Give me deliverance, deliver me.
1: Depozitář Pop Muzea na Rádio B.
2: A to je pro dnešek všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na
1: Rádio Beat.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: Tak Beatáci, teď jste slyšeli, jak to bude s tím půlnočním albem, ale do té doby je ještě dost času, abychom si stihli pokecat a pustit nějakou muziku. Já jsem Ota Seman a přeji vám pohodový, příjemný, ničím nerušený čtvrteční 9. červencový večer tady na Beatu. Máme 5 minut po 20. hodině, jenom připomínám, že svátek má Drahoslava, takže jestli nějakou drahuš máte po ruce, tak ji nezapomeňte dát nějakýho hubana, případně třeba kytku, jestli ještě nějakou máte. Doporučuju kradenou, protože kupovaná kytka to umí každý, ale ukrást kytku, to už je něco, takže přelézt plot k sousedovi, tam něco narvat, když to budou řetkvičky, já myslím, že drahuš bude taky ráda. Takže úplně klidně můžete něco takovéhohle vyrobit, vymyslet a ten svátek třeba případně oslavit. O čem budeme dneska dávat řeč v tom dnešním večeru u Repráku tady na Beatu, tak to se teprve uvidí. Já myslím, že se to někam vyvine. Minule jsme mluvili trošku o dovolených. Můžeme se bavit třeba o tom, co byste si na dovolenou vzali nejradši. A teď nemyslím manželku, teď myslím spíš třeba, jako že byste si vzali nějakou muziku, jako že byste třeba věděli, jakou kapelu byste chtěli poslouchat, jaký CDčko byste chtěli poslouchat. Tak to by mě zajímalo. Nebo třeba i ohledně literatury, tak jakou knížku byste si brali na dovolenou, protože já si nedovedu představit dovolenou, na kterou bych nejel s knížkama. Tedy nemyslím, že bych tahal knihovnu, já tahám čtečku. Nicméně v ní mám dost velkou zásobu na to, abych si dokázal číst, ať už něco, dejme tomu, dramatického, anebo veselého, což samozřejmě mám taky hodně rád. Takže zkrátka i o tom můžeme dát řeč. Psal mi Karel, Bíťák Karel, který by chtěl, jestli bych mu prej třeba nezahrál skladbu Alive, že dneska sedí a slaví narození svého vnuka. Tak já myslím, že tohle je ideální, abych tu skladbu pustil. Je z alba Ten skupiny Pearl Jam, to si určitě pamatujete z toho 91. Já za sebe říkám vůbec asi nejlepší deska, který mě nejvíc oslovila z tvorby týhletý formace, ale samozřejmě každý má třeba rád trochu jinou a tu svoji. Dáme si Alive a vy popřemýšlejte, co byste třeba chtěli zahrát a hlavně o čem byste chtěli dát řeč. To telefonní číslo sem do studia je celkem jasný 210 32 33 34. Můžete mi psát SMSky, to je na číslo 720 00 1222. Můžete psát i maily na studio@radiobeat.cz a pak je varianta samozřejmě využít i tu naši beatáckou apku, kterou nepochybně máte ve svých mobilech, kam můžete psát a taky mluvit. Jo? Já si vás rád poslechnu potom. A tady už jsou ty Pearl Jam.

0: Cagliari, ora il Prago. Na rádiu B.
1: Ahoj, hezký večer, Petr.
2: Nazdar, Petře, čau. Co děláš, že nespíš, hele, takhle teď v 8 hodin? Nechodíš spát se slepicema?
1: Brzo, ne?
2: No ne, tak já nevím, jsou lidi, kteří chodí se slepicema, tak proto se ptám, jako jestli ty nejsi ten...
1: Slepice jsem zavíral, ale spát jsem ještě nešel.
2: Máš slepice? Kolik máš slepic?
1: No. 9.
2: 9. A kolik ti, počkej, to mi řekni, 9 slepic, kolik ti tak jako nesou vajec? Dejme tomu jen týdně, kolik vajec máš z 9 slepic?
1: To je jak kdy, 5, 6, 7,
2: jo,
1: jak kdy.
2: Na jednu smaženici, když seženeš dost hub. No. To jde, no, hele, ale oni toho dost sežerou, ty slepice, ne, se zobou.
1: O, ani ne.
2: Ne.
1: Ne.
2: Dobře, no, tak jo.
1: Hele, oni si zobou venku. A
2: když jsem zmiňoval tu dovolenou, tak ty třeba jako, když na dovolenou odjíždíš, odlítáš, musíš samozřejmě, protože když má někdo psy, tak musí svěřit ty psy někomu, že jo, psí hotel nebo tak, no. Anebo někoho z příbuzných. Jak je to se slepicema?
1: Já na dovolenou nejezdím.
2: Jo, takhle, tak to je pak vyřešený, jo, já myslím, no. Že to je jasný potom, jo.
1: No.
2: Tadle varianta je taky samozřejmě řešení, nejezdit nikam.
1: No.
2: Dobře, povídej, chtěl jsi něco zahrát?
1: No, chtěl bych Michala Prokopa, Promus 5.
2: No.
1: Zloději času.
2: Zloději času by si chtěl. No tak jo, a byl no. Jsi, hele, kdy jsi byl naposledy na Prokopovi, na Michalovi živě?
1: Teď hrál nás tady v Dačicích v neděli. Takže jsem tam byl. No.
2: Byl.
1: Bylo to skvělý.
2: Že jo? No. Má no. V sobě neskutečný energie ten chlap pořád. Já
1: oni všichni jsou. Všichni jsou jako výteční.
2: No jo, to bez pochyby. Hele, no. Dobrý, tak jo, dáme zloději času.
1: Jo.
2: A ještě nám řekni teda, jak budeš trávit, že blíží se víkend, je čtvrtek, jak budeš trávit víkend, co slepicama, že jo?
1: Co s rádiem být.
2: S rádiem být a se slepicama.
1: Chvílema, jako ne furt, ale chvílema.
2: Hele, to zní jako plán, čuč. Dobře, tak jo, díky za zavolání, měj se, Petře, čau, čau.
1: Jo, taky díky, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: večery u repráku. Na rádiu B.
1: Haló.
2: No, haló.
1: Dobrý večer, já vás strašně zdravím.
2: No, tak to je dobře, že mě strašně zdravíš, nemusíš mi vykat, ale řekni mi, jestli se nějak jmenuješ.
1: No, já jsem Martin.
2: Martin. Martin, no, tak ale. To je dobře. Čau Martine, já jsem Ota.
1: No, Ota jsem Ann.
2: To jsem já, hele, to jsem já.
1: No, dokonce, já rádio tady poslouchám furt, teda docela stabilně, tak, úplně nejvíc na světě.
2: To je dobře, říkáš tady, jako kde, myslím tím, jako město, obec, nebo tak nějak.
1: Bydžov, normálně, novej.
2: Když jsem chtěl říct město, moře, kuře, stavení, člověče.
1: No, to, tak to je dobrý, jo. To už si taky nepamatuju.
2: Ne, že jo, nějak se to hrálo a už si to taky nepamatuju. Není to důležitý, my to spolu teď hrát určitě nebudem, jo? My si jenom tak lehce můžeme pokecat o tom, co třeba tě baví za muziku, jako myslím tím, jako, jakou máš nejradši.
1: No tak to je úplně jako docela jako eventuálně jednoduchý, takový pěkný klasický rock and roll, co hrál Lemmy Kilmister asi, no.
2: Jo takhle, takže ty chceš teda Lemmyho nějakou tu maďarskou skupinu Meterhead. Teď jsem ti vzal vítr z plachet. Hele, to my s Vejvodákem, my lingvisti, říkáme, že to je prostě skupina Meterhead, maďarská, víš?
1: Jo, no. Dobře. Vy jste lingvisti, ale...
2: My jsme lingvisti.
1: Já jsem lingvista až po půlnoci,
2: jo. Jo. Hele, to je stejný, jako třeba, když čteš ty maďarský noviny London Times, jo? Tak to je podobný, no. Jo, musíš to lingvisticky nějak uchopit, tyhle věci. Jo?
1: Dobře. Já uchopu jiný věci dneska.
2: Jo, já to chápu. Prosím tě, jaký by si chtěl, jakou by si chtěl pecku od nich?
1: Hele, já nevím, no, tak jako pecku asi ne, jako asi nejlepší, já nevím, tak můžu si vybrat dvě písně.
2: Jednu, jo, ale zkus to rychle, zatím to z tebe leze jak z chlupatý deky.
1: Dobře, 1916 si dáme možná, anebo Overkill, co jiného, že
2: jo? Jo, takže mám, dal jsi to na výběr mě teda tím pádem.
1: Ano.
2: Dobře, tak jo, tak já po jedný z nich sáhnu, jo, a dáme si.
1: Ano.
2: Tak se měj, čau Marťas.
1: Hele, díky, čau.
2: Ahoj.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů, 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

0: Dubí.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. On už je večer. On už je večer.
2: Ale, ahoj, počkej,
0: to jsou,
2: večer.
0: To jsou dva hlasy, počkej, teď jsem z toho zmatený.
2: No, ona to...
0: Počkej, teď se ztrácíš. Ještě zpátky, telefon do ruky a mluvit do něj, do telefonu. Tak, zkus to.
2: No, jasný. Ale prosím tě, šlo by tam zahrát něco od Kaťáků, něco pěknýho.
0: Myslíš Oldu Říhu jako jo? No tak jo. No Oldu Říhu ne.
2: No jasný.
0: S dětkem. No, něco by šlo, ale ty mi musíš teď říct, co by sis na dovolenou, představ si, že jedeš na dovolenou někam na odlehlý místo a co by sis tam vzal sebou za muziku? Bereš si muziku na dovolenou sebou nějakou?
2: No, ale beru si a určitě bych si vzal Kaťáky.
0: Kaťáky, ty seš na nich odkojenej, jsi vyroz na Kaťácích, takže prostě bereš to jako, že kolikrát jsi byl na koncertě?
2: Ale byl jsem asi dvakrát, ale nic moc, no. Jako, vydostal jsem se úplně až tam, kam jsem chtěl.
0: Hele, to by sis asi nedovolil říct Oldovi do očí. Co?
2: Oldovi?
0: No.
2: Ale jako tady kousek od nás jezdí na dovolenou a on furt tvrdí, že on je katapult.
0: No to je, ale dovedeš si představit, že bys mu řekl, že jsi byl na jeho koncertě a že nic moc?
2: Ne, nic moc. Jako, tyhle, jako,
0: ten by
2: takhle,
0: tě přetáhl tou kytarou přes hlavu. Jo, takhle, že to nebylo nic moc jako z toho důvodu, že jsi nebyl blízko u toho.
2: Jasný,
0: u pódia.
2: Jasný,
0: jinak jako dobrý, jasný. Jo. No ne, protože jako znám Oldu, Ježíš Maria, ten jako tohle by ti neodpustil, kdyby si tohle řekl, jako že koncert nic
2: ne,
0: moc.
2: Ne, to bych si ani nedovolil nikdy. No, ale
0: Olda
2: ale
0: by tě
2: jezdí
0: zabil.
2: Tady kousek na dovolenou a má tady chalupu a on furt tvrdí, že on je katapult.
0: No, to on tvrdí, ano, přesně, tak ho znám, to je ano, to je Olda.
2: No.
0: Dobře, hele, víš co, tak si ho dáme. Co si dáme od něj, prosím tě? Jo? Já mám rád třeba Lesního manekína, ale jako je to na tobě, jo?
2: Lesní manekín je úplně super.
0: Že jo? Jasný.
2: Tak si ho dáme. Ale mohl bych to ještě někomu poslat.
0: Jak to, tak to někomu pošli. Hele, zabal to a pošli to někomu.
2: Ale posílám to klukům do kombajnu, co ještě makají dneska jako blázni.
0: He, čo, oni jezdí kombajny takhle ještě po večer teď?
2: No jasný, dokud nepadne rosa.
0: A ty seš z těch kombajnerů jako taky, ty jezdíš taky s kombajnem, nebo jezdil jsi, nebo jak to máš?
2: Ne, já jsem na tom odvozu.
0: Ty vozíš pak už to vymlácený obilí, už jenom to zrno, jo?
2: Jasný.
0: A tam je dost prachu kolem toho, co? Jako, že fakt se práší.
2: No, ale nám se do toho nepráší dneska už.
0: Ne? Takže to nemusíte pak... takže to pak nemusíte večer splachovat hodně.
2: No, tak můžeme to spláchnout, to no, samozřejmě.
0: No ne, protože třeba... máš důvod aspoň to spláchnout, že jo? Máš důvod to vysvětlit doma, hele, musel jsem spláchnout ten prach, jo. A když řekneš, hele, už se nepráší, no tak nemáš výmluvu.
2: A jo, to mě nenapadlo, no. Člověče.
0: Mysli trochu, chlape, mysli trošku. Dávej se to dohromady. He, ženská jasný. Už se ti tam tlemí, no, že ses nedokázal.
1: Ona tlemí. Dobře,
0: tak hele, tak se tam mějte a dáme si Lesního manekína. Čau, ahoj.
2: Dobrý, díky moc, ale
0: ahoj.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Tak já tady zalovím taky v SMS-kách, který mi chodí samozřejmě, což je dobře, pište SMS-ky 720-001-222 nebo maily studio@radiob.cz a nebo třeba přes tu býťáckou apku, když už tedy se nedovoláte. Píše mi tady Martin ze Zlína, ten píše zdár o to, na dovolenou bych si vzal kolo, album od Iron, já bych tě chtěl vidět, jak to táhneš to kolo do letadla, ale to už je tvoje. Album od Iron Maiden, The Number of the Beast, a tak prosím zahrát něco z tohohle toho alba. Dík, Martin ze Zlína. Martine, ve Zlíně vám tam padla, lehla popelem teď nějaká budova, čověče, to mě trošku mrzí, tam prý byly ty boty nějaký. Což ve Zlíně není nic divného, ale to se tak stává. No nic, tak takhle Martin by si přál tedy, a tak proč nepustit rovnou tu titulní, že jo, The Number of the Beast. Já si pamatuju, jako dneska, jako by to bylo, a ono to je teda už dost dávno, to byl rok 82, tenkrát Honza Hamerník dělával ještě Větrník na úplně jiný stanici, než jsme my. A pamatuju se, že tenkrát právě Honza Hamerník přitáhl tuhle tu desku jako naprostou novinku a pouštěli to ve Větrníku a mně se to hrozně líbilo, bylo to úplně fantastický. Tak je to fantastický vlastně pořád a je zajímavý, když jsem se pak bavil tady s Davy Cradlem od nás s hudebním dramaturgem, tak jsme se bavili a je zajímavý, jak každý vyrůstal na jiný tý desce, protože pro Davyho byla stěžejní, dejme tomu, jako když se řekne, Davy říká, když se řekne Iron Maiden, tak pro mě je Seven Sun of Seven Sun a já říkám, a pro mě zas The Number of the Beast, protože každý z nás tu, řekněme, kapelu jakoby objevil nebo na ní přišel v jiný etapě svýho života. Takže tak, no, možná pro Martina ideální, pojďme na to, já myslím, že nejen pro něj, že se to bude líbit spoustě dalších.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Večeri u Repráku.
1: Na Rádiu B. Jak se tady bavíme o té muzice, kterou si táhnete na dovolenou, nebo můžete táhnout na dovolenou, anebo třeba případně co jiného byste si třeba brali, tak do toho všeho hodil vidle teďka Zdeněk, který mi napsal, že bychom měli určitě zmínit, a to já mu dávám za pravdu, skutečně by stojí za toto zmínit, že na Wimbledonu se chystá senzace, protože Wimbledon uvidí české finále. V dívčí dvouře, tak tady skutečně došlo k velké události, protože Karolína Muchová se utká ve finále s Lindou Noskovou. Takže další wimbledonská vítězka je vlastně už definitivní, teď je otázka, která z nich to bude. A myslím si, že to je opravdu velká tenisová zpráva, která udělá radost mnohým sportovním fanouškům. A konec konců to je další téma, o kterém můžeme dát řeč, jak vy vnímáte ty sportovní události. Teď se odehrává, že o mistrovství světa ve fotbale, i o tom můžeme dát řeč. A konec konců i k tomu tenisu asi má mnohý z býťáků nějaký ten vztah, tak třeba i na to dojde. Já jsem Ota Semán, přeji příjemný čtvrteční večer, 9. červencový, no a protože Zdeněk kromě toho tenisu zmínil, že by rád slyšel Teslu, tak si Teslu pustíme.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Ahoj, Tondo Suk, můžu něco na přání?
2: Tondo, čau, hele, můžeš, ale nejdřív musíme dát řeč. To asi chápeš, ne? Co?
1: To mi je úplně jasně, já to poslouchám celou dobu.
2: Celou dobu posloucháš a teď mi řekni, co teda, chystáš se na nějakou dovolenou letos? Co? A co bereš sebou? Aha.
1: To jsou jako takovýhle otázky, jo?
2: Takovýhle různý otázky, já mám různý otázky.
1: Tak já jsem byl, hele, normálně 14 dní v Chorvatsku, pak týden na dovolený, ne dovolený, ale na vodě.
2: Takže ty už máš dovolený dvě za sebou.
1: No a pak mám ještě v září, mám ještě 14 dní a to jedu na Polský jezera.
2: Aha, super. A vozíš si muziku sebou do uší jako normálně, nebo to zvládáš bez muziky?
1: Hele, prosím tě, jako já nemám rád ty sluchátka na uších, jako já jezdím na snowboardu a na wakeboardu a tady ty věci a já nesnáším, jako, jak ty lidi jako jezdí jako, a nic neslyšej, jo. Takže já sluchátka úplně neposlouchám, ale jako mám, beru mě to hodně.
2: Jo, že muziku máš rád, ale při té činnosti, kterou děláš, tak tam ti to jakoby ruší. Rozumím tomu dobře.
1: Hele, dokážeš si představit, že jdeš po svahu a máš na uších sluchátka a někoho zestřelíš, to je nesmysl, jo?
2: No takhle, to je jedna verze samozřejmě, říká to spousta lidí, že třeba nemůžeš chodit se sluchátkama po městě, protože tě přejede auto a podobné věci. Na druhou stranu, já mám neslyšící ségru a říkám si, že ona by nemohla vytáhnout paty z domu podle téhle verze, jako jo? Protože když člověk vidí, tak by měl kolem sebe koukat, jo? A tudíž by se tohle asi nemělo dít ani s tou muzikou v uších. Já teda musím říct, že muziku v uších občas nosím, neříkám, že pořád. Nicméně nemyslím si, že mě to omezuje. Spíš nečumím do mobilu a koukám kolem sebe, aby mě něco nesmetlo. Jo? Takže já dovedu pochopit i to, že někomu ta hudba jakoby zpestří ten život v těch uších a může dělat různý činnosti.
1: No, tak to je bez debat. Jako to já to s tím úplně souhlasím.
2: Jo, jo, jo. No, jenom tak jako, hele, nebudem to zbytečně pitvat, jo. My jsme tady hlavně o to, aby jsme se trošku pobavili a třeba si pustili nějakou muziku. Konec konců, jakou ty jsi chtěl?
1: Hele, já úplně, je jedna věc, to jsou Floydy, pak hodně dlouho nic a pak je ostatní muzika. Jo. Takže já tě poprosím samozřejmě o Floydy, to je prostě nejvíc.
2: Takže Floydy, pak hodně dlouho nic a pak Pink Floyd.
1: Ale tak pak samozřejmě Stony, vole.
2: Jo.
1: No.
2: Dobře, a co teda od těch Floydů?
1: Ale já mám hodně rád momentálně se Freezon, takže One Sleep.
2: One Sleep, to je hezký výběr, člověče. Tak jo.
1: Ale to je úžasná pecka.
2: Výborná, jako ono je výborných víc od nich, myslím tak 3, 4 a nebo 50. Každopádně.
1: Ale jako já bych jenom pro mě. Jako myslím, že není žádná slabá deska.
2: Ne, slabá deska ne. Možná bych řekl, že některé pasáže třeba, ale to je spíš věc vkusu, nebo spíš věc jako nastavení, jo. Někdy některé pasáže.
1: Ještě prvního.
2: No, myslím některý ty...
1: Ale tam mám trošku problémy.
2: No, některý ty kakofonie úplně neseděly, no. Ale jinak pak samozřejmě to další věci úplně skvělé.
1: Ale tak Beret byl Beret, no. Zase, no. To nemůžeš to.
2: Já ho respektuju. Neříkám ani úplně, popel. Úplně. Jenom říkám, že ne vždycky všechno mi sedne podle nálady. Nicméně, určitě One Sleep dáme a ty měj pěkný večer, jo? Měj se.
1: Ale tak děkuju moc.
2: Čau, ahoj.
1: Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: No čau, o to, tady je Roman.
2: Roman, čau Romane.
1: Čau.
2: Jsi nějaký vysmátej, ty jsi nějaký vysmátej takhle při večeru čtvrtečním. Už konec týdne. Jako. Víš, že bude pátek zítra? To je půlka už víkendu.
1: Marodím, tak jsem vysmátej.
2: Co ti je, že marodíš, čoče?
1: A natržený zadní stehno a ještě lejtko.
2: Sportoval jsi, nebo?
1: Ne.
2: Pracovně?
1: Nesportoval. Uklouv jsem.
2: Ježišmarja, to bylo náledí, jo, v těchto vedrech někde.
1: Trošičku vody a udělal se roštěp.
2: Voda je mrcha, člověče. Hlavně můžu říct, jak jezdím na kole po Praze, tak voda je mrcha největší na kolejích, na těch tramvajových. Jo?
1: Hele. Naštěstí z Prahy nejsem, jsem z Vestice a vidíš to.
2: No. Jo, ale tak to se stane kdekoliv, jo. Jenom jako říkám, že před lety jsem se vykloubil rameno, že jo, na kolejích mokrých. Ale tyhle věci se prostě dějou, člověk s tím tak úplně nepočítá. Na jak dlouho to vidíš, jako myslím tím tu rekonvalescenci?
1: No, tak já bych to viděl, tak na, já jsem to viděl na 14 dní, ale doktoři řekli tak, 2 měsíce.
2: Aha. No hele, oni doktoři kolikrát strašně rádi do těchto věcí kecají, viď? A ty, když si řekl, že se budeš léčit 14 dnů, tak to máš vyřešený, za 14 dnů jsi zdravý. Nenech si od doktorů do toho kecat. Jo?
1: A 28 let jsem já narodil, tak možná...
2: No. Jo, tohle jsou bolestivý věci, čověče. No tak hele, srůstej, ale řekni mi, co chceš za muziku.
1: No, ty jako lingvista, co jsem slyšel, tak bych chtěl od Green Bílej Room.
2: Od Green Bílej Room? Tyhle, počkej. Bílej Room. Teď už mi to dochází, já jsem rozuměl Green a teď jsem si říkal, ty jako počkej, teď jsem furt nemohl, je mi to jasný, takže Bílej Room, to je to, a to je třtinovej určitě.
1: No samozřejmě, já jsem tě psal SMSku, tak to už ignoruji, jo?
2: Jo, budu to ignorovat. Dobře, tak jo, takže si dáme White Room, Cream, výborná věc, skvělý výběr, musím říct, jo?
1: Mám to rád.
2: Jo. Jo, tak třeba to pomůže i k tomu, aby si dobře srůstal. Měj se, čau.
1: Dobrý, ale díky vám, čau.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: večery u Repráku. Na rádiu B.
1: Tak já tady zalovím ještě v býťanských apkách, který se mi taky docela rozjeli a píšete býťáci. Jeden z těch, který píše, je Roman z Českých Budějovic a ten by si přál Rebely. Takhle, on mi píše, ahoj, o to já už několik let na dovolený nebyl. Ne, že bych nechtěl, ale neustále mi přibývají úkoly. Hele, to znám, Romane. Teď naposledy několik oprav nejrůznější elektroniky pro kamarády a známé, které jsou třeba dotáhnout do konce a kterým hned zaplním týden dovolené. A tak podobně. Jestli můžeš, zahraj prosím něco od Matadors anebo Rebels. Píše tedy Roman z Českých Budějovic. Tak ať ti nevychladne pájka a dáme si Matadors, Zlatý důl, protože oprava elektroniky, to může být jaký dobrý Zlatý důl. A nebo se pletu? Asi se spíš pletu, viď.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: Dnešní večer u Repráku tady na Beatu režíruju já, nebo spíš nějakým způsobem se snažím ukočírovat telefonáty s vámi. Beatáci, můžete volat na 210 32 33 34 i v té poslední hodince, která nás teď čeká, protože 22. máme na krku a do 23 hodin tady s vámi budu a budu nějakým způsobem se s vámi bavit a případně i hrát na vaše přání. No a já jsem tady nadhodil takovou, jako řekněme, letmo otázku týkající se toho, co si táhnete na dovolenou za muziku v báglu, co se vám vejde do kufru, že jo, dneska díky MP3 je to sranda, já si pamatuju, když jsem ještě tahal diskmena a to nebylo vůbec jednoduchý tahat sebou ty CDčka, vždycky hlavně to rozhodování mě zabralo strašně moc času, než jsem se vypakoval, většinou ženský, tak jim to trvá u zrcadla dlouho, než se namalujou, jo. Já vždycky, když jsem chodíval s diskmenem, tak jsem vždycky stál u té police nebo u těch polic s CDčkama, kde jsem nějaký, já nevím, 6-7 stovek CDček, neli víc. A teď jsem vždycky říkal, co já si sebou vemu. Věděl jsem, že tak maximálně do kapes nastrkám dva, tři kousky a říkal jsem si, no a co když cestou budu mít náladu ještě na tohle a pak na tohle a takhle. Dnešní doba přeje tomu, že člověk může tahat v podstatě celou tu svoji databázi sebou někde po kapsách, ale tenkrát to tak úplně nebylo, to mi určitě dáte za pravdu. A to nemluvím o LPčkách, to byla úplně jiná doba, gramofon sebou nikdo netahal. Nicméně, tak jenom taková, jako říkám, je to řečnická otázka, nebo spíš otázka na to, abyste se zamysleli nad tím, co máte rádi za kapely a případně mi o tom dali vědět. Ať už tedy telefonicky, když se dovoláte, což není úplně vždycky jednoduchý, a nebo případně písemně 720 001 222, to jsou SMSky, pak můžete psát maily studio@radiobeat.cz, všichni znáte tu adresu, anebo přes beatáckou apku. Tady mi přes apku napsal Petr a ten píše, ahoj o to, na dovolenku bych si vzal na poslech mnoho kapel a muziky. Vidíte, jak jsem vám to říkal, že se může vzít spoustu, no, tak v dobách diskmenů to nešlo a LPček už vůbec ne. V dnešní době je velice, tím neříkám, že LPčka jsou mrtví, ale netaháte je sebou, to dává rozum. V dnešní době je velice snadný si udělat list, ale patřili by tam Judas, AC/DC, Black Sabbath a Iron Maiden. Věřím tomu, že tohle to by bylo zajímavý. A teď píše dál, ale ze všeho nejraději poslouchám Rádio Beat, což je taky výhoda, to si můžete naladit taky na online vlastně kdekoliv, přes internet, jo, po celý zemi, po celý země kouli. Placatý země kouli. Samozřejmě všichni víme, že země je placatá, to víme. Ale i kdybyste došli až úplně na kraj, tak i tam můžete poslouchat Rádio Beat. Tak, ale píše tady Petr, že by rád slyšel Man on the Silver Mountain od Rainbow. A je to Petr z Floridy. Jo, Petr je teď na Floridě, plácnul tam sebou na sluníčko. Přemýšlím touhle dobou, kolik tam má hodin. No nebudu to pitvat a rovnou mu pustím Rainbow. To bude nejlepší.

0: Kedy?
1: Nazdar, to Dary Koríš.
0: Nazdar, Koríš?
1: Čau, ano, Koríš.
0: Ty jo, jakože chodíš pospátku? To chodějí, Koríši chodějí, ne, pospátku?
1: Však jistě.
0: No.
1: A to jsou rák, takže jsou Koríže.
0: To není tvůj problém, že bys chodil pospátku. Ty máš asi jiný problémy, ne, co?
1: Ale umím to, nemám žádné problémy.
0: Umíš to, tak je to dobrý. Prosím tě, jak ty a sporty, hele, když jsem tady mluvil o tom tenisu, tak jsem si říkal, že se zeptám, jestli sleduješ teď třeba i to mistrovství světa ve fotbale a tak?
1: Ty, o to fotbale to nemusím.
0: Ne.
1: Dcerkám to přeju, ten tenis.
0: Počkej, tak ty budeš z Moravy, to nemusím, to už je mi jasný. Ty budeš od někať, hele, z té vinařské oblasti. Tam já jezdím rád.
1: Valách.
0: To ty jsi Valách, tak ty seš přes tu Slivovicu. No, tak to je...
1: Jo, Valašské klobouky, Slavičí, přímo ze Slavičína, tak ale... No jasně,
0: vy tam máte krále, ne? Bolka polívku.
1: Je, samozřejmě.
0: Jo.
1: Zde ještě jedno bar bývá, ano, to byl náš král.
0: A ještě jste měli taky ministra financí Radka Brzo Bohatýho, ale to nějak nevyšlo pak. No.
1: Ne, tam to nekladlo, no.
0: Tak jo, takže sporty teda jako fotbal tě nebere. A nějaký jiný sporty máš rád třeba?
1: Jo, tak celku, jo, když jsem hrával, já jsem taky, přes ten sporty, začínal jsem vlastně s volejbalem, potom jsem hrál basket, házenu, hokej a nakonec jsem skončil u kuželek, to teď závodně za Slavičín.
0: U čeho? U kuželek?
1: Kuželek, ano.
0: Kuželky, aha. A to máš teda jednu ruku delší?
1: Nemám.
0: Nemáš
1: trošku
0: taky?
1: Trošku silnější, protože ta kula váží 2,9 kg, rozumíš, a když váží 100 hodů, ne, 120, ne, 180, takže...
0: Já totiž si vzpomněl na jednu věc, když jsem za mlada boxoval, tak jsme jezdili na zápasy a měli jsme teplákový soupravy Rudá hvězda Karlovy Vary a měli jsme v nějakém autobuse a tam byl frajer, který se právě ptal našeho trenéra, cože děláme za sport. A si dělal srandu, říká, my hrajeme kuželky. A on říká, fakt jo? A on říká, no podívej, já mám jednu ruku delší od toho, jak tahám tu kouli, a fakt takhle dal ty ruce a měl tu jednu, jako ukázal, že má... A on mu to věřil normálně, že máme jednu ruku delší. Kuželek. Takže jo, tak super. A kuželky teda, máš nějaký svůj, jak je to v bowlingu, je vždycky, že máš nějaký rekord a máš i v kuželkách něco, jako, že to je nějaký?
1: Samozřejmě. Protože tam kuželky, bowling, to je lidová americká zábava, to je nic, jo, tam, ale, jo. Ale kuželky to je sport.
0: Jo,
1: protože
0: jo.
1: V bowlingu je tam 10 kuželek posazených do trojúhelníka, háže, hodíš jednu kuli, hodíš všecky, tak už neháže, to další. Když to kuželky, máš tam 60 hodů, to se hraje taková městská liga, taková stovka je normální. Zápasy, 120 už se hraje extra liga, dají ty vyšší soutěže, divize na vrchu 120, hraje se 180.
0: A vy jste v jaký soutěži, jaká to je soutěž vaše teda tam?
1: My tady hrajeme zlínský krajský přebor, jo? Snažíme se dostat z divize.
0: Jo.
1: To se nám párkrát skoro podařilo, jedenkrát zatíli povodní, potom nám to zatíl covid a teď se tak snažíme dostat, jo?
0: Ale tak dobrý, hele, dobrý, proč ne? Jo, máš aspoň nějakou činnost, tak fajn.
1: No, a ty rekordy, když se zbereš ty rekordy, tak třeba na tu 60, když hodíš, jo, 300, tak to už je super, jo? To takže už... já mám 313.
0: Tak to je slušný.
1: Taky, no, na stovku mám nějakých 499, 500 se ještě nepodržila a na 120 mám 603. A...
0: To seš dobré, no. Dobrý seš. Hele, a co ti zahrajem?
1: To právě, co něco, takže jo. Kdybych si mohl vybrat, jestli tam máš Iron Butterfly,
0: Iron Butterfly, tak se podíváme a zkusíme to najít, no.
1: Jo, najdi, jo, to děkuju
0: moc. Fajn, měj se, čau, ahoj.
1: Čauky.
0: Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Hele, mě napsal Víťák Milan a napsal mi vlastně něco, co mi tak nějak úplně padlo do noty, protože když si to uvědomím, tak vlastně je to taky pro mě taková zásadní záležitost. Milan napsal, že kdysi si u Suprafonu, někdy v první polovině 80. let, on to byl, já to řeknu, 82. rok, když si to vzpomínám já, tak si koupil tu desku Love Over Gold od skupiny Dire Straits. A to je pro něj, aspoň to, co mi tady Milan píše, deska, která je tak strašně zásadní, že vlastně ho provázela celý jeho mládí. Já jsem se v tom vlastně našel tak trošku, jo, protože já už jsem to tady kdysi někde vyprávěl, že to bylo v době, to byl ten 82. Suprafon, Love Over Gold, deska, kterou jsem, a v té době to bylo tak, že vždycky, když vyšla nějaká deska, tak jsme ji brousili všichni a hráli jsme ji hodně, protože dneska máte ten výběr pestry, ale tenkrát to nebylo tak jednoduchý dostat se k nějaký zahraniční muzice. Objížděl jsem burzy, Plzeň, Praha, dokonce i do Polska jsem jezdil na burzy, abych sehnal nějaký desky. Nicméně, vždycky, když nějaká deska byla, tak samozřejmě člověk ji poslouchal Ačko, Bčko, většinou, já teda musím říct, že jsem A stranu měl naposlouchanou víc než B stranu, protože jsem vždycky u té A strany usnul a pak jsem jenom vypnul gramofon, když to dělal takový to tak jsem prostě to vypnul a ta druhá strana na tu většinou nedošlo, nebo došlo, ale ne tak často jako na tu A stranu, protože tu jsem vždycky poslouchal. A bylo to v době, kdy jsem ještě nemýval sluchátka. Teď já vlastně utíkám trošku z Milanovo příběhu, ale dostávám do toho svůj příběh. Nemýval jsem sluchátka. Měl jsem jednopásmový reproduktory, který vždycky já jsem si lehl a na polštáři jsem si udělal takový jako lůžko na ty repráky a ty jsem si natlačil na uši, jako kdy to byly sluchátka a držel jsem si je takhle jako uši, abych měl ten poslech, ten dojem, ten vjem z té desky a deska Love Over Gold byla skutečně tou, kterou jsem poslouchal strašně často, já to nemůžu říct kolikrát, to jsou opravdu stovky poslechů, kdy člověk znal každý tón, paradoxně i jak byly ty desky potom třeba škrábnutý, tak jsem znal i některý ty škrábance, takže když jsem to potom slyšel bez těch škrábanců, když jsem si to pořídil na CDčku, tak mi to přišlo jako něco ochuzený, protože mi tam ty škrábance chyběly. Nicméně byly jemný, nedělal jsem velký škrábance, měl jsem na to svoje štětečky a tak, to všichni znáte. Nicméně prostě nějaký ten šum tam byl. A Milan mi přesně tuhle tu dobu připomněl, protože on říká, že kamkoliv, když jede, tak si prostě tuhle desku bere, ať už v MP3, anebo si ji brával na CDčku, anebo to poslouchával na desce. Mám tu desku taky strašně rád a Milan, přestože jsem hrál Dire Straits před, já nevím, časem půl hodina, hodina, to je jedno, není to podstatný, tak mě moc žádal, prosil, jestli bych mohl pustit Telegraph Road, protože ta je z téhletý desky naprosto fantastická. Takže my si tu Telegraph Road prostě teď, Víťáci, pustíme a poslechneme. Jdeme na to.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek. 5 živáků. Bez počet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

0: Vyubí.
1: Čau to, Karel.
2: Nazdar, Karle. Čau, co mi chceš říct?
1: To jsem, říct,
2: jsem ti vzal
1: bezvadně,
2: vítr z plachet, viď?
1: To jo, ty vole, to ty umíš. Prosím tě, dneska ten Bon Scott by byl tu 80. Mohl bys dát Zvony pekelný?
2: Hele, Zvony pekelný bychom mohli dát, když ten Bon Scott 80. Člověče, on fakt měl dneska mít 80?
1: Měl. Kačena od rána to tam prala.
2: Jo, to věřím, že Kačena je
1: já
2: to tam musela
1: o tom mluvit pořád.
2: Já jsem
1: zrovna takový obatele za kovona, víš, na ty
2: chápu, plně chápu. Já se přiznám, že jsem tomu dneska vůbec nepřičich, protože jsem od rána byl v jednom kole, takže jsem vlastně to ani nezaregistroval. Takže dobře, že mi to říkáš, zapálím svíčku. Každopádně Bona Scotta...
1: Já si zapálím cigáro.
2: Je to taky varianta, samozřejmě, já jsem nekuřák, takže je to na svíčku. Ale,
1: to máš výhodu teda.
2: Ale jako jo, tak to pokud je to takhle, tak to si to připomenem, vidíš. A já jsem to ani nezaregistroval, tak takový jsem blbec. No nic.
1: Jsem rád, že to můžu připomenout, že můžu poučit chytřejšího.
2: Já ti za, no, hele, já se za chytřejšího se rozhodně nepovažuji, ale každopádně jsem rád a děkuju ti za to, za tuhle připomínku a připomeneme si to tedy pekelnýma zvonama. Jo?
1: Děkuju ti,
2: čau.
1: Čau. Thank you.

0: Maďari u Repráku. Na rádiu B.
1: Tady Milan, prosím tě, mohl by si mi zahrát Headless Crossroad Black Sabbath? Já strašně rád vzpomínám na tuhle tu éru s Tony Martinem. No a pokud jde o to, co bych si vzal na dovolenou, tak bych vzal Tchána, tam bychom se ožrali a jenom bychom poslouchali Black Sabbath a Halloweeny. Tak se měj a pozdravuji všechny z rádia, zdravím všechny posluchače, čau.

je to tady. Den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

řekli, hele, prý jestli kousek trávy mám, že poznají talent. A já se jevil v pohodě, že je tu konkurs na návsi v hospodě.

čekáme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: și Radia Beat.
1: O și Radia Beat.
0: A Petr Koral.
2: Petr Koral vás samozřejmě všechny srdečně zdraví a vítám tady hosta dnešních uší, což je kytarista Paul Kovač, spojený s kapelami Red Baron Band a 333. A i s dalšími projekty, ale řekněme, že teď budeme preferovat tyhle dva. Souhlasíš?
3: Souhlasím, ahoj.
2: Tak ty pravidla, v úzovkách pravidla uší znáš, nemusím vysvětlovat. Půjdeme rovnou na první pecku, ne?
3: Tak jo, jdeme na to.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši, jejíž hostem je Paul Kovač, kytarista Red Baron Bandu a člověk, který tady má to právo a zároveň povinnost hodnotit to, co slyší, tak jdi do toho.
2: No tak já jsem poznal, že to byli Steppenwolf a samozřejmě zpěvák John Kay. A to je moje oblíbená kapela. Já bych řekl, že tady v Čechách jsou takový trošku nedoceněný, že tady všichni znají Born to be Wild.
1: Jednu písničku, ano.
2: A občas ještě se někdo chytne se skladbou Pusher, která byla ve stejném filmu Easy Rider. Oni, ty Steppenwolf, v té Americe měli vlastně daleko víc hitů v těch na přelomu 60. 70. let. Ale samozřejmě Born to be Wild je jako takový ten song, který přežil tu kapelu, nebo je slavnější než ta kapela.
1: Jo.
2: Nicméně já jsem je vždycky měl rád. Líbil, vlastně se mi na nich líbila taková ta syrovost, jako

0: takový zvláštní zvuk hamondek, takový hodně naštvaný. A mám rád třeba některé desky, jako je Monster, to je skvělá deska, nebo taková ta deska s tou lepkou, teď se nespomínám na ten název, tak to jsou výborné věci, ale samozřejmě všechny tyhle z těch 60. 70. let. Mrzí mě, že jsem tuhle kapelu nikdy naživo neviděl. No, že?
1: No bohužel taky ne.
0: No, oni v Evropě nějak jako nehrajou, člověk by na ně musel jít vlastně do Spojených států a to se mi nějak nezdařilo zatím. Mm. Už jsem to letos málem naplánoval, ale když jsme tam chtěli jet, tak vlastně jsem koukal právě na ty koncerty, že jsem chtěl ještě vidět Marka Farnera z kapely Grand Funk a ani jeden z těchto interpretů prostě v okolí toho, té destinace, kam jsem chtěl jet, vlastně nehráli, takže jsem to vzdal.
1: Já musím říct, že jsme se s Pavlem nebo s Polem před vysíláním bavili mimo jiné o italském progroku. A tak já ti teď nabídnu jeden český progrok.
0: Jasně, tak...

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Sluchové ústrojí tady má dnes prověřováno kytarista Paul Kovač. Tak co ti to sluchové ústrojí teď říkal?
2: Já jsem, jak to začal, tak jsem byl ztracený úplně, protože jsem si říkal, ježiš, to neznám vůbec. A jak to začal hrát, tak jsem podle zvuku bubnů, který byly takový hodně moderní, a posléze i kytary, tak jsem si říkal, tak to vůbec netuším, jako co to je, ale pak jsem tam nějak jako načapal v těch backing vokálech nebo v tom vyšším hlase Honzu Holečka, ale byl tam takový lehce utopený, takže jsem na tím chvíli jako přemýšlel, jestli to fakt je on.
1: Já jsem kýval, že je.
2: Jo. A vůbec netuším, co to je za partu.
1: No, já ti to prozradím za chvíličku, ale líbilo, nelíbilo? Zaujalo?
2: Zaujalo mě to, ale jako nejvíc mě tam vlastně zaujal ten zvuk toho vibrafonu, že mě to trošku připomnělo Franka Zappu. Ale zase, abych byl upřímnej, tak moc nemám rád tenhle ten zvuk bubnu, který tam byl, ten je tak jako takový jako hodně moderní produkce, která se mi k tomu osobně moc nehodila, ale to je moje taková preference, protože ty dobře víš, že já jsem fakt jako takový staromilec, že jsem, jak se říká, usnul v těch 70. letech.
1: Tak, jasně. Tak s tou poznámkou na adresu bubnů si asi nepotěšil Štěpána Smetáčka, který to nahrál.
2: Aha. Ale tak to ne vždycky znamená, že ten bubeník jako může za ten zvuk těch bubnů. Jo? Ono to spíš to dost často za to může ten, kdo to míchá, tak ten jako s tím, nad tím má velkou moc, co s tím udělá.
1: A jinak byl to projekt Grabner, který už má dvě alba a vlastně bohužel jenom jediný koncert, kde pokřtil ta obě alba najednou letos na jaře v Rock Cafe, a víc se zatím nerýsuje, což je docela škoda. No. To je projekt, za kterým se vlastně jeho hybatelem je Mirek Gertner, který hrával v kapele Manželé a tak dál. A prostě on má hrozně rád ten starý art rock a prog rock, je to slyšet. Jo.
2: No to je slyšet. A vidíš, to je zajímavý, to bych nečekal, že někdo, kdo hrál v kapele Manželé,
1: no.
2: Jako, takže dospěje tady k takovýhle jako sofistikovaný hudbě. No, zajímavý. Je to zajímavý, já osobně, kdybych měl producentskou moc, tak bych jako udělal trošku jinak ty bubny. Teď nemyslím, co tam hrajou, ale spíš jako ten sound těch bicích. No.
1: Tak teď si dáme ještě něco modernějšího v tom smyslu, že to je úplně nová nahrávka, která fakt vyšla před pár dny.
2: Tak to jsem vydal.

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: Za námi další věc dnešních uší, u které jsem trošku předpokládal, že mému hostu, tedy Pavlu Kovačovi, to asi nedá žádnou práci to identifikovat. Byť sám říkal, že tuhle věc ještě neslyšel, ale samozřejmě okamžitě poznal, co to bylo. Tak tedy, co to bylo a hlavně, co si tomu říkal?
2: No tak já jsem nejdřív, jako, jak si říkal, že to je nový a začal hrát ty Hammondy, tak jsem si říkal, jako, to je skvělý, že někdo dneska ještě taky používá Hammondy, jako. A pak, když se to rozehrálo, tak jsem chvilku nevěděl a podle hlasu jsem samozřejmě poznal i Iana Gillena, takže jsem se dovtípil, že to budou nový Deep Purple, který jsem ještě jako neslyšel, tu desku. Akorát jsem o ní čet spoustu kontroverzí. Mně se to líbilo, mně to přijde, že aspoň podle téhle skladby, že to je jako víc návrat k tomu sedmdesátkovýmu zvuku té kapely, i když vlastně částečně trošku i takovýmu tomu Perfect Strangers a tohle, tak jako mě to tak nějak jako evokovalo. A co mě na tom přišlo zajímavý, jestli z toho máš stejný pocit, že ten refrén mi přišel takovej na Deep Purple neobvykle pozitivní.
1: Jo, že
2: jako to moc nemývají takhle. Ale jako ne ve špatným, ale jako takový...
1: Takový skoro popový refén. No.
2: Ano, tak mě to jako přišlo. Ale vlastně jako se mi to líbilo. Pro mě to jako pro fanouška těch starých Purple bylo bližší než ta éra se Steve Morsem, i když vím, že to spousta lidí miluje, ale tohle mi přišlo víc tradiční.
1: No já jsem pouštěl ty Purple samozřejmě i z toho důvodu, že tam je si připravou oslý můstek k tomu, proč tady také si, to znamená ke skupině 333 a vašemu novému dvojalbu, protože, no vysvětli sám.
2: Jasně, no tak v Deep Purple hraje Ian Pace na bicí a my jsme teda natočili album, který se jmenuje Isolation 333 kapela a tam jeden z hostů je Ian Pace. A teda ještě, když jako jsme v tom, tady v tom ranku těch Deep Purple, tak další host je tam Glenn Hughes na té desce. No, takže to samozřejmě, tam je ta spojitost a my jsme ještě s Red Baron Band dělali před kapelu kapele Iana Pace v říjnu 2025 pět koncertů. Takže jsme se s ním měli možnost setkat a takže tam je tato spojitost, no, to si správně vybral oslý můstek.
1: Na tom albu 333 je vlastně, teď nevím, jestli 11 nebo 12 věcí. A jsou to vlastně všechno převzaté věci, podle čeho jste je vybíral a kdo to vybíral?
2: No, my jsme je vybírali takhle, my jsme ty různé věci většinou hráli naživo s tou kapelou a vybírali jsme tak nějak jako, že se nám líbili a zároveň jsme se snažili vybrat věci, které bychom mohli nějakým způsobem upravit tak, aby jsme hráli jinak, než je ten originál. A snažili jsme se to nějak jako posunout někam jinam, aby na to byl jiný vhled. Což se nám doufám povedlo, že nejsou jako to úplní kopie těch originálních verzí. No a v průběhu toho natáčení, který trvalo vlastně 5 let, celý ten projekt, protože to začalo jako v covidu, tak se do toho vlastně dostali různý hosti. Dva už jsem tady jmenoval, ale jsou tam ještě 3 lidi třeba od Paul McCartneyho. Je tam Don Preston, který hrál s Frankem Zappou. Je tam brácha Micka Jaggera, Chris Jagger a spousta dalších jako muzikantů. A nebo Dick Taylor, ještě ten zakládal Rolling Stones a pak hrál hodně dlouho v kapele Pretty Things, tak to tak jako různě přicházelo, ty spolupráce. Něco se točilo v tom covidu na dálku, něco se točilo tady ve studiu Sono, že sem ty lidi přijeli jako právě Ian Pace například.
1: Viděl jsem fotky.
2: No. Tam byla vtipná historka, že jsem se dostal do situace, že jsem ho dirigoval. Že vlastně on, jak slyšel tu skladbu, nevím, jestli tady budeme pouštět, ale je to písnička, kterou napsal John Lennon, jmenuje se Isolation.
1: Budeme ji pouštět.
2: Budeme ji pouštět,
1: ale až na konci.
2: Tak vlastně jsme mu pustili tu nahranou verzi, on si to jednou poslech, šel to zahrát a pak se vrátil do té režie a poslouchal to a nastalo tam takový hrobový ticho, že on jako říkal, že neví, co s tím. A nikdo nic neříkal, tak jsem měl potřebu jako zachránit situaci, tak jsem začal něco říkat, že by tam mohlo být v kytarovém sole víc bubnových prejků a on se tak jako na mě podíval a říká, to si nepochopil, co ti myslím. Já to slyším poprvé v životě a ta písnička má takovou jako strukturu, že se tam hodně mění ta dynamika a na první poslech se to nedá zapamatovat. Tak se tak na mě jako podívá a říká, víš co, tak mě budeš jako dirigovat. Ve mně trošku zatuhla krev, já jsem si říkal, bože, tak jsem si napsal jako strukturu na papír, vzal jsem si takovou zlatou tušku Kohinor a ukazoval jsem nástupy nejlepšímu rokovému bubeníkovi a chvíli jsem si myslel, jako že to dopadne špatně, naštěstí ne. Jsme se nakonec jako docela zasmáli a bylo to dobrý, takže to byla taky zvláštní situace. No.
1: A myslím, že to dopadlo, ta věc velmi pěkně, ale ostatně uslyšíme ji, ale až po něčem dalším.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes spolkovač. Tak co ty na tohle?
2: No já jsem po chvíli jako zjistil, že ten zpěvák bude Kačes. Pavel Husar, s kterým já jsem hrál nějaký čas. A takže jestli to Kačes slyší, tak tě zdravím. A kapelu jsem teda jako neodhad správně, nebo teda respektive jenom z části, protože to je ta ještě starší podoba, takže...
1: Ty jsi říkal Rumpa, ale já říkám, že to je vlastně Rumpa, ale ještě v době, kdy jsi říkali Symphonic Rumpa.
2: Symphonic Rumpa, já tu písničku nikdy neslyšel. Vlastně je taková daleko rokovější, než co znám od toho Rumpálu. Jo, ale no... Kačes je, já ho mám hrozně rád, to je skvělý chlápek, prostě to je s ním strašná sranda a prostě výborný člověk, takže jestli mě slyší, tak ho zdravím.
1: No a souvislost s kapelou 333 je samozřejmě i v osobě bubeníka Petra Chmely.
2: Ano, jo, ten, to je pravda, ten hraje vlastně, nebo hrál v těch Symphonic Rumpál taky, no.
1: Takže,
2: ale to vidíš, a to jsem nikdy neslyšel, tohleto, to přede mnou zatajili.
1: To bylo z alba Umbai Kví, tam byl hit, ta titulní, a to byla vlastně taková ptákovina, ale ta deska byla hrozně pestrá. No.
2: Jo.
1: Tak jo, tak zase někam hluboko do historie. Mhm.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Stále jsme v uších a dostali jsme se na americkou scénu a tady opět jsem si myslel, že toho pohokovač, kytarista Red Barn Bandu pozná, no tak co si tomu říká?
2: No tak to byl samozřejmě Bob Dylan a krásná věc, kterou udělal, ale já právě si vždycky říkám, že tady v Čechách je takový trošku nedoceněný, ne, že by tady neměl nějaký fanoušky, ale speciálně rockeři na něj většinou koukají jako skrz prsty, nebo hodně jsem se s tím setkal, jako že neumí zpívat a tak dál prostě a že to je takový jednoduchý a že to vlastně není rockový. Ale mě ta jeho jako tvorba přijde strašně zajímavá a on je jako studnice dobrých skladeb, který spousta jiných jako interpretů proslavila, že jo. Například Jimi Hendrix a
1: jasně.
2: Birds a spousta dalších.
1: Tak.
2: A
1: tuhle písničku třeba proslavili i ministry.
2: Vidíš, tak to jsem třeba neslyšel, tuhle verzi. To bude asi maso. Ale prostě mně se ta jeho tvorba líbí, přijde mi zajímavý a třeba hodně se mi líbí deska Shout of Love. Tam jsou taky jako hodně zvláštní věci. A texty se mi líbí. Chápu, že tady jako v Čechách to není tak doceněný, protože spousta lidí neumí jako anglicky anebo neumí ještě jako ten level té angličtiny, kterou Bob Dylan používá, ale
1: ten je sakra vysoký.
2: Ten je vysoký a je to takový jako náš Vláďa Mrta, tak. Třeba kdybych to přirovnal. Ale prostě opravdu se mi to líbí a třeba se mi líbil hodně, asi před rokem byl film, že jo, Completely Unknown, kompletně neznámý, tak to byl docela jako hezký film. A my jsme se tady vlastně bavili o tom, jak Dylan na těch koncertech trošku kašle na ty fanoušky a záměrně ty věci hraje úplně jinak. To prostě patří k jeho folkloru už od konce 60. let, kdy on tohle prostě dělá a to je součást takový té hry, že on prostě je taková osobnost, že je mu to jedno zkrátka.
1: A já musím ještě jednu doplňkovou otázku, protože jsem zaregistroval, že ty taky Dylanovy písničky hraješ s Jankem Ledeckým. Platí to ještě?
2: No to platí, my hrajeme, ale třeba jednou, dvakrát za rok a jsme desetičlenná kapela a hraje tam třeba ještě Jirka Rubeš, který hrál v Red Baron Band, jo, Kačka Hladůvka z 333 a tak, takže je nás deset prostě, Ondřej Konrád na foukací harmoniku. A hrajeme prostě předělávky Boba Dylana, ale zase jako jinak, než nesnažíme se o nějaký jako revival, ale hrajeme vlastně vlastní úpravy. No.
1: Jestli si to pamatuju, tak to mělo nebo má hlavičku Janek Ledecký a Mr. Everest?
2: Mr. Everest. No. A to za tímhletím citátem stojí Leonard Cohen, tuším, že jako oni se optali, co si myslí jako o hudbě Boba Dylana a o těch textech a jestli je dobře, že dostal jako Nobelovu cenu a on pronesl něco ve smyslu, že to je jako kdybyste prostě na horu Everest vrazili vlajku a napsali tam nejvyšší hora světa. Jo, takže to je prostě, takže to pochází tady z toho citátu jeho, yes. Mr. Everest, no.
1: Tak, pojďme dál. Y'all wanna raise the roof, y'all wanna raise the roof, mother, maybe.

0: Kora a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Já jsem zvědav, co uši teď říkali Pólu Kovačovi, který poslouchal tuto píseň stejně jako všechny předcházející. No, jsem zvědav.
2: Já jsem byl ze začátku hodně zmatený. Jako nejdřív se mi zdálo, že jako takhle, zdálo se mi to modernější a pak jsem si říkal, to je něco takového, znělo mi to trochu jako Red Hot Chili Peppers, ale věděl jsem, že to jako nejsou, ale mělo to takový pro mě vibe, pak najednou se tam objevilo elektrický piano, já jsem si říkal, to je úplně někde zase jinde. A pak jsem tam posléze jako poznal Glenna Hughese, tak mi jako dedukcí došlo, že to pravděpodobně budou Monkey Business a Glenn Hughes.
1: Je to tak?
2: Jo, ale, je to tak? Ale byl to takový jako dlouhý vývoj. No, ale mělo to docela energii teda, no.
1: A tvoje myšlenkové pochody, jak jsem tady byl svědkem v přímém přenosu, tak teda se ubíjeli správným směrem. Tak dobře, tak ta další věc asi pro tebe tak složitá v uvozovkách nebude. Uvidíme.

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: A se mnou Pavel Kovač z Red Baron Bandu a má slovo opět.
2: Tak tady jsem to poznal hned od prvního tónu, že to jsou Lucifer's Friend, mý oblíbený a zpěvák John Lawton. A pro mě je to taková jako nedoceněná kapela, protože jejich minimálně prvních 5-6 desek je naprosto famozních a je strašná škoda, že se jim nepodařilo prosadit nějak víc. Ale mně se zdá, že oni byli vždycky jako trošičku napřed, jako, že spousta těch desek vlastně s tím žánrem prostě byly o trošku dřív, než to přišlo. Jo? Že byli takový jako vizionáři a to se jim asi nevyplatilo v rámci té popularity.
1: Jasně, aniž by za to mohli.
2: Aniž by za to mohli, no. A byli to skvělí studioví muzikanti mimo jiný, takže ty desky jsou prostě jako nádherný a je tam spousta krásných věcí, no. Ten John Lawton vlastně, když se vrátím k desce 333 Isolation, tak byl pokus, aby se na té desce taky objevil. Já jsem si s ním psal, vyměnil jsem si s ním nějaký e-maily, ale on bohužel byl nemocný, tak to jako vlastně nevyšlo a po posledním e-mailu tak 2 měsíce na to umřel, takže byl jako, on už prostě asi věděl, že to prostě nepůjde. Tak to bylo taky smutný, no a my jsme ještě s Red Baronama měli vlastně hrát společný koncert s Lucifer's Friend, už byly plakáty po Praze, mělo to být na Chmelnici, ale bohužel se to taky neuskutečnilo, protože to pořádal Ozzy Kubík, který vlastně spáchal sebevraždu, takže z toho koncertu sešlo. Takže já jsem se bohužel s touhle kapelou nikdy nesešel, i když jsem vlastně jako potom toužil a už se to nestane, protože vlastně část kapely už je po smrti. No.
1: That's life, no, jak se říká.
2: Ano.
1: Tak zase něco českého a hodně starého českého.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Tohle byla výprava na začátek 80. let na tehdejší českou novovlnnou scénu. A co tomu říká Paul Kovač? Jsem jedno velké ucho.
2: Já jsem to vůbec nepoznal. Vůbec netuším, co to je. Bylo to vtipný, zábavný, ale jako nemám absolutně tušení, kdo to jako může být.
1: No, překvapí tě, že s tím člověkem taky hraješ, dokonce o něm dneska byla řeč, protože to byl Janek Horecký za mlada se skupinou Žentour.
2: Nekecej. No tak to bych nedal, jako. A vůbec jsem ho tam teda nepoznal, jako ten hlas, jo. No, zajímavý. Dobrý.
1: Tak, jo.
2: Tak to byl dobrý chyták teda.
1: Tak pro tebe poslední píseň přichází právě teď.

0: Vaše Rádia Beat a Petr Korál.
1: Se mnou stále Paul Kovač z Red Baron Bandu, tak prav, líbilo, nelíbilo?
2: Jo, tak to je jasný, že líbilo. Kapela The Who, teda tam poznáš hned od začátku, že to zpívá Roger Daltrey, to je samozřejmě tak charakteristický hlas, že to nejde přeslechnout. A se tady vlastně během písničky bavili o tom, že je škoda, že tady v Čechách tato kapela nemá takovej ohlas, že to je jako v Anglii, že jo, z 60. let ze Stone má Beatles třetí nejdůležitější kapela 60. let britská.
1: Kývám na souhlas.
2: No, ale oni byli strašně silní v těch 70. letech, kdy natočili spoustu skvělých alb.
1: A nejenom Tommyho, že jo?
2: Nejenom Tommyho. To natočili dvakrát vlastně, 69 a pak ještě tu filmovou verzi. Ale třeba Who's Next je skvělá deska, By Numbers a další. Quadrophen je úžasná věc. Ale taky především jako je to fantastická kapela jako naživo. To jsou do dneška prostě jako lidi, kteří mají obrovskou energii a umějí si pohlídat zvuk, že koncerty prostě znějí dobře. A ty jejich živáky prostě, co jsou různý ty videozáznamy a to, tak je to prostě síla. A mně se na nich ještě vždycky líbilo, že jako v té muzice a v tom jejich vystupování byl humor. Že jako oni uměli být hodně vtipný a to mě bylo vždycky sympatický. Tak taková kapela, která tady přes její velikost tady jako nedosahuje u českých fanoušků té slávy.
1: My jsme se přiblížili k závěru uší, a protože když tady mám zástupce minimálně dvou kapel, o kterých jsem hovořil, tak bychom si od každé měli něco pustit. Hovořili jsme tady o projektu 333 a albu Isolation. Tak pojďme si dát tu titulní věc, kde hostuje I Am Pace.
2: Souhlas? Jo, tak Souhlas, a to je ta první písnička, kdy jsem mistra Pace dirigoval s tuškou v ruce a říkal jsem si, jestli to přežiju. Přežil jsem a tohle je výsledek.
1: Jdeme na to.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat, jejíž hostem byl Paul Kovač, jsou téměř na konci, ale co by to bylo za uši, když tady zastupuje také Red Baron Band, abychom si nepustili i něco od nich, a ono to bude taková premiéra, viď, něčeho.
2: No, máme připravujeme novou desku, která by měla vyjít v říjnu. Máme už i termín křtu 10. října v Malostranské besedě. Ta deska se bude jmenovat Walking Danger. A je tam, tohle bude vlastně skladba, kterou si pustíme, která se jmenuje River of Whiskey, která bude tu desku otvírat. A je to taková prostě hard rocková palba, no, tak...
1: Uslyšíme. Tak já ti děkuju za návštěvu a se daří.
2: Já taky moc děkuju.
1: Loučí se i Petr Korál a tady už Red Baron Band.

0: odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Přátelé, po týdnu je to opět zde, je 20 hodin a 2 minuty. Úterý, to znamená, že začíná další roková zpovědnice a Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. Dnešním mým hostem je další skvělej kolík, musím říct. Člověk, kterýho mám tu čest znát, poznal jsem ho, dá se říct, i osobně, i jsme spolu zakaleli, to je to tak roka půl, no možná už 2 roky. Je to herec, ale já musím říct, že je to i muzikant. A dost nápadná postava jednoho divadla. Jednoho studia divadelního, abych byl přesnější. Všechno s přesním za pár okamžiků. Pustíme si úvodní píseň, která je skvělá, já ji mám rád, proto jsem ji vybral. No a pak už, teď jsem chtěl se prozradit to jméno, já se v tom vždycky tak musím zbrzdit. Pak vám představím svýho hosta. Tak, kurňa, tak jsem to chtěl říct. No a teď moje oblíbená kapela, Yes. Owner of a Lonely Heart.

0: Roková spovědnice.
1: No a já už teď můžu prozradit, kdo je dnešním mým hostem. A mým dnešním hostem je Petr Vršek. Peťo, já tě zdravím, čau.
2: Ahoj Danieli, já tě zdravím.
1: Petr Vršek, dneska nějaký docentní tyhle.
2: Takhle se začíná v rádích, ne?
1: Takhle. No takhle se začíná.
2: Já tě, Danieli, zdravím a přeji hezký večer všem posluchačům. I tobě.
1: Ježiš,
2: to jsme dopadli. Ještě jsme nezačali ani.
1: Petr Vršek, no. Prosím vás, takhle normálně nemluví, jo. To si ze mě dělá prostě srandu, no a to je jedno. Petr Vršek, přátelé, abych přiblížil osobnost české kultury, teď zcela vážně mluvím, je to herec a muzikant. To rozhodně, protože to muzikant neustále zdůrazňuje zvlášť u členů Studia Y. Protože Studio Y je, jak pan Schmidt, zakladatel a guru tady toho souboru, tak s tímto účelem, s tímto účelem založil tohle divadlo, který bylo experimentální, improvizační, dá se
2: říct. I výtvarný vlastně, že jo?
1: I výtvarný, no. Ale a hlavně i hudební. Protože to tam jo. Každý, hele, kdo tam prošel? To Petr jo. Eben, že jo? Taky muzikant.
2: Schmitzer,
1: taky muzikant.
2: No.
1: Ty víš než já, jako kdo tam ještě... A teď jste tam vy, teď je tam Mende, teď jsi tam ty.
2: Ano, ano.
1: Je tam Dominik Range, že jo, který jak, hlavně ano. Jako muzikant, ale taky herec.
2: Pak Honza Bradáč, mladý kluk na housle a taky vlastně dělá...
1: Co hraje na kontrabas?
2: Hraje na housle.
1: Na housle?
2: Na housle, to... víš, ten mladý kluk.
1: Já vím, takový černovlasej, vysoký.
2: Taková sirka vysoká.
1: No a ty hraješ na housle taky?
2: Já hraju taky, ale jako nepovažuji se úplně za muzikanta. Jako
1: nebuď zbytečně skromnej, prosím tě.
2: Teď já furt se snažím jako cvičit na ty housle, aby to nějak vypadalo.
1: Já vím, no, dělá si ze sebe srandu jako na Facebooku, když hraješ Paganiniho nebo něco takového, že
2: jo.
1: To jsem si
2: ano, všim, to si všim,
1: to sleduju samozřejmě velmi, velmi pozorně. Budeme mluvit o Studiu Y, ale nejen o něm, protože ty máš angažmá i jinde?
2: No, hostuju, vlastně jsem takový stálý host z Davidského divadla, takže jsem i v Davidském divadle, pak na Kampě hraju v Martě, ve Formanovi a pak na, jak jsou ty Shakespeareovské slavnosti na Hradě, tak tam taky hraju.
1: Co hraješ v Shakespeareovi?
2: Hele,
1: Romea, řekni, že Romea.
2: Ne, to mi nedali, to už jsem ptal pro pástra, to už je v háji, no, už jsem na to vypelikaný. Nějaký krále, ne, tak teď hraju už takový ty kamarády jako Horácia, tak jsem hrál Horácia.
1: Ale to ještě jde docela.
2: Jo, je dobrý, no, dobrý.
1: Až budeš hrát krále Vávru, nebo svoje krále, tak to už bude pruset trošku. No nic. No.
2: Krále Vávru.
1: Krále Vávru, já mu říkám Vávra, nevím proč. Je to tým s těma ušima.
2: No, přesně. Přesně tak.
1: Zatím, hraješ.
2: Pan role... dramatik Dan Kohout.
1: Hraješ role středního věku, dobrý. Hele, k tomu se ještě dostaneme, už si to předestřel, že těch rolí a těch angažmá je opravdu hodně. Co jsi vybral jako svoji muziku, kterou máš rád na začátek?
2: Já jsem vybral CDčko, co jsem našel v autě, protože jsem si říkal, to jsou věci, které jako asi poslouchám. Já jako nemám svůj styl, jo, fakt nemám. Jako já poslouchám vážnou hudbu, poslouchám rockovou hudbu, poslouchám šanzony, ty miluju, francouzský, já nevím, různý písničky z různých jazyků, mám rád jazyky. Takže to bych tady možná prodal, nějaký ty jazyky.
1: Tak třeba najdem Piaf, tu moji oblíbenou. Oh, ne rien. Počkej, to tady byla, tu znáš, protože spolu hrajete.
2: Ano.
1: Rozálie Havelková.
2: Ano, ano.
1: Ty vole, a ta tuhle pecku tady živě
2: rozbalila.
1: Měla tady akordeon a rozbalilo to tady. To bylo něco neskutečného. Zdravíme Rozály.
2: Ahoj, ale no. To tady nezahraju. Já nemám ani nic. Ani Dudy tady nemám.
1: Ani Dudy nemáš, no, to je vidět.
2: Jak nemám Dudy.
1: Jsi takový hubenej, Dudy nejsou. Tak. Dobře, hele, ale ty jsi vybral výbornou věc, která se navíc, ale pozor, to je náhoda, jo,
2: no.
1: Se hodí k písničce, kterou jsem vybral já jako od sebe, jo.
2: Aha.
1: Já ti to prozradím, ty teď řekni, co jsi vybral.
2: Já jsem vybral Experience, tak se jmenuje od Noel Redding, prostě Jimi Hendrix, toho ano. Miluju, od dětství. Sehnal jsem někde ve Francii i takový ten plakát, který je ale textilní, znáte to, dřív byly papírový A já tak pak jsem
1: je... Tapiserie, ne se tomu říká.
2: Jo, to bylo kdysi, ano, tapiserie, je to takový, prostě...
1: Já mám dneska dobrou prostě náladu, já se omlouvám.
2: Hadr na zeď a to tam dáš a tam visí Hendrix a ten, když zafouká, tak se i hejbe.
1: Ten je animovaný.
2: No tím hadrem, Jimmy že jo.
1: Hendrix, jenom když je před bouřkou.
2: Musí být vítr, no, no.
1: Chápu. A počkej, ale
2: počkej,
1: tohle
2: jsme zamluvili, takže ano, Noel Redding a jak je ten druhej? Jo, je to živě z bunkru, vlastně nahrávka. To je
1: ten druhej se jmenuje And Friends.
2: No tak to jsou kamarádi, no.
1: Jasně.
2: Ono jich je víc, já je nebudu jmenovat, tak bychom tady byli
1: to
2: do půlnoci. Oni jsou asi
1: to
2: tři.
1: To je dobrý. Ale pozor, Live from Bunker.
2: Ano, Live from Bunker.
1: Ano, Bunker.
2: Nebo Bunker?
1: No nevím, jestli je to
2: tak
1: ten náš
2: Čechách,
1: Bunker.
2: Tak Bunker.
1: Tak Bunker, no.
2: Prostě místnost pod zemí.
1: Tak. Dáme to. Voodoo Child si vybral.
2: Jo. Já teda miluju všechny ty skladby, vlastně kromě jedný. Všechny. A tu jednu jsem zapomněl, protože člověk se ty špatné věci snaží vytěsňovat, že jo?
1: Ta se ti nějaká jedna pecka nelíbí.
2: Nějaká se mi nelíbí jedna, no, ale to jsem že jsme přeskakovali v tom autě.
1: Ano. Jo, jo, jo, tak se na ní vyprdnem prostě. No. A já jsem ti slíbil, že co jsem vybral jako následnou píseň,
2: ano.
1: A to se hodí, ty vole. Veš čumně.
2: A řekneš
1: Janis
2: mi to?
1: Joplin, Cosmic Blues.
2: Jo, tak super.
1: Jsme se shodli, ne, zase. Ježiš, to je hezký.
2: A to jsme si neříkali, ale.
1: No, neříkali, říkám, že to je náhoda.
2: No, ale kdo nám uvěří?
1: Ne, je to překvapení ode mě tobě. Jo, jdem na to.
3: And thank you very much for having us all here. We hope you enjoy the music and you're allowed to dance.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu B.
1: No a my si povídáme s Peťou Vrškem, hercem, muzikantem Studia Y především, ale můžete ho vidět i na jiných, teď jsem chtěl říct, pódiích, ale na jiných
2: prostorách.
1: Ne prostorách, jak se to v divadle říká, na jevištích.
2: Ano, jevištích.
1: Ne pódiích, jevištích, že jo. Muzikanti jsou na pódiu a herci jsou na jevišti. Nevím, proč pohledu jeviště, to je to samý, ne?
2: Je to tak. Angličani mají stage obojí, ne?
1: No právě.
2: Nebo ne?
1: Tak, možná, že, a jo, no, všichni jo, jsou jo. Na stage, jasně. Jestli hraješ Shakespeara někde v Královském divadle v Londýně, nebo jestli tam hraješ Big Beat, tak je to všechno stage.
2: Musíme tam všichni.
1: No. No, musíme.
2: Jak herci, tak muzikanti. Musíme tam všichni na stage.
1: Jasně, nebudeme řešit. Ten jsi mě úplně rozhodil, co jsem chtěl říct. Takhle bych začal. Taková ta běžná stupidní otázka, víš, jak se vždycky. A Peťo, jak ty jsi se vlastně dostal k divadlu? Já vracím ten úvod.
2: Děkuju,
1: jo?
2: No, tak to no. Je takový...
1: Ne, tak to, řeknu to jinak, ty vole. Jak jsi se dostal k divadlu? Co jsi studoval? Vlastně DAMU?
2: No ne? Ano, ale předtím já, jako moje cesta byla, když ti odpovím taky velmi slušně, byla velmi trnitá, Danieli. No. Já jsem se dostal k divadlu tak, že já jsem hrál amatérský divadlo na Proseku a...
1: Na Proseku.
2: Ano.
1: No, tam, v tom sídlišti tam?
2: Ne, to je na starém Proseku, to bylo tam ty domečky. A...
1: Ty jsou krásné, to je pravda.
2: No a...
1: To je přímo divadelní prostředí.
2: Nicméně já jsem studoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou, obor zařízení silnoprudé energetiky. Konkrétně.
1: To nejsou zásuvky.
2: Ne, to je elektrárna, rozvodny a tak, to je vysoký napětí. A...
1: Já jsem si říkal, že ho pozvem domů, jak nám tam nejdou ty zásuvky, ale tak to ne, on by nám tam postavil elektrárnu.
2: Hlavně byste vyhořel, jestli už po těch letech.
1: Dobře, tak jsi studoval tohle, ano?
2: Tohle, no, pak jsem chtěl dát jazyky, tak jsem studoval švédštinu
1: chvilku. Nesměj se.
2: Švédštinu jsem studoval. A tam jsem neuspěl prostě, tam se výhybka se vybočila, odbočila a tam prostě to nevyšlo, tak jsem vlastně, tohle je taková vlastně, tohle, co mi zbylo, to herectví, jo.
1: Než budeš pokračovat, to mě zaujalo, švédštinu jsi studoval, jo?
2: No.
1: Ty ses chtěl učit švédsky?
2: Chtěl, no.
1: Proč?
2: Kvůli Bergmanovi.
1: Bergmanovi, režisérovi, ano.
2: Ingmar Bergman mě vlastně dostal ke švédštině. Už jsem to někdy říkal.
1: Ale to bylo s titulkama, vždycky, když jsme na to chodili do filmového klubu.
2: No právě, to je dobře, protože jeho filmy musí být jenom ve švédštině za mě. A teď se mi to potvrdilo, že to bylo loni, nebo předloni, právě ve Varech na filmovém festivalu. Byl nějaký film, byl to dokument o Ingmarovi Bergmanovi, já jsem se tam strašně chtěl dostat, dostal jsem se tam a on mi to potvrdil, co jsem si celou dobu myslel, že vlastně jeho filmy musí být jenom ve švédštině. Protože to je ta duše toho filmu je prostě v tom jazyce a je to v tom švédském jazyce. A on říkal, že on dělal divadlo v Německu a tam se cítil furt nějak mizerně, on to teda vysvětluje v tom dokumentu a vrátil se do Švédska, protože v Německu divadlo měl pocit niterný, že to tam nemůže dělat v tom Německu, že to je o ničem, že to ty diváci, ten jazyk to tak ne, prostě nedokresluje tak, jak ta švédština.
1: Já chci, přátelé, co posloucháte a že posloucháte, jenom trošku přiblížit švédského režiséra Ingmara Bergmana. Jeho filmy jsou velice tajemný, temný, psychologický. A v skutku chce to mít náladu, chce to něco vědět o Bergmanovi, než jdete na jeho film, ale takový film jako třeba Sedmá pečeť, jo? Mm-hmm. a další, to je, já jsem ty filmy teda taky miloval, ale takhle, já
2: lesní
1: jsem
2: jahody.
1: Vždycky,
2: ne,
1: lesní
2: Persona.
1: Jahody, Persona, ano.
2: Léto s Monikou.
1: No, vidíte, on to zná, to je jasný.
2: Znám.
1: Já to taky znám, ale nemůžu si vzpomenout, protože jo, jsem starší, jasně, než ty, chápeš, jo?
2: Ale v tom to není.
1: No, to je prostě to. Ne, to není. On chtěl říct, že Kour je blbej. A nic si nepamatuje, ne? Ale počkejte. Já když jsem chodil s Klemenský, že jo, jak byl filmář, že jo, tak jsem stezky z toho Bergmana šel takový, že jsem si musel okamžitě dát minimálně 3 piva, 2 panáky.
2: No nejsi z toho 2x veselý, ono to žádná jako sranda není, no.
1: Tak proto ta švédština, dobře, no, tak pustíme. No. A pak si šel teda, teď si to řekl moc hezky před chvílí teda.
2: No, že co, to vlast... teda, když, co mi zbyde?
1: Když jsem nic nevystudoval, co můžu dělat? Tak budu dělat komedianta.
2: Mě to bavilo, mě to baví do teďka.
1: Já ti závidím.
2: A tak to možná mělo být.
1: Hele, a víš co, já se něčemu přiznám, jo. Já jsem vždycky toužil.
2: Po norštině, já vím.
1: Ale ty jsi blbej. Já jsem vždycky toužil a doposud toužím být hercem. Něco si zahrát. Já vím, že mě nevemeš do divadla, že mě nevemeš do Ypsilonky, to je... Ani o to nežádám, jo. Já
2: když jenom budeš říkám, mít kytaru, nebudeš mluvit.
1: Já když budu mít kytaru, nebudu hulit. Tam se nesmí hulit.
2: Mluvit, ne hulit.
1: Jo, mluvit.
2: Je takhle.
1: Počkej, já se stanu hercem, když budu mít kytaru a nebudu mluvit?
2: Si mám legraci.
1: Jakože kecám nesmysl, tak se tam... To je dobře. Další ťapka.
2: Ne vůbec, ježišmarja.
1: Ne, ale počkej, ale vážně. Mě to strašně... A víš, co si myslím ještě navíc? Že bych byl výborný herec.
2: Mm-hmm. Já jako to neposoudím, to bychom se museli na to podívat ze širší perspektivy. A...
1: Měla zvuk, jak se tvář. Když řek, mm-hmm.
2: Já bych byl dobrý, já jako pedagog, ne?
1: To asi jo, no. Takže já to radši pominu. Teda o herectví se od této chvíle nezajímám. V každém případě. Zpátky k tobě.
2: Ne, já budu hodný, takže já jsem začal... nějaký přísnej teda, já nevím, ne, nejsem.
1: Ne, nejsem, že jsi někde byl přísnej. Ne. Když jsi byl z nějakého Majdanu, tak jsem nikdy nebyl přísnej.
2: Já jsem hodný medvídek.
1: Jasně, ano. Pojďme k tomu herectví.
2: Ano.
1: Takže jsi se rozhodl, že budeš dělat herectví. Takže jsi musel jít na nějakou školu.
2: No musel jsem jít na tu...
1: Damu.
2: Damu?
1: Ano.
2: Na herectví.
1: Obor herectví.
2: Obor herectví.
1: Dostal ses hned na poprvé?
2: Hele, no, počkej, jak to bylo? Ne, já jsem šel jeden rok, jsem to zkoušel na Ne, to bylo jeden rok, a bylo to na Činohru, tam kam mě nevzali. A tam byl ještě Rezner, tam byl v komisi a paní Hlaváčová. A tam jsem se teda dostal až do toho posledního kola a tam už mě nevzali, ale pro mě to byla jisté, jako vlastně pro mnohý by to bylo zklamání, že se nedostali. A pro mě, který jsem si myslel, že vůbec se nedostanu, tak jsem se vlastně trošku dostal, jo. A mě to zvedlo jakoby sebevědomí.
1: Jak trošku dostal? Co to znamená?
2: No,
1: trošku
2: do toho třetího kola, že mě nevzali pak až do toho finále, do těch 9 lidí, nebo kolik tam 10 lidí, kolik berou na tu Činohru.
1: Takže postupoval jsi jakoby až do třetího kola?
2: Ano, na těch zkouškách, takže jsem postupoval, což jsem vlastně vůbec nepředpokládal, protože jsem to sebevědomí neměl, tam musíš mít hrozně jako sebevědomí, aby si věřil, že jo, musí ti být uvěřeno. No a takže to mi dalo nějaký sebevědomí a pak mě vzali na tu alternu. Katedra alternativního a loutkového divadla.
1: To je nějaká...
2: Ale to jsou dvě fakt... katedry, jo. Jedna je činoherní, jedna je alternativní loutkové divadlo a tam mě vzali na herectví.
1: Jako ti řekli,
2: obě katedry mají obor herectví.
1: Jasně. Můžete být pouhý loutkoherec, nebo jak to...
2: Ano, ale ono těch loutkářů už vlastně tolik není. Ono to bylo založené kdysi takhle jako loutkářská fakulta, katedra teda. Ale vlastně tam každý rok vede vždycky někdo jiný, někdo autorský takzvaně.
1: Co já sleduju, ten herecký svět, tak teď si nespomenu konkrétně na jména, ale spoustu dobrých herců právě vzešlo z té katedry loutkoherectví. Mm. Jo, teď se nespomenu, ale někdo z divadla Sklep, myslím, to byl taky dobrý herec, tam byly hodně loutkářů, to je jedno, fakt si nespomenu, to už je taky dávno, ale je pravda, že...
2: No tak myslím, že i třeba Davidský divadlo taky je vlastně taky. Katedra alternativního loutkového divadla, o tam vzešli taky vlastně, Krobot vedl ročník, že jo, tam taky.
1: A počkej, a někdy jsi využil, tam jste se, třeba se teď budu ptát, jako no. Totální blbec, já se nepopírám, že nejsem, jo, ale tam jste se učili i vodit loutky třeba, jako
2: ano,
1: tu techniku.
2: Jo. No to jo, loutek. To byl, ano, tam byl předmět, ano.
1: To byly klasické loutky, nebo i takový těch
2: byly
1: technik
2: to i ty javajky, loutky. Marionety byly vedený ze zhora, ze spoda. To
1: a
2: tam,
1: to umíš, jo, jako tohle?
2: Asi, hele, jo, já jsem si vyrobil loutku. jak jsem byl ten elektrotechnik, tak jsem si vyrobil loutku, která...
1: Elektrickou. Která,
2: elektrickou. Tam byl takzvaný rtuťový přepínač. Ne, takzvaný. Tam byl rtuťový přepínač.
1: Takže ona mohla i bouknout.
2: Který ne. On, když se ta loutka kolíbala, jo, tak tam měl diodky, místo očí jednu červenou, jednu modrou, to byla v té době fascinující věc, modrá taková diodka. A on, jak se to jmenovalo, pohádka o Kvakamášovi. A to byl ten Kvakamáš, to byla ta loutka, která když chodila a hejbala se, vlastně se kolíbala, tak ten kolíbkový přepínač, tam je vevnitř rtuť, a vlastně si představ, že to přepíná, vždycky tam jsou takový...
1: Jak ta rtuť teče.
2: Teda. Jak ta rtuť teče, jak se to nahýbá, tak se to spojí tak, nebo tak. Takže oni, ten obvod se uzavře tam, nebo tam. A ona, jak ta loutka se nahýbala, jak se kejvala, tak vlastně ten Kvakamáš mrkal. Takže jsem to využívám věci, které se naučím někde.
1: Kde jsi to použil?
2: No vlastně to bylo v Ypsilonce. Tam jsme měli představení o Kvakamášovi, jako ještě studentský. A to jsme si udělali jako autorskou věc. A tak jsem vyrobil vlastně tu loutku z krabičky od Mejdla. Byl tam tachometr z auta. To měl ten nebožák na hrudi takhle.
1: Takový robůtek,
2: no. A tak měl, ale měl i tuhle, byl takový jako polifunkční, že opravdu i mrkal, usmíval se. A co ještě dělal? Jo, takhle mu jezdila huba, světýlkovala taky, svítila. A měl ještě mikrospínač na ručičce, takže když něco chytil a bylo to kovový, tak ono se to rozsvítilo. To koukáš? Jak tady to světýlko na tom mikrofonu?
1: A ty Kvakamáš se
2: to
1: rozbil?
2: To jsem ti asi nikdy neříkal.
1: To jsem ti nikdy neřekl teda. To je první novinka. A Kvakamáš se rozbil, jo? Takže už to
2: nehráte. Hele, on někde je už rozbitý, já si nebojím o tu rtuť, jo? Teď v téhle době už rtuť, to je jako kdybys měl atomovou bombu.
1: No jasně. No.
2: Takže jak se dřív rozbíjeli teploměry, teď už se nesmějí rozbíjet, že jo? Protože to je jedovatý. Se to vypáří a ty zemřeš. Takže já Kvakamáše, ale někde ho má a já nevím, kde je.
1: Já si říkám, že Kvakamáš se rozbil na pódiu a půlku souboru pomřela.
2: A ještě když jsme to brali pro ty dětičky, si to představ, jo. To by vlastně, že to vůbec říkám, teď mě asi přijdou zavřít.
1: Ne, to už je dávno, to už je.
2: Je to pryč, promlčený, je to promlčený Kvakamáš.
1: Kvakamáš je prostě někde v kůlně, no, ale je to
2: promlčený.
1: Tak, my si pustíme a teď my jsme chtěli mluvit úplně o něčem.
2: Proč si to pustíme? To jsme chtěli říkat.
1: No právě.
2: Ne o těch loutečkách, který mrkají.
1: No počkej, to je taky zajímavý Kvakamáš.
2: Je.
1: Strašně zaujal.
2: Ale chceš to říct ještě teď teda o čem, proč teda si pustíme to?
1: No budeme to není musíme čas. Říct teďka, ne?
2: Musíme to říct, to nemá dost, cenu. Jako posluchačům ten... pustit něco a oni nebudou vůbec vědět. Budu štajf, najednou
1: půjde hudba. No právě, to je pravda. Já jenom tak víš, přemýšlím. A nenašel bys toho Kvakamáše ještě někde na té půdě?
2: On není na půdě, v nějaký krabici, myslím si, že je někde v divadle.
1: Zkus ho najít, já bych ho chtěl vidět.
2: Dobře.
1: Budeme si pouštět, přátelé, tedy Péťa vybral Deep Purple, Child in Time. Proč?
2: Proč? No, protože to jsme se tady bavili před vysíláním, že já jsem byl na koncertě, to byl můj první jako koncert rockovej, úplně zážitek jak blázen.
1: Bylo to v 90. letech.
2: Byly to 90. to už vlastně nikdo pořádně nepamatuje, ale já jo.
1: A... Já taky ne, protože já jsem byl sice už pokročilejšího věku, ale byl jsem furt vožralý v 90. takže... Dobře, no, ale byly to krásné.
2: Já nevím, který to byl rok, možná 96, nebo
1: to? To ne, to bylo dřív, hochu.
2: Aha, tak to jsem byl hodně malej.
1: Ty Purple byly, ty vole, to bylo takový 92., 4., možná 5. max.
2: Ty brdě, no a vím, že to byl můj první koncert, byl jsem hodně velký pískle a chtěl jsem jít na Deep Purple. No a bylo to v Holešovicích, že jo?
1: Ve sportovní hale.
2: A já neměl lístek. A teď jsem se tam potřeboval nějak dostat. Já neměl peníze, byl jsem malej, ale právě to mi pomohlo, že jsem se byl takový svižnej.
1: Malej, ale šikovnej.
2: Ale šikovnej. A dostal jsem se přes ty zábrany a teď vím, že... Ale ne, já jsem hodnej. Já nejsem žádný rebel. Ani tenkrát jsem nebyl úplně jako nějakej...
1: Vůbec nejseš, že jsi hrozně slušný člověk.
2: Ano, prosím.
1: Já to vím, toho.
2: A že bych prorážel nějaký zábrany. Ale někdo přede mnou...
1: No to bych se nedokázal.
2: Já si to nedovedu představit, že já bych prorážel zábrany. No, ale přede mnou prostě bylo pár dementů, který to tam prostě povalili.
1: Zaplepám mu za dementy, někdy jsou dementi velice užiteční, že slušný malý hošík Petr Vršek se dostane zadarmo na koncert
2: a nemusí mít výčitky svědomí, jo? Ježiš, já jsem hroznej vlastně teď, jak to poslouchám, no, že jsem radši neprorážel ty zábrany,
1: no,
2: že jo?
1: No, ty půjdeš do pekla ještě.
2: To je strašný. No nic, takže jsem tam zběhnul, ale slyšel jsem ty policajty, jak tam nabíhali už a měli i snad psy nebo co. Nepřeháním.
1: No a já myslím, že ne ani, člověče. Tam to bylo hodně hlídaný.
2: No.
1: Já jenom vložím, zatímco Petr Vršek se dostal díky dementům zadarmo na ten koncert, tak já jsem tam si normálně koupil lístek.
2: Jo, já jsem kolem sebe intelektuály a ty přemluvili ty kordony, aby ustoupili.
1: Jasně, protože přišel Bohut, že jo, to je jasné. A teď jsme tam byli s kámošem z rádia, já jsem byl v jiném rádiu teda. A strašně jsme se taky na to těšili. A byli jsme úplně fascinovaní, a to si pamatuješ určitě taky. Ten koncert začínal nějakým intrem hudebním, takovým temným, jo, že ten zvuk se mohutněl. A ty lasery tam lítaly.
2: Poprvé zelený lasery, já na to koukal jak...
1: Byli zelený, jo?
2: Byli zelený.
1: To jsem byl zase jako pod parou, to ale nevím, jaký...
2: To neví, já ti to vysvětlím, ty jsi tenkrát nevnímal, byla to taková plocha zelená. A ta šla od spoda nahoru.
1: Takový placatý
2: ano,
1: byli,
2: placatý
1: jo?
2: Byli.
1: A placatý to teď si pamatuju.
2: Teď je to běžný, ale dřív to bylo něco.
1: Jo. To nikdo neznal.
2: To neznal.
1: Placatý. No. Nikdo neznal žádný laser, jak placatý.
2: Jsme znali žárovku s baterčičkou. No.
1: A teď začal ten koncert. Dobrý, ten první skladba. Já nevím, kdy to přišlo. Ale no. Pamatuješ si to. Přišla zásadní skladba. Child in time. A ono vůbec ta kapela nehrála tak, jak jsme byli zvyklí, ale jelikož jsme byli nadržený, že jo, a znali jsme tu kapelu z tisíce poslechů, když jsme se to za bolševika poslouchali, tak jsme byli naprosto nadšený, ale tady to napadlo všechny, co tam byli, že něco není v pořádku, protože
2: no co se
1: tu
2: stalo?
1: Skladbu znáte, no ne, já mluvím o tom, že když začala ta skladba, všichni nadšení, Child in Time, Lord tam na ty Hammondky, a teď začal zpívat teda Gillan a přišla ta fáze tím ječákem, jak tam zpívá. On to nevyspíval. Úplně v prdeli, falešně, naprosto to neladilo, vůbec se tam nedostal. Všim si z teda Richieho Blackmora. No, počkej, všim si z Richieho Blackmora. Ten celý nevím, ten koncert, přátelé, hrál normálně takhle bokem, nebo snad i zády k publiku, protože byl hrozně nasraný. Dokonce pak přišly hlášky od novinářů, který se tam nějak dostali do toho zákulisí, že si tam rozbili držku navzájem, tedy respektive Blackmore Ianovi jako rozbil hubu, protože Ian byl ožralej, svetovaný nebo co. No prostě paskvil. My jsme odešli z toho koncertu. Čověče, dřív byl to náš první fakt koncert. No,
2: já ne,
1: jsme...
2: já jako poslední. Jestli jsi nějakého malého kluka někdy na záznamu, tak to jsem byl já uprostřed té plochy.
1: Jo, to je taková malá postavička.
2: Postavička, takový kvakamášek.
1: Jo, takový kvakamášek. Ve 4 ráno mu blikali očička a šel. Byl to poslední trpaslíček, který šel na tramvaj.
2: Ano, ne, až jsem šel tý pokladny a chtěl jsem vrátit to vstupní.
1: Který jsi nezaplatil. Ty jsi byl vždycky prohraná. Prohraná
2: liška. Já byl prohraná liška.
1: Kvakamášek, dobrý. No tak, proč chceme pustit skladbu Challenge Time, tak jsme se dohodli s Peťou, že ji pustíme ze studia, kde to tehrá Gillan. Samozřejmě nechceme ho hanit, vůbec ne, ale takhle to tam fakt bylo. Tak takhle zpíval tuhle skladbu, když byl samozřejmě v té nejlepší formě.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na rádiu Beat.
3: Ano, roková spovědnice na rádiu Beat je 21 hodin a 1 minuta. Danko Hout vás zdraví od mikrofonu rádia Beat a mým hostem je herec, muzikant Petr Vršek. Za chvíli bude, nemáš ještě, počkej, já ti pak pustím. Nemel mi to, tyhle jsou všichni, nedočkají. Tohle je vstup. Přátelé, vy už to znáte, tu spovědnici. První vstup vždycky po hodině, já tu vysvětlím posluchačům, jo. Když už to nechápete vy. No, tak je můj, já mám stručně něco říct a vy mi do toho melete a já to tady pak musím vysvětlovat. Zkrátka, jsem chtěl říct, Peťo, počkej, za chvíli dostaneš slovo. Pokud byste se chtěli zeptat Petra Vrška na cokoliv z jeho profese nebo i osobně, znáte ho někteří, někteří ho neznáte, tak máte tu příležitost, protože můžete volat na číslo 210 32 33 34 anebo psát SMSky či maily. Tak, free or right now.

0: Spovědnice.
1: Peťo, teď už můžeš mluvit jako konečně. Hele, prosím tě, dej si ten mikrofon víc k puse, ať nám to nebere takhle ten prostor. Výborně.
2: Jasně, jo, takhle jo.
1: Hele, ohlasy, jo.